0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mušce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme. Obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší...
3: Kočinka.
2: Kočinka se jmenuje.
3: Kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: No vidíte,
2: už,
3: zakrslý kohouta dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho,
3: ano.
2: Že jo.
3: Tak pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrsy lenghorny, ty kdyby choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrsty kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu podvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže... Tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně viděj a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem choděj, že jo. No a oni ho krásně najdou a tím se bavěj a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, a nebo jedině zvenku. Většinou že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější. Co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat laková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříku přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten zákop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový zákop. Většinou zákopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v uvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít

0: školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte, a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Rybářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná. Je naprosto

letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Know We Me, Know We Knew.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s Ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Po střední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969, hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74, hostování v divadle Semafor, a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s nímž se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka, a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči had.

říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se

stokrát za den padlá, pana, tenhle obchod dobře šel.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Čeští vězni mají být lépe připraveni na návrat na svobodu. Věznicím ale chybí odborný personál. Český Těšín zdemoloval uzavřenou lávku v městské části Svibice. V Opavě se dnes pojede už 10. ročník komárovského cyklozávodu. Bude zataženo s deštěm, odpoledne polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová. Hezké ráno. Víc pracovních míst i vzdělávacích příležitostí pro vězně. To plánuje v příštích letech vězeňská služba. Součástí desetileté koncepce vězeňství je taky moderní zabezpečení a lepší příprava na propuštění. Problémem ale podle ředitelky asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové je nábor odborných zaměstnanců vězeňské služby.
3: Myslím především více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a větší vlastně propojení jakoby s dalšími vlastně subjekty, které v tom mohou pomoci, například vlastně poskytovateli z řad neziskového sektoru.
2: Vězeňská služba hledá nové zaměstnance, včetně odborníků, dlouhodobě. Chybí jí stovky lidí. Dnes odpoledne si ve Slavičíně na Zlínsku lidé připomenou 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a Spojených státech. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu bude pokládání věnců, přelety vojenských letounů i se skoky parašutistů. Český Těšín zdemoloval lávku přes železniční trať v ulici Podzvonek, byla v havarijním stavu. Radnice ji před několika měsíci pro chodce uzavřela. Železnou konstrukci poničila rez a z jedné strany základy podemlel tamní potok.
4: Město aktuálně hledá možnosti, jak lávku nahradit. Jednou z variant je stavba mostního provizoria. Radnice taky zařídila pro tamní obyvatele náhradní autobusovou dopravu. Využívají ji hlavně žáci základních škol. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Lidé ve Frýdku Místku si dnes mohou prohlédnout areál technických služeb. Návštěvníci se podívají do zázemí i na pracovní stroje a vozidla. Areál v ulici 17. listopadu bude otevřený od 9 hodin. V opavské části Komárov se dnes pojede jubilejní 10. ročník komárovského cyklozávodu. Akce organizovaná tamním cyklistickým spolkem je i tentokrát zaměřená na charitu a pomoc především dětem s různými handicapy.
5: Hlavní závod má 25 kilometrů, připravené jsou ale i varianty pro děti a méně zdatné členy rodin. Výtěžek komárovského cyklozávodu za 10 let zajistil například zdravotní pomůcky, speciální elektroniku anebo rehabilitace pro konkrétní dětské pacienty. Akce začne na komárovském fotbalovém hřišti. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Frenštátě pod Radhoštěm v ulici Za Střelnicí se opravuje povrch vozovky. Až do 16. září tam platí úplná uzavírka, tak s tím počítejte. A v případě komplikací na dalších místech volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hodin a 4 minuty, tak to je aktuální čas, sobota 5. září. Takové je dnešní datum, vy jste si naladili Český rozhlas Ostrava takhle brzy po ránu a my jsme velmi rádi. Vítek Goršanov a Lenka Blažejová vás zdraví, budeme vám zpříjemňovat dnešní ráno, dávat vám ty nejdůležitější informace, hrát vám pěkné písničky a věřím, že vám budeme také zvyšovat vaši náladu, ať je co nejlepší. Už za pár minut nás čeká, jako vždy po 5. hodině, originální kalendárium Petra Jungmana, takže si připomeneme významná výročí a osobnosti, které jsou spjaty s 5. zářijovým dnem. Do té doby nám zahrají a zaspívají Eláni a Jiří Schellinger. Hezké ráno.

0: Kurt Lambert.
1: I have a dream. It's been a hard
2: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota, 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. Já přeju hezkou sobotu.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: Víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava pokračuje předpovědí počasí.
5: Počasí.
6: Tak po ránu máme většinou oblačno až zataženo, někde se nám objevují přehánky. Z počátku dne bude zataženo s přehánkami nebo deštěm na většině území našeho kraje. A postupně budou ale během dopoledne srážky ustávat a bude polojasno až skoro jasno. Teploty dnes poměrně nižší než včera, mezi 19 a 23 stupni. V Beskydech a Jeseníkách čekejte teploty okolo 15 stupňů Celsia. No a dnešní ráno je poměrně teplé, třeba v Ostravě máme téměř 19 stupňů Celsia, ve Frenštátě o 2 stupně méně.
7: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
8: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: 5 hodin téměř 20 minut vám třeba přijde vhod dobrý kafe. Dnes vám jej servírovala Lucie Bílá. Tady je Český rozhlas Ostrava, posloucháte víkendové Dobré ráno, ve kterém dnes míříme na Opavsko, kam můžete dnes zamířit i vy. Právě tam se totiž dnes pro veřejnost otevřou předválečné betonové bunkry. Každoroční akce láká hlavně milovníky vojenské historie, protože se dostanou do běžně nepřístupných míst. Prohlídka bude možná v celkem 9 pevnostech a jednu z nich najdete v Černém lese nedaleko Ostravy.
2: Ty dveře váží kolik?
3: Dveře váží asi 300 kg.
2: Pěchotní srub MOS-11 u posedu z roku 1936. Jsme poblíž Šilheřovic. Tady je dodnes krásně vidět část linie původního opevnění na obranu Ostravska.
3: Chvíličku, já tam budu muset rozsvítit.
2: Petr Adamus je předsedou klubu vojenské historie První prapor. Jsme ve střílně mezi nalezenými nábojnicemi, bednami z té doby. I těžký stůl je originál.
3: Ty těžké kulomety jsou ve dvou střílnách a pálí vlastně před sousední objekt MOS-12 a samozřejmě i za něj a tím ho kryjí. A MOS-12 zase pro změnu chrání nás, a to dokonce i protitankovým kanonem. Když jsme tady přišli, tak to víceméně byla vybydlená skořápka, chyběly tady dveřní zárubně, jakékoliv konzoly, samozřejmě nebyla tady ani elektřina, nic takového. Objekt byl silně zdevastovaný, no a postupně s partou nadšenců ho dáváme dohromady.
2: V jakém stavu je ten bunkr teď?
3: Tak ten bunkr je v počástečné rekonstrukci, teda hlavně vnitřních prostor.
2: Za podívání stojí i okolí bunkru, musíme ale pár metrů lesem, vede tady taková podivná, nezarostlá, rovná stezka. Kvůli stavbě pevnosti sem totiž jezdili vlaky a tohle po nich zbylo.
3: Stojíme na náspu u skoroschodné železnice, kterou musela firma inženýra Filipa vybudovat. Patrná je akrát tady v tomto prostoru vlastně Černého lesa, víceméně jenom u té 11 a 10, dál už se nedochovala.
2: Budou tady dnes vojáci v uniformách z roku 1938. Je možné si sáhnout na kulomety a potěžkat další zbraně. V dalších bunkrech se třeba dochovaly i nápisy a malby. Kdo chce stihnout všechno, může jet speciální autobusovou linkou. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Olivia Newton-John ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Připraveny jsou teď další aktuální zprávy. Ve studiu už je moje kolegyně Lenka Blažiová.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na Horním náměstí v Opavě začalo bourání druhé části bývalého obchodního domu Slezanka. Demolice se týká dvoupodlažního objektu sídlišního typu ze 70. let minulého století. Vedle stojící čtyřpatrový objekt zůstane. Město staveniště přes zimu zabezpečí a příští rok na jaře se na místo vrátí archeologové. Mezitím město připraví urbanistickou soutěž na budoucí podobu oblasti. Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON uvedly, že nakupují energie s předstihem a současné výkyvy cen se do jejich ceníků zatím nepromítají. Pokud vysoké ceny vydrží, budou se ceníky přepisovat. Ani část vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně není podle odborníků možné zachovat. Demolice proto bude v pondělí pokračovat. Zbytek torza by měla najatá firma odstranit během následujícího týdne, uvedl to ředitel komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Stálé expozice otevře v neděli zdarma 15 muzejních a galerijních institucí v Česku, které patří pod Ministerstvo kultury. U státních muzeí a galerií začne platit akce volných vstupů každou první neděli v měsíci. V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Lidé teď sbírají hlavně žampiony. Pokud bude dál pršet, mohly by se objevit postupně hřiby nebo lišky. Počasí v regionu bude zatažené, objeví se přehánky, odpoledne se vyjasní a teploty dnes od 19 do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě je omezený provoz v ulici Zukalova. Instalují se tam nové telekomunikační sítě. Omezení potrvá do zítřejší půlnoci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Každý den vám v ranním vysílání Českého rozhlasu Ostrava nabízíme také zajímavé tipy, kam vyrazit. Ta dnešní nabídka typu je pestrá. Pozveme vás třeba na gastrofestival, na drakiádu, na otevřené bunkry nebo na procházku za historií. Více před 6. hodinou na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. No a ještě předtím stihneme zavolat meteorologům a ujasníme si předpověď počasí na dnešek a zítřek. Jestli třeba

0: počasí.
1: Pravidelně v tuto dobu telefonujeme meteorologům a zjišťujeme, jaké je a jaké bude počasí. Začíná víkend, tak nás to zajímá víc než kdy jindy a já na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vítám meteoroložku Evu Richtarikovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Vítám vás a přeji hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké máme to dnešní ráno v našem Moravskoslezském kraji?
2: Tak je zataženo místy také i s deštěm nebo s přeháňkami, aktuálně spíše v oblasti hor. Teploty se pohybují poměrně vysoko, většinou kolem 17 stupňů Celsia a také na horách není nějak výrazně chladno. Teploty i v těch nejvyšších polohách se drží kolem 8-10 stupňů. No a fouká jen slabý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Před námi je víkend, začíná sobota. Jaká bude?
2: Počátku bude ještě zatažená, čekejme přeháňky nebo občasný déšť. Během dopoledních hodin budou ale srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat, takže odpoledne už bude polojasno nebo skoro jasno. Jen výjimečně se i v těch odpoledních hodinách můžou objevit přeháňky, zejména v oblasti hor. Teploty budou ale už poznání nižší než včera, nejčastěji mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr se během dne rozfouká na mírný severozápadní až západní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: A pojďme malinko nastínit i druhou polovinu víkendu, jak bude v noci na zítřek a jak bude zítra.
2: V noci čekáme polojasno nebo skoro jasno, v Jeseníkách se může ojediněle objevit přeháňka, teploty klesnou nejčastěji na 13 až 9 stupňů Celsia, výjimkou mohou být údolí, kde mohou klesnout i k 5 stupňům, pokud by se uklidnil vítr, ale většinou povane mírný západní, severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a jen výjimečně zeslábne. Během té neděle očekáváme poměrně slunečný den, jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně maximálně polojasnou oblohu. Teploty budou mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 a vítr povane mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer pak zeslábne na slabý proměnlivý do 4 metrů.
1: Meteoroložka Eva Richtariková byla hostem víkendového Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Děkujeme za aktuální informace a přejeme krásnou sobotu.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava.

0: 9 minut před 7, ne, ale před 6 hodinou, aby byl úplně přesný, vám na vlnách Českého rozhlasu Ostrava přinášíme zajímavé tipy na dnešní den, kam můžete vyrazit. Co třeba otevřené bunkry? To je pozvánka do Opavského Slezska. Jedinečnou komentovanou prohlídku nabídne hned několik objektů opevnění. Kromě památníků v Šilheřovicích a areálu Darkoviček třeba pěchotní sruby ve Vřesině a Velkých Hošticích anebo objekt v Mokrých Lascích. Akce začíná v 10 dopoledne a využít můžete i svozový autobus mezi bunkry. Prohlídky i jízdy jsou zdarma. Osoblažsko dnes láká na gastrofestival od 11 dopoledne. Parním vlakem se můžete vypravit ochutnat tradiční i netradiční speciality amatérských kuchařů z osoblažského výběžku. Pro děti jsou připraveny také jízdy na koních, malování na obličej, skákací hrady a soutěže. Gastrovlak dopravuje návštěvníky z Třemešné ve Slezsku až do Osoblahy. Na velkou šanci do mostu u Jablunkova se dnes odpoledne sletí draci. Druhý ročník drakiády je určen hlavně rodinám s dětmi. Kromě pouštění draků si užijete opékání i soutěž o nejpěknějšího draka s tématem Velké šance. V rámci svatováclavského hudebního festivalu vás pak zveme na koncert hornisty a dirigenta Radka Baboráka a pražských komorních solistů. Začíná v 19 hodin v Pustkoveckém kostele svatých Cyrila a Metoděje. Skanzen lidových tradic v Bolaticích vás zve do muzea Souvků na neformální setkání sběratel Souvků a Pazorků od 10 dopoledne. No a do Bílovce vás zveme na procházku historickým jádrem města s historičkou Simonou Lindovskou. Sraz je ve 4 odpoledne před budovou muzea v Zámecké ulici. Tak věřím, že si všechny nabídky užijete.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Dopravu v centru Ostravy dnes zkomplikuje konání běžeckého maratonu. V části Vizovic v blízkosti dětského hřiště se objevil včera odpoledne medvěd s mláďaty. Několik zdravotnických organizací dnes v Třinci pořádá Den zdraví. Bude zataženo, odpoledne skoro jasno, teploty v našem regionu do 23 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Dobré ráno. Celá řada uzavírek a objížděk dnes čeká řidiče v centru Ostravy v souvislosti s konáním městského maratonu. Hlavní závod odstartuje v 9 hodin ráno z Masarykova náměstí. Závodníci poběží i po silnicích, kde pořadatelé maratonu omezí průjezd aut. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové bude částečně uzavřená i oblíbená cyklostezka na pravém břehu Ostravice.
2: Pro cyklisty bude po dobu závodu vyznačena náhradní trasa. Dopravní omezení se dotknou také mostu Miloše Sýkory. Uzavřena bude jeho levá část a chodník. Zároveň bude zrušeno pravé odbočení ve směru na Frýdek Místek.
1: Medvěda a dvě mláďata zahlédlo několik lidí přímo v obci Lhocko u Vizovic, a to nedaleko dětského hřiště. Informaci zveřejnila vizovická radnice na sociálních sítích. Občany požádala, ať nevenčí psy na volno a ať jsou opatrní při pohybu v přírodě. Událost potvrdil i policejní mluvčí krajské policie Zlínského kraje Petr Jaroš.
3: Možný výskyt medvěda či medvědů hlásil policistům starosta obce Lhocko, který tímto zároveň požádal o to, abychom vyrozuměli představitele města Vizovice, aby si případně přijali vlastní opatření.
1: Moravskoslezská nemocnice v Třinci se zapojí do dnešního Dne zdraví. Společně s dalšími zdravotnickými organizacemi představí své služby mezi 10. a 16. hodinou před kulturním domem Trisia. Lidé se mohou dozvědět, jak pečovat o tělo i duši, říká mluvčí nemocnice Irena Sikorová-Nošková.
4: Zájemcům provedeme vyšetření krevní skupiny a zároveň představíme možnost dárcovství krve a plazmy. Představíme také naši porodnici a její služby pro nastávající rodiče. Na místě budou také zdravotníci dalších organizací, kteří mohou lidem změřit krevní tlak, cukr v krvi, zkontrolovat znamenka a mnoho dalšího.
1: V Opavě dnes změří síly nejlepší jezdci na kolečkových bruslích z Česka, Polska a Slovenska. Popolední tam začne mistrovství České republiky v inline pool maratonu. Akci, která nabídne i závody veřejnosti, pořádá mimo jiné Česká unie kolečkových sportů. Soutěžící vyjedou ze Žižkovy ulice a zamíří do městských sadů kolem víceúčelové sportovní haly.
0: Počasí.
1: Dnes bude v našem regionu zpočátku zataženo s deštěm nebo s přeháňkami, ale postupně během dopoledne budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až skoro jasno, večer výjimečně přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 13 až 17 stupňů a vítr bude mírný severozápadní do 7 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ještě dopravní pohled na Opavsko. Se zdržením počítejte na silnici 1/57 za Hradcem nad Moravicí. Frézuje se tam vozovka a jezdí se kyvadlově. Omezení potrvá do 16. září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pohodové víkendové ráno vám ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje také Vítek Goršanov. Máte naladěn Český rozhlas a to znamená, že vám hrajeme písničky, které nestárnou. Ace of Base, Karel Zich, Xindl X, tihle všichni jsou připraveni vám zpříjemnit sobotní ráno. No a taky bychom se měli protáhnout, přeci jenom takové zdravé protažení po ránu, to je určitě základ celého dne. Pravidelná rozhlasová rozcvička nás čeká už za chvilku dneska, já jsem to zjišťoval, nebudeme potřebovat žádné speciální náčiní, dokonce si lehneme na zem. Tak to bude příjemné, co říkáte, tak si připravte karimatky, za malou chvilku začínáme.

0: Chytání vážek, kladení pastí na žáby a půlce, tohle všechno si teď mohou vyzkoušet studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity přímo v areálu Ostravské zoologické zahrady. Obě instituce se na tom dohodly a detaily prozradíme v reportáži na vlnách Českého rozhlasu Ostrava už za malou chvíli. Teď ale, jak jsme si řekli, jdeme cvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičíme na zemi. Opřeme se o dlaně a špičky do vzporu, jako bychom chtěli dělat kliky. Hlava, trup a nohy jsou v jedné rovině. Lokty a kolena propnutá. Lehce pokrčíme pravé koleno a posuneme vpřed levou dlaň a pravou špičku. Dýcháme plynule. Pak posuneme pravou dlaň a levou špičku. Opakujeme 10krát. A pak 10krát zpátky. Hezký den s pohybem.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Pravidelně každou čtvrt hodinu v ranním vysílání Českého rozhlasu Ostrava a přinášíme informace o počasí. Jaké bude to dnešní, tak zpočátku se musíme připravit ještě na zataženou nebo oblačnou oblohu a možnost přeháněk nebo občasného deště. Během dopoledne ale bude od severozápadu srážek ubývat a oblačnosti taktéž a bude postupně polojasno až skoro jasno a přeháňky se objeví už jen ojediněle, hlavně na horách. Teploty tam čekejte mezi 13 a 17 stupni, v nížinách bude tepleji 19 až 23 stupňů a třeba v Rýmařově teď máme aktuálně 18 stupňů Celsia.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Studenti přírodovědy z Ostravské univerzity budou víc působit v ostravské zoologické zahradě. Instituce se dohodly na větší spolupráci ve výuce a také výzkumu. Zatímco studenti získávají potřebnou praxi, zoo zase vědecké poznatky o svých rybnících nebo třeba váškách.
1: Pokládáme vlastně hexagonovou past na vodní živočichy, to znamená orientovaná na jak bezobratlé, tak obratlovce. Může se nám do nich chytit žába, různé jejich larvy.
2: My se se Stanislavem Ožanou z Přírodovědecké fakulty právě nacházíme u jednoho z rybníků v ostravské zoo.
1: Studenti si vlastně tyhle ty metody osahají, vyzkouší si, jakým způsobem probíhá tenhle ten monitoring, který se reálně využívá vlastně k monitoringu organismu v praxi.
2: Studenti budou ostravskou zoo navštěvovat pravidelně v rámci nějakých seminářů, nebo to bude nárazově?
1: Průběžně, to znamená pravidelně, jak v letním, tak zimním semestru, protože máme různé předměty, kdy opravdu tu zoo potřebují využívat, ať už se to týká třeba ukázky nějakého etologického výzkumu, ať už se to týká třeba managementových opatření, se kterými pomáhají přímo v zoo pro podporu biodiverzity, anebo přímo exkurze do zoo, aby pochopili, jakým způsobem funguje zázemí.
2: Studenti tak nejsou odkázáni jen na přednáškové sály, ale můžou si své poznatky vyzkoušet i v praxi. A přestože spolupráce mezi zoo a fakultou fungovala už i v minulosti, podpisem memoranda dostala oficiální rámec, popisuje děkanka Zuzana Václavíková.
3: Bylo to, řekněme, díky tomu partnerství takové neformální. To, co teďka tím memorandem vlastně vzniká, je, že jsme ustavili společnou pracovní skupinu, kde jsou zástupci jak z obou dvou institucí, jsou tam také zástupci studentů.
2: A zatímco studenti dostanou potřebnou praxi, zoologická zahrada zase získá nové vědecké poznatky, říká ředitel zoo Jiří Novák.
4: Tady už máme i za sebou nějaké první poznatky, jako například znalost druhů vážek, které obývají areál zoologické zahrady. Víme, jací letouni žijou v zoologické zahradě v Ostravě, víme spoustu dalších věcí, ale myslím si, že mnoho toho je ještě před náma. Plánujeme určitě větší výzkum květeny, rostlin v areálu zoologické zahradě, mokřadního společenstva.
2: Studenti se po areálu zoologické zahrady začnou pohybovat ze začátkem nového semestru. Z Ostravy Klára Křižáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava. Další zprávy má pro nás v tuto chvíli Lenka Blažová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policie stále pátrá po 38leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září. Matka dvou dětí podle policie ráno odešla z domova, do práce v Ostravě nedorazila, nevrátila se ani domů a telefon u sebe nemá. Policie žádá veřejnost o informace, které by mohly vést k jejímu vypátrání. Stačí zavolat na linku 158. Tisíce návštěvníků dnes očekávají pořadatelé Ostravského dne dopraváků. Návštěvníci si můžou v garážích dopravního podniku prohlédnout historické i současné tramvaje, autobusy i trolejbusy. Připravená je i celá řada vyhlídkových jízd. Akce začne v 10 hodin. Ve Frýdku Místku v září začne 6. ročník Akademie Podnikej FM. Cyklus přednášek pro začínající podnikatele se bude zabývat využitím umělé inteligence v podnikání a nebo finančnímu plánování. Všechny kurzy jsou zdarma. V centru Olomouce bylo letos odchyceno a následně usmrceno 23 nutrií, které patří mezi nepůvodní invazní druhy. Odchyt těchto zvířat bude pokračovat, protože se rychle množí. Část Španělska čelí nezvyklému horku pro začátek září. Na řadě míst teploty vyšplhaly nad 40 stupňů. Na jihu Španělska meteorologové naměřili ve čtvrtek 45,7 stupně, což byla nejvyšší teplota za celý letošní rok. Počasí v našem regionu na severní Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě místy deštivé, odpoledne ale čekáme polojasno nebo skoro jasno. Teploty dnes do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Z důvodu opravy vozovky je omezený provoz na silnici 1/48 v Českém Těšíně. Je tam pouze kyvadlový provoz. Řidiči s kolonami v tomto místě musí počítat ještě do 9. září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Pozorování nebe, festival kávy nebo třeba závodní víkend pro bikery. Krátce před 7 hodinou si vyberete z rozhlasových typů a dnes jich je opravdu hodně. Je sobota 5. září, 6 hodin téměř 38 minut posloucháte víkendové Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. No a ještě předtím, než vás někam pozveme krátce před 7 hodinou, tak stihneme zavolat meteorologům a vyjasnit si tedy tu předpověď počasí na dnešní den a také na zítřek. V Ostravě se nám třeba teď právě rozpršelo, nicméně dobrá zpráva. Ta sobota by měla být vůbec ne oblačná, zatažená, alespoň později, ale naopak polojasná až skoro jasná. Podrobnosti už za malou chvilku, teď Phil Collins, hezké ráno.

0: počasí.
1: Pravidelně v tuto dobu telefonujeme meteorologům a zjišťujeme, jaké je a jaké bude počasí. Začíná víkend, tak nás to zajímá víc než kdy jindy a já na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vítám meteoroložku Evu Richtarikovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Vítám vás a přeji hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké máme to dnešní ráno v našem Moravskoslezském kraji?
2: Tak je zataženo, místy také i s

0: dešťem nebo s přeháňkami, aktuálně spíše v oblasti hor. Teploty se pohybují poměrně vysoko, většinou kolem 17 stupňů Celsia a také na horách není nějak výrazně chladno. Teploty i v těch nejvyšších polohách se drží kolem 8-10 stupňů. No a fouká jen slabý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Před námi je víkend, začíná sobota. Jaká bude?
0: Počátku bude ještě zatažená, čekejme přeháňky nebo občasný déšť. Během dopoledních hodin budou ale srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat, takže odpoledne už bude polojasno nebo skoro jasno. Jen výjimečně se i v těch odpoledních hodinách můžou objevit přeháňky, zejména v oblasti hor. Teploty budou ale už poznání nižší než včera, nejčastěji mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr se během nerozfouká na mírný severozápadní až západní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: A pojďme malinko nastínit i druhou polovinu víkendu, jak bude v noci na zítřek a jak bude zítra.
0: V noci čekáme polojasno nebo skoro jasno, v Jeseníkách se může ojediněle objevit přeháňka, teploty klesnou nejčastěji na 13 až 9 stupňů Celsia, výjimkou mohou být údolí, kde mohou klesnout i k 5 stupňům, pokud by se uklidnil vítr, ale většinou povane mírný západní, severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a jen výjimečně zeslábne. Během té neděle očekáváme poměrně slunečný den, jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně maximálně polojasnou oblohu. Teploty budou mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 a vítr povane mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer pak zeslábne na slabý proměnlivý do 4 metrů.
1: Meteoroložka Eva Richteriková byla hostem víkendového Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Děkujeme za aktuální informace a přejeme krásnou sobotu.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
5: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
4: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava teď několik tipů, jak příjemně strávit dnešní den, tedy sobotu 5. září. Co třeba vyrazit do Beskyd na Bílou, tam si můžete užít bike víkend. Tradiční závody horských kol se konají ve ski areálu Bílá, a to od 9 dopoledne. Na účastníky čekají nádherné výhledy, kopce a náročné sjezdy i četné single trailové pasáže. Trasy jsou pro dospělé i pro děti. Zámek Raduň dnes zve na dožínkovou slavnost. Začíná v 11 dopoledne a nabídne ukázky historické zemědělské techniky, regionální výrobky, program pro děti a v ceně vstupného také vstup do zámecké oranžérie. Klub českých turistů Třinec zve na turistický pochod Mánesovou stezkou. Vede přes Beskydské hřeby do Dolní Lomné. 47. ročník začíná v těchto chvílích a starty pochodů jsou ve Stříteži, Střinci, Návsí, Mostech u Jablunkova a v Dolní Lomné a myslím, že ještě ten start můžete stihnout. Nad hradem Hukvaldy dnes můžete pozorovat hvězdné nebe. Hradní nádvoří se promění v observatoř pod širým nebem a s pomocí dalekohledu a zajímavé přednášky vás odborníci zasvětí do tajů nekonečného vesmíru. Akce začíná v 19 hodin a mělo by tomu přát i počasí. Trojhalí Karolí na hostí Barista Cup Ostrava 2026. Festival kávy a soutěž baristů se koná už po 13. A na své si přijdou kávoví nadšenci, a to jak profesionálové, tak i amatéři a také rodiny s dětmi. No a ve Štramberku si užijete večerní prohlídky hradu. Trůba dnes bude otevřená od 6:30 do 10:00 do večera a já přeji hezké zážitky.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Domov Stecmína v Bohumíně má 20 nových lůžek pro seniory. Supermarkety zavádějí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Na Opavsku se dnes pro veřejnost otevře 9 pevnostních bunkrů. Bude zataženo, později ale skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Hezké ráno s Českým rozhlasem Ostrava přeje Lenka Blažejová. Bohumín zlepšil komfort klientů v domově Cesmína. Seniori tam mají 20 nových elektricky polohovatelných lůžek, která usnadní péči i každodenní fungování lidí s omezenou pohyblivostí. Domov ve Starém Bohumíně poskytuje služby celkem 58 seniorům. Potvrdila to mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Nová elektricky polohovatelná lůžka umožní pracovníkům domova pro seniory jednoduše upravit výšku celé konstrukce i polohu jednotlivých částí. Pro člověka s výrazně omezenou pohyblivostí to znamená větší pohodlí a pro zaměstnance usnadnění přípravy klientů na stravování, hygienu a další péči.
0: Některé obchodní řetězce v Česku nově zavádějí na pokladnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoct při výběru ovoce, zeleniny anebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá u váh ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje mluvčí Globusu Zdeněk Vesecký.
3: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
0: Hasiči při kontrolách nočních podniků v Česku prošli 729 provozoven a odhalili 2380 pochybení. Uložili přes 300 pokut za více než 5,5 milionu korun. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasicí přístroje a zablokované únikové cesty. V některých barech hasicí přístroje chyběly úplně. O výsledcích kontrolní akce informovala mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmannová. Data podle ní nejsou konečná, která správní řízení dosud neskončila. Pro veřejnost dnes budou otevřené předválečné betonové bunkry na Opavsku. Celkem 9 pevností v pohraničí si můžou zájemci prohlédnout zevnitř a dostat se tak do běžně nepřístupných míst. Akce začne v 10 hodin.
4: Ty dveře váží kolik?
5: Dveře váží asi 300 kg.
4: Petr Adamus má spolu s dalšími nadšenci na starosti pevnost MOS-11 v Černém lese u Šilheřovic. Schátralý bunkr z roku 1936 vrací do původní podoby. V čase se dnes můžou přesunout i návštěvníci.
5: Uvidí tady vojáky v dobových uniformách z roku 1938, seznámí se s jejich výzbrojí, budou tady kulomety, budou tady pušky.
4: Další otevřené pevnosti odhalí třeba staré mapy a nápisy vojáků, anebo v Česku unikátní sestavu funkčních pevnostních kanónů. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes bude zpočátku zataženo s deštěm nebo přeháňkami, postupně během dopoledne budou srážky ustávat, oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 17 a vítr bude mírný, severozápadní do 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulice Družstevní v obci Malého Štice na Opavsku bude dnes a zítra uzavřená. Koná se tam malohoštický odpust. Objízdná trasa vede přes ulice Bezručova a Luční.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, milí posluchači, máme něco málo po 7. hodině, sobotu 5. září a vy máte naladěn Český rozhlas Ostrava. Lenka Blažejová a Vítek Goršenov se vám dnes po ránu starají o dobrou náladu a ten správný přísun informací. Tak třeba věděli byste, co dělat se zralými a naopak nezralými ořechy? No, já asi trošku jo, ale nechám si určitě poradit, protože tady máme ořecháře na slovo zlatého a to je Artur Kubica. A ten za chvilku přijde s dalším dílem svého seriálu Dvakrát měř a jednou řeš. Babiš, tedy s dobrými radami všeho druhu, a právě dnes se s ním zaměříme na to, na co se hodí zralé a naopak nezralé ořechy. Kromě toho tady máme i hudební složku našeho vysílání a tu obstarají třeba Valdemar Matuška, Palo Habera s kapelou Tým a nebo irští YouTube. Tak ať se vám v sobotu po ránu hezky poslouchá.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Spousta posluchačů má na zahradě v této době zralé ořechy a dostal jsem dotaz na ořechový likér. Tam je ale důležité nejprve upozornit, že do něj se nedávají zralé ořechy, ale mladionké ořechy, a to v červnu, takže vyrábět ho v této době, v srpnu a v září, tak to už není ono. Vzpomínám si, že mi před několika lety psal jeden náš posluchač do Hobby magazínu připomínku, že ořechovce se správně říká svatojánská ořechovka a ty ořechy se do ní sbírají nejpozději na svatého Jána, tedy 24. června. No a kdo si chce dělat ořechovku až teď, tak je to na nic. Pokud by vás to zajímalo a chtěli jste si ji příští rok udělat, tak přibližně 20 až 30 zelených nezralých ořechů se rozkrájí na malé kousíčky, můžete tam přidat svitek z kořice, několik hřebíčků, třeba 8, muškátový oříšek i kůru z půlky citronu, zalijete to 1 litrem lihu nebo 40% alkoholem, necháte louhovat až 6 týdnů, tedy do konce července, potom se svaří 0,5 litru vody s 0,5 kilogramem cukru, nechá se vychladnout a smíchá se to s tím vylhovaným extraktem. Je dobré scedit to přes plátínko, aby tam nebyly zbytky ořechů. No a to další je nechat to uležet alespoň několik týdnů, takže jestli dobře počítám, tak právě teď je ideální čas na koštování hotové ořechovice. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: YouTube a One na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Počasí.
0: V krajinám někde prší, jako třeba právě teď v Ostravě, někde je zataženo. Na Lysé hoře máme 10 stupňů, ve Vítkově 16 stupňů. Dnes bude zpočátku ještě zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dopoledne budou ale srážky ustávat a oblačnost ubývat a bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty přes den okolo 21 stupňů, na horách pak okolo 15 stupňů Celsia.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude Lenka Břečková z tanečního studia Radost Impuls. Několik desítek let vychovává bohumínské tanečníky, kteří patří ke špičce v republice, Evropě i ve světě. O lásce, od které nelze odejít, o několika generacích, které milují tanec a o životě, který se tanci podřizuje, bude vyprávět Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
3: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sportovní téma ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Hokejisté Vítkovic budou mít ve svém kádru zase po 7 letech hokejistu s příjmením Stránský. Po tolika letech se totiž do mateřského klubu vrací Šimon Stránský a bude nosit číslo 14, které proslavil jeho děda Vladimír. Ten letos zemřel. S navrátilcem do Vítkovic si povídal náš kolega, reportér David Procházka.
1: Šimone, po 7 letech se vracíte do Vítkovic. Proč padlo tohle rozhodnutí?
2: Tak padlo to, protože jsme se vlastně v Kometě dohodli tak, že ukončíme smlouvu a vlastně zájem byl hnedka od Vítkovic jasný a mně se ta vize, co se teďka jakoby nastavila ve Vítkovicích, tak se mi líbí a proto jsem se rozhodl pro návrat.
1: Jaká je ta vize?
2: Tak vize je taková, že to tam chceme trošku zlepšit, no, že prostě ty poslední roky nebyly nic moc a že vlastně myslím, že klub se snaží navrát odchovanců, co se po extralize nebo i vlastně v zahraničí, ale prostě chce se to vlastně postavit na těch odchovancích a samozřejmě předvádět lepší hokej, než se předváděl v minulosti.
1: Vy se vracíte do Vítkovic po působení v Litvínově ve Finsku v Kometě Brno jako extraligový mistr s Kometou. Je to nějak nové pro vás, ta role?
2: Tak asi jo, asi je. No. Tak když jsem odcházel, tak jsem byl vlastně mladý holub, jak se říká. A teď se vracím vlastně, myslím si, že už o dost zkušenější, otřískanější jak hokejem, tak životem, takže myslím, že ta role je trošku jiná, nebo určitě je jiná, ale já jsem se na ní těšil a jsem rád.
1: Šimon Stránský u mikrofonu, stále hokejový útočník Vítkovic. Váš bratr se také vrací po působení v Davosu do extraligy, ale do Pardubic, tak jaké budou ty vzájemné zápasy?
2: Tak budou specifické samozřejmě. My jsme si to jednou zkusili, když hrál Třinci tehdy, takže víme, do čeho jdem, ale samozřejmě bude to takové pikantnější, ale myslím, že oba se na to těšíme.
1: Starší bratr Matěj získal titul s Třincem, vy s Kometou Brno. Vítkovice stále na titul čekají od dob, kdy získal váš děda Vladimír v roce 1981. Vy budete hrát s jeho číslem, se 14. na jeho památku. Letos umřel.
2: Jo, je to tak, takže jsem si říkal, že by to bylo takové hezké na něho vzpomenout a že by zase po dlouhých letech 14. nosilo jméno Stránský.
1: Jak vnímáte fanoušky Vítkovic, jestli vnímají tu změnu v klubu, jak jste říkal, nastavení nové, návrat odchovanců?
2: Tak teďka se nám ta příprava moc nedaří, takže si myslím, že jsme asi úplně nejlepší dojem neudělali, ale já věřím, že lidi přijdou, my se určitě zlepšíme. Pořád si to tak nějak jako sedá, ale věřím, že na ten první zápas s Kladnem doma budeme dobře připraveni a já věřím, že lidi najdou chuť a prostě přijdou v co největším počtu.
1: Tak to byl Šimon Stránský, navrátilec do vítkovického dresu ze slavného rodu Stránských. Děkuji za rozhovor.
2: Děkuji moc.
1: David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže, z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie, Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Tady je Český rozhlas Ostrava, víkendové dobré ráno a máme přehled o tom, co se děje. Další aktuální zprávy má pro nás v tuto chvíli Lenka Blažejová.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ve výběrovém řízení na nového předsedu Vrchního soudu v Olomouci uspěl tamní soudce Rostislav Krhut, uvedl to server Česká justice. Dosavadnímu šéfovi soudu Václavu Čapkovi vyprší sedmiletý mandát koncem tohoto měsíce. Jeho nástupce bude jmenovat prezident. Specialista na insolvenční právo Rostislav Krhut byl v minulosti místopředsedou Ostravského krajského soudu. Skupina CSG podnikatele Michala Strnada chce ve svém areálu Tatra Defence v Kopřivnici během 3 let investovat přibližně 49 milionů euro. Přijímá stovky lidí. Uvedl to mluvčí CSG Andrej Čírtek. Společnost Tatra Defence se specializuje na vývoj, výrobu, opravy a taky servis vojenských vozidel. Na urgentním příjmu Fakultní nemocnice Ostrava v létě ošetřili o 500 pacientů víc než loni. Celkem jich bylo přes 10 400. Počet hospitalizovaných se ale nezvýšil. Pomohlo tomu i rozšíření prostor, kde jsou tzv. Expektační lůžka, na kterých pacienti zůstávají na pozorování. V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvěd z mláďaty. Město na síti X vydalo varování. Podle sdělení policie se medvěd objevil včera před 17. hodinou v části Lhocko, poblíž tamního dětského hřiště. Lhocko je od centra Vizovic zhruba 3 kilometry. Lidé by měli být velmi opatrní. Tenista Jiří Lehačka do osmifinále grandslamového US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál s Řekem Tsitsipasem 6-2, 1-6, 6-7 a 1-6. Počasí bude deštivé s teplotami 19 až 23 stupňů. Odpoledne se v Moravskoslezském kraji vyjasní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Kulici na fojctví v obci Rychvalt na Karvinsku u tamního dolního rybníka spadl na vozovku strom. Čeká se na příjezd hasičů, tak na to dejte pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hned několik zajímavých tipů, jak prožít dnešní den, máme pro vás ještě do 8 hodiny raní ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Ten jeden je právě teď před námi. Na Opavsku se dnes pro veřejnost otevřou předválečné betonové bunkry. Každoroční akce láká hlavně milovníky vojenské historie, protože se dostanou do běžně nepřístupných míst. Prohlídka bude možná v 9 pevnostech. Jednu z nich najdete třeba v Černém lese poblíž Ostravy.
1: Ty dveře váží kolik?
2: Ty dveře váží asi 300 kg.
1: Pěchotní srub MOS-11 u posedu z roku 1936. Jsme poblíž Šilheřovic. Tady je dodnes krásně vidět část linie původního opevnění na obranu Ostravska.
2: Chvíličku, já tam budu muset rozsvítit.
1: Petr Adamus je předsedou klubu vojenské historie První prapor. Jsme ve střílně mezi nalezenými nábojnicemi, bednami z té doby. I těžký stůl je originál.
2: Ty těžké kulomety jsou ve dvou střílnách a pálí vlastně předsousední objekt MOS-12.

0: taky a tohle po nich zbylo.
1: Stojíme na náspu u skoroschodné železnice, kterou musela firma inženýra Filipa vybudovat. Patrná je akrát tady v tomto prostoru vlastně Černého lesa, víceméně jenom u té jedenáctky a desítky, dál už se nedochovala.
0: Budou tady dnes vojáci v uniformách z roku 1938. Je možné si sáhnout na kulomety a potěžkat další zbraně. V dalších bunkrech se třeba dochovaly i nápisy a malby. Kdo chce stihnout všechno, může jet speciální autobusovou linkou. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Ostrožlík je teď na telefonu v rámci víkendového Dobrého rána, aby nám řekl, jaké bude počasí. Vítejte, přeji hezké ráno.
2: Také přeji hezké ráno.
1: Tak jaké máme to dnešní ráno v našem kraji?
2: Je ovlivněno přechodem studené fronty, takže zataženo na většině území se vyskytuje déšť nebo přehánky. Teploty jsou kolem 16 stupňů, na horách kolem 13 a vane západní a jihozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: To počasí se má

0: Dnes ale malinko změnit, takže jak bude dnes?
1: Ráno a časně dopoledne stále zataženo s občasným nebo někde i trvalejším deštěm. Během poledne již bude docházet k ustávání srážek a od západu postupně i ubývání oblačnosti, takže odpoledne bude spíše polojasné a jen na horách se může zcela výjimečně vyskytnout i slabší přeháňka a teploty. Dnes ale zůstanou poměrně nízké nebo optimálně na záři 19 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a vítr ten bude mírný severozápadně až západní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Jak bude vypadat noc na zítřek a jak bude zítra, tedy v neděli?
1: I v noci bude málo oblačnosti, jasno, polojasno, pouze na horách se může zcela výjimečně vyskytnout i přeháňka. Teploty v noci klesnou na 13 až 9 stupňů, vítr mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. V neděli bude ráno večer jasno, během dne malá kupovitá oblačnost, takže polojasno, ale teploty budou ještě nižší než dnes, většinou jenom kolem 20 stupňů v maximech a vítr mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, večer pak slabý do 4 metrů za sekundu.
0: A každý den v tuhle dobu také informujeme naše posluchače o aktuálních hodnotách tlaku a vlhkosti.
1: Tlak je 1015,5 hektopaskalu a vlhkost vzduchu je kolem 95%.
0: Máme zapsáno. Tolik Tomáš Ostrožlík, meteorolog z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Moc vám děkuji za aktuální informace a přeji krásnou sobotu.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Nenechte se zmást ranním deštíkem, ta sobota, tedy dnešní den by měla být podle meteorologů většinou slunečná, během dopoledne se oblačnost začne rozplývat a to bude znamenat, že bychom mohli někam vyrazit. Máme pro vás teď na vlnách Českého rozhlasu Ostrava hned několik tipů, kam, třeba do Osablahy na gastrofestival. Od 11 do 20 hodin se tam můžete bavit a můžete také jíst a pít. Parním vlakem se tam můžete dostat a ochutnat tradiční i netradiční speciality amatérských kuchařů z osoblažského výběžku. Pro děti jsou připraveny i jízdy na koních, malování na obličej, skákací hrady a soutěže. A připomínám, že oblíbený gastrovlak dopravuje návštěvníky z Třemešné ve Slezsku až do Osoblahy. Pokud vyrazíte na velkou šanci do mostu Jablunkova, tak tam se dnes odpoledne sletí draci. Druhý ročník drakiády je určen hlavně rodinám s dětmi, kromě pouštění draků si také užijete opékání buštíků a soutěž o nejpěknějšího draka s tématem velké šance. V rámci svatováclavského hudebního festivalu vás pak pozveme na koncert hornisty a dirigenta Radka Baboráka a pražských komorních solistů. Koncert začíná v 7 večer v Pustkoveckém kostele svatých Cyrila a Metoděje. Na programu je český klasicismus a Mozart. Skanzen lidových tradic Bolatice pak zve dnes do muzea souvků na neformální setkání sběratelů souvků a pazourků. Začínáme v 10 dopoledne. No a do Bílovce vás zveme na procházku historickým jádrem města. S historičkou Simonou Lindovskou. Sraz je ve 4 odpoledne před budovou muzea v Zámecké ulici.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Obvod Ostrava Jih plánuje slučování mateřských škol. Český Těšín nechal odstranit zavřenou lávku v městské části Svibice. Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 70% lidí, je to víc než loni. Bude zataženo s deštěm, odpoledne polojasno, teploty 19 až 23 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké ráno. Obvod Ostrava Jih se chystá slučovat některé mateřské školy a vybudovat moderní předškolní centra. Důvodem je výrazný 30% úbytek dětí, řekl to místostarosta Ostravy Jihu Radim Ivan z ODS. Do 28 školek v Ostravě Jihu bude letos chodit přibližně 3000 dětí. Loni bylo zhruba 1000 nováčků, letos jen 700. Celkově ve školkách v Ostravě Jihu zůstává zhruba 200 volných míst. Český Těšín zdemoloval lávku přes železniční trať v ulici Podzvonek. Byla v havarijním stavu. Radnice ji před několika měsíci pro chodce uzavřela. Železnou konstrukci poničila rez a z jedné strany základy podemlel tamní potok.
3: Město aktuálně hledá možnosti, jak lávku nahradit. Jednou z variant je stavba mostního provizoria. Radnice taky zařídila pro tamní obyvatele náhradní autobusovou dopravu. Využívají ji hlavně žáci základních škol. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli více než 26 tisíc řidičů. To je o desetinu víc než za stejné období loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
4: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z Besipu.
5: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
4: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
6: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
4: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku, ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 70% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8 tisíc korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
7: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
1: Naopak do zahraničí letos na podzim plánuje odjet 30% Čechů, o 13% méně než loni.
2: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku zataženo s deštěm nebo přeháňkami, postupně během dopoledne budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až skoro jasno, večer výjimečně přeháňky. Nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů, na horách od 13 do 17 stupňů a vítr bude mírný severozápadní do 7 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Frýdku Místku v 7 hodin ráno uzavřeli ulici Palackého. Uzavírka tam z důvodu konání kulturní akce potrvá do dnešních 17 hodin.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Otázku mám na vás hned po 8 hodině raní, milí posluchači. Víte, co je to syndaktylie? Že ne? Já to taky nevím, ale víte co, my se to dozvíme už za malou chvilku z našeho vysílání, protože kolega Martin Písařík má pro nás další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Takže se pojďme vzdělávat a pojďme si užít sobotní ráno s Václavem Neckářem, kapelou Beatles nebo Lenkou Filipovou. Ze studia vás zdraví Vítek Goršanov, přeji dobré ráno.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Lenka Filipová nám zpříjemnila sobotní ráno minutu po čtvrt na devět.
1: Počasí.
0: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava si poslechněte, jaké bude počasí dnes, tedy zpočátku zataženo. S přehlankami nebo občasným deštěm během dopoledne pak budou srážky ustávat a postupně bude polojasno až skoro jasno. Přehánky se objeví už jenom ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů. Aktuálně máme 16 stupňů v Osoblaze a podobná teplota je také ve Frýdku Místku.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Studenti přírodovědy z Ostravské univerzity budou více působit v Ostravské zoologické zahradě. Instituce se dohodly na větší spolupráci ve výuce i výzkumu. Zatímco studenti získají potřebnou praxi, zoologická zahrada zase vědecké poznatky o svých rybnících nebo třeba váškách.
1: Pokládáme vlastně pxagonovou past na vodní živočichy, to znamená orientovaná na jak bezobratlé, tak obratlovce. Může se nám do ní chytit žába, různé jejich larvy.
2: My se se Stanislavem Ožanou z Přírodovědecké fakulty právě nacházíme u jednoho z rybníků v Ostravské zoo.
1: Studenti si vlastně tyhle ty metody osahají, vyzkouší si, jakým způsobem probíhá tenhle ten monitoring, který se reálně využívá vlastně k monitoringu organismů v praxi.
2: Studenti budou Ostravskou zoo navštěvovat pravidelně v rámci nějakých seminářů, nebo to bude nárazově?
1: Průběžně, to znamená pravidelně, jak v letním, tak zimním semestru, protože máme různé předměty, kdy opravdu tu zoo potřebují využívat, ať už se to týká třeba ukázky nějakého etologického výzkumu, ať už se to týká třeba managementových opatření, se kterými pomáhají přímo v zoo pro podporu biodiverzity, anebo přímo exkurze do zoo, aby pochopili, jakým způsobem funguje zázemí.
2: Studenti tak nejsou odkázáni jen na přednáškové sály, ale můžou si své poznatky vyzkoušet i v praxi. A přestože spolupráce mezi zoo a fakultou fungovala už i v minulosti, podpisem memoranda dostala oficiální rámec, popisuje děkanka Zuzana Václavíková.
3: Bylo to, řekněme, díky tomu partnerství takové neformální. To, co teďka tím memorandem vlastně vzniká, je, že jsme ustavili společnou pracovní skupinu, kde jsou zástupci jak z obou dvou institucí, jsou tam také zástupci studentů.
2: A zatímco studenti dostanou potřebnou praxi, zoologická zahrada zase získá nové vědecké poznatky, říká ředitel zoo Jiří Novák.
4: Tady už máme i za sebou nějaké první poznatky, jako například znalost druhů vážek, které obývají areál zoologické zahrady. Víme, jací letouni žijou v zoologické zahradě v Ostravě, víme spoustu dalších věcí, ale myslím si, že mnoho toho je ještě před náma. Plánujeme určitě větší výzkum květeny, rostlin v areálu zoologické zahradě, mokřadního společenstva.
2: Studenti se po areálu zoologické zahrady začnou pohybovat ze začátkem nového semestru. Z Ostravy Klára Křižáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Don Luis teď na vlnách Českého rozhlasu Ostrava střídá. Kolegyně Lenka Blažejová, připraveny jsou další aktuální zprávy.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Na Horním náměstí v Opavě začalo bourání druhé části bývalého obchodního domu Slezanka. Demolice se týká dvou podlažního objektu sídlišního typu ze 70. let. Vedle stojící čtyřpatrový objekt zůstane. Město staveniště přes zimu zabezpečí. Příští rok na jaře se na místo vrátí archeologové. Mezitím město připraví urbanistickou soutěž na budoucí podobu oblasti. Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON uvedly, že nakupují energie s předstihem a současné výkyvy cen se do jejich ceníků zatím nepromítají. Pokud vysoké ceny na burze vydrží, budou se ceníky přepisovat. Ani část vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně není podle odborníků možné zachovat. Demolice proto bude v pondělí pokračovat. Zbytek torza by měla najatá firma odstranit během následujícího týdne. Uvedl to ředitel komunikace společnosti Krým Marcel Schmidt. Stále expozice otevře v neděli zdarma 15 muzejních a galerijních institucí v celém Česku, které patří pod Ministerstvo kultury. U státních muzeí a galerií začne platit akce volných vstupů každou první neděli v měsíci. Lidé ve Frýdku Místku si dnes mohou prohlédnout areál technických služeb. Návštěvníci se podívají do zázemí i na pracovní stroje a vozidla. Areál v ulici 17. listopadu bude otevřený od 9 hodin. Počasí v našem regionu dnes bude zatažené, objeví se přehánky, odpoledne se ale vyjasní a teploty budou od 19 do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Frýdku Místku máme hlášenou vážnou nehodu. V ulici Ostravská srazil řidič osobního auta cyklistu. Policie už nehodu vyšetřuje, je tam zatím omezený provoz.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, víkendové dobré ráno. Jestli pak víte, že do vesmíru vyrazil nový vesmírný teleskop NASA Nancy Grace. Právě o něm si budeme povídat už za chvilku v našem pravidelném sobotním telefonátu s opavským astronomem Tomášem Gráfem. Opavské, tedy lépe řečeno astronomické okénko, i když můžeme říct i klidně i opavské, začíná už za malou chvilku.

0: Do vesmíru vyrazil nový vesmírný teleskop NASA Nancy Grace Roman. Mezi jeho hlavní vědecké cíle patří výzkum zrychleného rozpínání vesmíru, temné energie a rozložení temné hmoty. Více už nám k němu prozradí opavský astronom Tomáš Graf, kterého vítám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tomáši, přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: Slyšíme se bezvadně, tak to je skvělá zpráva. Jak vlastně tedy tento teleskop, o kterém jsem mluvil, vypadá a v čem je výjimečný?
1: Tak možná bych naopak začal jednou zajímavou shodou, protože pokud se podíváme na velikost, na průměr hlavního zrcadla, tak můžeme říct, no to přece známe, protože ten nový dalekohled má hlavní zrcadlo o průměru 2,4 metru, což znamená, že je úplně stejně velké jako zrcadlo, hlavní zrcadlo Hubbleova kosmického dalekohledu. A má to jeden velmi zajímavý důvod, protože původně bylo toto zrcadlo navrženo a vyráběno pro americké špionážní družice a teprve později vlastně dostala NASA možnost je také tato zrcadla vyrábět. Ale pokud půjdeme na ty rozdíly, na které jste se ptal, tak ten nový dalekohled bude mít oproti Hubbleovu teleskopu jednu obrovskou výhodu. On bude mít mnohem větší zorné pole, protože jeho hlavní přístroj je velmi širokouhlý, má kameru s rozlišením asi 300 megapixelů a jediným snímkem zachytí na obloze oblast větší, než zabírá měsíc v úplňku. To znamená, že jeho zorné pole je 100x větší než u Hubbleova teleskopu. Přitom bude mít srovnatelnost ostrost obrazu a dá se říct, že toto je nejlepší způsob, jak pochopit, v čem bude ten nový dalekohled výjimečný. Jestliže bychom si představovali, že chceme fotografovat celé náměstí, tak Hubble pořizoval jednu ostrou fotografii za druhou a my jsme je potom skládali dohromady, když to ten nový dalekohled

0: o novém teleskopu. Já se ptám, jestli nějak bude spolupracovat i už se známými Hubblovým a Webovým teleskopem a proč vlastně astronomové potřebují hned několik různých vesmírných observatoří?
1: Tak určitě spolupracovat budou a možná bychom měli říci, že to není žádná náhrada toho staršího dalekohledu, protože Hubbleův kosmický dalekohled úspěšně funguje už téměř 4 desetiletí, ale zase si to můžeme představit jako fotografa se sadou objektivu, když snímá fotbalový stadion, tak v širokém záběru je celé hřiště, ale když chce nafotit detail jednoho hráče, tak sáhne po teleobjektivu a přesně tak budou spolupracovat tyto dva dalekohledy. Jestliže se objeví v tom velkém průzkumu oblohy něco zajímavého, tak Webův dalekohled se na to může podívat podrobněji. Takže místo nějaké konkurence vzniká spolupracující tým kosmických observatoří. No a také je rozdíl ještě v té spektrální citlivosti, kdy ten nový dalekohled bude citlivý i v delších vlnových délkách. I když byl úspěšně vynesen na oběžnou dráhu, respektive do vesmíru, tak teď jej čeká přibližně 3měsíční cesta k libračnímu bodu L2, který je asi 1,5 milionu kilometrů od Země, což je mimochodem oblast, ve které již pracuje Webův kosmický dalekohled. No potom bude následovat několik měsíců testování a kalibrace přístrojů a pak začne na ostro vědecký program. Ještě možná je atraktivní nebo zajímavé pro posluchače zdůraznit, že ta observatoř byla pojmenována po Nancy Grace Romanové, což byla americká astronomka, která nastoupila do NASA už v roce 1959 a sehrála zásadní roli při prosazování kosmických astronomických observatoří. Někdy se této vědkyni přezdívá jako matka Hubbleova teleskopu, takže je docela symbolické, že teď ten nový dalekohled, nový vesmírný dalekohled, který má mimochodem, jak jsme říkali, je stejný průměr jako Hubbleův dalekohled, ponese její jméno.
0: Nový vesmírný teleskop NASA Nancy Grace Roman jsme velice podrobně probrali s naším opavským astronomem Tomášem Gráfem. Tomáši, moc děkujeme za podrobnou analýzu a nové informace o tomto novém vesmírném teleskopu a těšíme se na příště.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: V Nové Míčíně aktuálně máme 16 stupňů Celsia. Na horách třeba vrch Javorový v Beskydech hlásí 11 stupňů. Dnes bude většinou zpočátku zataženo s přeháníkami a časným deštěm. Během dopoledne budou srážky ustávat a bude postupně polojasno až skoro jasno. Teploty přes den vystoupají na 19 až 23 stupňů. Na horách čekejme teploty okolo 15 stupňů Celsia.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
3: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
2: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava pomalu, ale jistě končí. Mám pro vás ale ještě několik tipů na dnešní den. Co třeba vyrazit do Beskyd na Bílou, tam si dnes užijete bike weekend. Tradiční závody horských kol se konají ve ski areálu Bílá, začínají v těchto chvílích. No a budou na vás čekat nádherné výhledy, kopce a náročné sjezdy i četné single trailové pasáže. Trasy jsou pro děti i dospělé. Pokud vyrazíte dnes na zámek Raduň, tak jste zváni na dožínkovou slavnost. Začíná v 11 dopoledne a nabídne ukázky historické zemědělské techniky, regionální výrobky, program pro děti a v ceně vstupného budete mít i vstup do zámecké oranžerie. Pokud chcete trochu turistiky, tak Klub českých turistů Třinec na vás pamatuje pochodem Mánesova stezka 2026. Vede přes Beskydské hřebeny do Dolní Lomné. Starty pochodů jsou ve Stříteži, Třinci, Návsí, Mostech u Jablunkova a Dolní Lomné. No a letos je součástí stezky také slavnostní otevření poutní brány u chaty Skalka v 11 dopoledne. Nad hradem Hukvaldy dnes můžete pozorovat hvězdné nebe. Hradní nádvoří se promění v observatoř, no a s pomocí dalekohledu a zajímavé přednášky vás odborníci zasvětí do tajů nekonečného vesmíru. Ak se začíná v 19 hodin, mělo by se do té doby vyjasnit. Trojhalí Karolína pak hostí Barista Cup Ostrava 2026. Je to festival kávy a soutěž baristů, který se koná už po 13. Jste srdečně zváni. No a pokud vyrazíte do Štramberka, tak si večer můžete nenechat ujít prohlídky hradu. Hrad Trůba bude otevřen od 18.30 do 22 hodin. Tak hezké zážitky.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

A víkendové dobré ráno v tuto chvíli končí. Vysílání Českého rozhlasu Ostrava však v žádném případě nekončí, už za chvilku jsou tu další aktuální zprávy, no a po nich pak pravidelné sobotní dopolední magazíny. Po 9. to bude magazín Mezi nebem a zemí a po 10. váš oblíbený hobby magazín. Tak já přeji dobrý poslech, nerušenou sobotu a klidný den s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dopravu v centru Ostravy komplikuje konání běžeckého maratonu. Několik zdravotnických organizací dnes v Třinci pořádá Den zdraví. V Opavě se jede už 10. ročník komárovského cyklozávodu. Bude zataženo s deštěm, odpoledne pak polojasno. Teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová, přeji hezké sobotní dopoledne. Řada uzavírek a objížděk dnes čeká řidiče v centru Ostravy v souvislosti s konáním městského maratonu. Hlavní závod startuje právě teď z Masarykova náměstí. Závodníci poběží i po silnicích, kde pořadatelé maratonu omezí průjezd aut. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové bude částečně uzavřená i oblíbená cyklostezka na pravém břehu Ostravice.
2: Pro cyklisty bude po dobu závodu vyznačena náhradní trasa. Dopravní omezení se dotknou také mostu Miloše Sýkory. Uzavřena bude jeho levá část a chodník. Zároveň bude zrušeno pravé odbočení ve směru na Frýdek Místek.
0: Moravskoslezská nemocnice v Třinci se zapojí do dnešního Dne zdraví. Společně s dalšími zdravotnickými organizacemi představí své služby mezi 10. a 16. hodinou před kulturním domem Trisia. Lidé se mohou dozvědět, jak pečovat o tělo i duši. Říká mluvčí nemocnice Irena Sikorová-Nošková.
3: Zájemcům provedeme vyšetření krevní skupiny a zároveň představíme možnost dárcovství krve a plazmy. Představíme také naši porodnici a její služby pro nastávající rodiče. Na místě budou také zdravotníci dalších organizací, kteří mohou lidem změřit krevní tlak, cukr v krvi, zkontrolovat znamenka a mnoho dalšího.
0: V opavské části Komárov se dnes pojede jubilejní 10. ročník komárovského cyklozávodu. Akce organizovaná tamním cyklistickým spolkem je i tentokrát zaměřená na charitu a na pomoc především dětem s různými handicapy.
4: Hlavní závod má 25 kilometrů, připravené jsou ale i varianty pro děti a méně zdatné členy rodin. Výtěžek komárovského cyklozávodu za 10 let zajistil například zdravotní pomůcky, speciální elektroniku anebo rehabilitace pro konkrétní dětské pacienty. Akce začne na komárovském fotbalovém hřišti. Martin Knittl, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimír Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dříve o návštěvě informoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit zítra. Přislíbil, že vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný. K tomu samému vyzval i Rusko.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zataženo s deštěm nebo přehánkami, postupně během dopoledne budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až skoro jasno. Večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů, na horách od 13 do 17 stupňů a vítr bude mírný severozápadní s rychlostí do 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1, konkrétně za exitem Bravantice ve směru na Ostravu, stojí v místě dopravního omezení porouchané auto a blokuje provoz. Dejte na to velký pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: V Obděnicích stojí fara s pozoruhodnou historií. Působil na ní tajně vysvěcený katolický biskup Ladislav Hlad. Faru nově oživuje spolek Obdenická fara. V českopolském příhraničí v Královéhradeckém kraji najdeme zajímavá poutní místa. Představíme je s Karlem Sladkým. Zajímá vás židovství? Komunita Etz Chaim pořádá kurzy, které jsou otevřené pro každého. Podíváme se na ekumenickou bohoslužbu, kterou připravili ženy z římskokatolické církve a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Kapelu Elán jsme vám poslali v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Společně s Křesťanskou akademií a rodinou Smyčkových z východočeského Semanína se na Farské zahradě konala ekumenická bohoslužba připravená ženami římskokatolického vyznání. Měla všechny náležitosti bohoslužby, včetně čtení žalmů, prosby, modlitby, hudební doprovod i zamyšlení, tedy kázání na téma žena a moudrost. Reportáž pro nás připravila kolegyně Víta Balcarová.
1: Takovou průvodkyní byla Aneška Hesová z církve římskokatolické. Jak vidíte postavení žen ve vaší církvi?
2: Naše církev muže i ženy přijímá rovnocenně. Nemůžu říct, že by tam byla v tomhle smyslu nějaká diskriminace, ale samozřejmě ty služebné úkoly, ty, které přísluší kněžím, tak ty podle římskokatolické tradice dělají jenom muže.
1: Já jsem slyšela o vás, že vy jste se veřejně přihlásila k tomu, že byste chtěla být farářkou. Myslela jste tím, že byste konvertovala?
2: Nemyslela jsem tím, že bych konvertovala. Já jsem vyrostla v Římskokatolické církvi a je mi v ní dobře, je to moje společenství víry, takže tam chci dál žít a je pravda, že by jsem se chtěla stát knězem a že to naše církev neumožňuje a já to v tomhle smyslu respektuju.
1: Budete se o to nějakým způsobem snažit?
2: Asi nejde o to, abych se snažila stát se přímo knězem, ale myslím si, že je možné snažit se o to, aby ženy přijímaly i v té římskokatolické církvi nějaké další služby, aby se více aktivně mohly zapojovat do pastorace, ale i do liturgie. A to je to, o co se snažím. Třeba tady na ekumenické bohoslužbě, kde se nějakým způsobem víc zapojujeme do té bohoslužby jak muži, tak i ženy.
1: Nechybí tady ani farář Štěpán Klásek z Československé církve husitské. Jak to, že nám z církve římskokatolické dnes šlo? Vím, že u vás je to úplně normální.
3: Tak je pravda, že u nás ženy slouží, ale musím pochválit právě ty dnešní sestry z římskokatolické církve za velikou upřímnost a otevřenost a bylo to krásné v tom, že ta bohoslužba byla připravená ženami, ale že se nebáli ozvat i muži, tak mně se to líbilo v té vzájemnosti, že tady měl každé své místo. Děkujeme moc Smyčkovým za tu krásnou příležitost setkání zde.
1: A stejnou otázku jsem položila i přítomnému evangelickému faráři z Moravské Třebové.
4: Ivo David, ženy kazatelky jsou skvělé a dneska jsme slyšeli výborné kázání ženy, která není kazatelka, není farářka a přesto to bylo neuvěřitelně hezký, za to jsem vděčný. Církve, které nechtějí mít kazatelky, mně připadají, že se někde zasekly v historii. A je dobře, když ženy káží a mají docela vzácný a ojedinělý přístup k Bibli a k jejímu výkladu, kéž by toho bylo víc.
1: No a koho jiného oslovit než paní domu Aničku Smyčkovou, která připravila krásné písně k téhle bohoslužbě vedené ženami. Jaký bude teď program, protože bohoslužba skončila?
5: Já myslím, že budeme pokračovat v tom společenství, že k tomu patří jídlo, takže nás čeká společný oběd a ještě nás čeká společná diskuze nebo debata o otázkách církve a budoucnosti církve a společné sdílení, jak to kdo vidí.
0: Do východočeského Semanína jsme se v magazínu Mezi nebem a zemí podívali také s kolegyní Vítou Balcarovou a přejeme vám dobré dopoledne.
6: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
7: laskavá náruč
6: i zběsilý let.

0: magazínu Mezi nebem a zemí nyní představujeme zajímavý počin. Velká synagoga ožívá, tak se jmenuje celoroční projekt, v němž se brněnská židovská obec spolu s partnery snaží vnést život na místo, kde stával její hlavní svatostánek. V roce 1939 jej ale nacisté spálili a dnes je na místě staveniště pro nový bytový dům. Pro prostor vznikla takzvaná site specific inscenace s názvem Identita. Klade si otázku, co zůstává z místa, které zmizelo.
1: Dostala jsem přívěšek. Takový malý přívěšek. Obyčejný. Už ani nevím, jestli byl od mámy nebo od babičky.
2: Diváci stojí v kruhu. Uvnitř je muzikant Tulák, dále manuálně pracující muž, pak žena, která má kolem sebe hlínu v kýblech a stará se o květináče s rostlinami, které postupně zakořenují. A také je tam žena, která z kořenové zeleniny vaří polévku. Tyto postavy spolu s nahrávkami tvoří hlavní část inscenace Identita.
3: Vychází jak z dokumentárních nahrávek lidí, kteří vlastně se o svých kořenech třeba dozvěděli až v průběhu života, nebo po nich pátrali až později. Někteří naopak v tom vyrůstali a z jejich rozhovorů vlastně vznikl scénář.
2: Vypráví režisérka představení Hana Mikulášková. Scénář napsala společně s Martinou Kinskou. Dílo vzniklo na míru prostoru.
3: Já jsem to místo viděla poprvé těsně předtím, než tady začaly vykopávky. Pak jsem viděla ty archeologické vykopávky a dneska je tady uválená hlína, tak tvrdá, že člověk má pocit, že je to skoro beton a je to pořád jenom hlína. Takže je to hrozně zvláštní prostor, který v sobě nese všechny ty rány, které na něm byly způsobeny, a na zároveň tu paměť toho místa, kde se lidi scházeli a potkávali.
2: V jádru inscenace je oživení vzpomínek na místo, které může skrze setkání žít dál.
3: Rozpomenutí se na komunitu, rozpomenutí se na místo modlitby, na místo, kde se odehrávaly činnosti třeba dennodenně stejné, jako je příprava polívky.
4: Zeleninový vývar, cibule, mrkev, celer, petržel. Tak mě to naučila moje máma a moji mámu zase její máma.
3: Jako je prostě práce domácí nebo snaha zakořenit někde, najít svoje kořeny, prostě zkoumat to, odkud kam ty kořeny vedou.
5: Kořeny dodávají rostlinám vláhu a minerály. Kořeny drží pevně v půdě, dokážou prorůst domy, roztrát skálu.
2: Inscenace měla premiéru i derniéru během festivalu Štetlfest. Na místě bývalé synagogy se kromě inscenace během něj odehrála také židovská tržnice, workshopy nebo koncerty. Oživení prostoru oceňuje i jeden z návštěvníků festivalu Ladislav Vokatý.
6: Přestože to místo je staveništěm a je to tady samé bláto a vykopávky a co všechno, tak prostě v tuto chvíli je úžasně funkční a to je jako bezvadný.
2: Různě zpracované střípky vzpomínek členů brněnské židovské obce, které posloužily jako podklad pro inscenaci, jsou k nalezení také v čerstvě vydaném almanachu Nenacházím žádné stopy.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Zuzana Bambušek je renomovaná kostýmní výtvarnice a držitelka Českého lva. Je to žena plná energie, která se nebojí překračovat hranice žánrů. Spolu se svým mužem, režisérem Miroslavem Bambuškem, se rozhodli oživit nevyužívanou faru v Obděnicích, místo spojené s poslední etapou života slavného rybníkáře Jakuba Krčína. Fara byla 25 let neobývaná. Před 2 lety je zakoupila obec a následně vznikl spolek Obděnická fara, který se jí snaží vdechnout nový život. Jak se mu to daří, se přesvědčila Daniela Brůhová.
1: Obděnická fara je majestátní budova, která stojí pod kostelem, v němž má svůj náhrobek slavný rybníkář Jakub Krčín. Co se za poslední 2 roky povedlo udělat, ptám se u nástěnky spolku Zuzany Bambušek.
2: Jezdí za náma Majda Borová, která dělá skupinové rezonance. Tadyhle jsou moje koťátka místní, děti, se kterými dělám dětské dílny. Tohle je dílna Hračka, nádoba pro duši přítele. Tady jsme dělali panenku s milým úsměvem.
1: Poměrně pravidelně zvete hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra France. Proč?
2: Vladimír je náš už jako dávnej původně spolupracovník, teď už i přítel. Dokáže jako mluvit o hudbě velice zapalujícím způsobem, který si myslím, že je nakažlivý.
1: Nejen hudba rozeznívá faru Obděnice. Obnovili jste i duchovní cvičení.
2: Tady přijel Michal Podzimek, tak to je ještě takové skromné. Petra Beneše tady nemám zvětšenýho, no ještě mám takový resty, to musím dolepit.
1: Exercicie tu vedl i kněz Tomáš Petráček.
2: Tady Benedikt Mohelník nám světí opravený kříž na návsi. No a tady jsou naše milé dámy ze Záboje, když přijeli zpívat na představení o Ladislavu Hladovi.
1: Připomeňme osobnost Ladislava Hlada trochu blíže. V roce 1950 byl tajně vysvěceným biskupem pro pražskou arcidiecézi. Ve stejném roce byl zatčen v souvislosti s čihošským zázrakem a dostal 3 roky kriminálu. Odsouzen byl i podruhé v roce 1960 na 9 let. Obděnickým farářem byl celých 16 let.
2: Narazili jsme na to, když se tady začalo zpracovávat ty pozůstalé materiály, tak se to tak nějak zvláštně vynořilo, to jméno, a můj muž se tím začal teda zabývat pečlivě a došlo mu, že to je osobnost, která přesahuje úplně takovouhle malou jako obec, jo? Že vlastně on byl světícím biskupem podzemní církve, byl ve vězení, přišel o nohu při jako hodně nepříjemným incidentu, který jako zorganizovala STB.
1: Tak vznikl scénický dokument Obděnický farář Ladislav Albert Hlad, který napsal režisér Miroslav Bambušek.
2: Každopádně nám nějak připadalo, když jsme to četli, ty různé paměti a vzpomínky na něj, že se tady otisknul nějak v těch lidech a že vlastně to, co cítíme tady všude jako nějakou takovou laskavost, tak že možná je i trochu jeho dílo, že to tady propsal do té krajiny a do těch lidí, protože ho měli rádi. Mu šlo o nějaký důležitý věci a šel za tím nějakým způsobem, který byl inspirativní.
1: To se odráží i ve scénickém čtení o Ladislavu Albertu Hladovi?
2: Na tom spolupracuje tady Igor Chmela, Saša Rašilov a Kuba Gottwald. Je to zvláštní spojení, myslím si, že šťastný spojení. Ty lidi tady místní skutečně mají zájem o to, co tady se dělo. Jsou na něj to Hlada vzpomínky, velice osobní, kolikrát tady slyšíme při těch diskuzích.
1: Zdá se, že duch biskupa a kněze Ladislava Hlada tady zůstává. Určitě by ho potěšila i nová knihovna.
2: A je tady teda krásný světlo.
3: A teď vstupujeme do knihovny.
2: Tu knihovnu jsme díky podpoře nadace VIA tady nechali udělat u místního truhláře. Zpočátku to vypadalo, že těch knih bude jako opravdu hodně, ale museli jsme hodně třídit, no. A do toho přišla taková zvláštní náhoda, že mně se podařilo jako získat pozůstalost knihovnu po Zdeňce Hadrbolcový. Velice dobrou tu knihovnu, takže ta tady tvoří velkou část toho, co tady teďko jakoby je v nabídce. Je taková samozřejmě idea, že to jednou nějak třeba digitalizujeme a že to bude někde viset na webu, ten seznam těch věcí, které jsou tady k dispozici, ale nějak těch úkolů je před náma moc.

0: Také Vanastovy věci jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se vydáváme do česko-polského příhraničí v Královéhradeckém kraji. Tady najdeme řadu zajímavých poutních míst. Ještě dnes se vzájemně setkávají věřící z české i polské strany a navštěvují se. Silný duchovní odkaz je znát třeba na Broumovsku. S Vlastimilem Šimkem z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu právě o poutnictví natáčel redaktor Karel Sladký.
1: My jsme na česko-polském příhraničí a tady už se dá navázat hezky na ta poutní místa, jak na české, tak i polské straně.
2: Je to tak, vlastně hnedka od hranic, kousek od Broumova nebo Meziměstí, jsou úžasná poutní místa. Je to Křešov, Křesobor česky a Vandeřice. Tudyma prochází i ta sudetská, polská, svatojakubská stezka, která přechází přes to Broumovsko. No a po trase jsou místa, která si zaslouží návštěvu, to je zcela určitě benediktinský klášter v Broumově. Na celém Broumovsku tam potom, když se trošku odkloníte od té trasy, tak můžete navštívit i takzvanou Broumovskou skupinu kostelů, což jsou unikátní barokní památky otce a syna Nissenhoferových. Centrála cestovního ruchu i pořídila v podstatě virtuální prohlídky těchto kostelů. Když navštívíte ty kostely, nebudou otevřené, tak pomocí QR kódu na vašem telefonu můžete potom prohlížet vlastně ten interiér nasnímaný. Je to národní kulturní památka, stojí to za to. Samozřejmě po té trase potom, ať přímo na trase nebo kousek od ní, se nachází spousta poutních míst nebo míst, které jsou zasvěcené. Já bych doporučil Ticháčkovou kapli, to je nedaleko Suchého dolu. Doporučil bych zcela určitě některé kostely na trase, ať to je svatý Jakub v Červeném kostelci, zcela jistě za to stojí hospitál v Kuksu a je to celá řada.
1: Ten duchovní odkaz je tady hodně znát.
2: Zcela určitě. To poutnictví jako takové vzniklo již ve středověku. Byla to v podstatě taková forma v té době netrávení volného času, ale byla to forma cestování, poznávání, duchovního poznávání. Takže náš kraj je určitě tímhle prosicen.
1: Poutě se konají i v dnešní době?
2: Poutě se konají, například aktivní je v tomhle vlastně spolek Utrecht, což je organizace, která se stará o tu svatojakubskou stezku po celé České republice. No a oni organizují různé poutě, vlastně několika denní i těch organizacích, které se o to starají, je více nebo jedinců. Takže určitě i dneska, když si budete dohledávat nebo budete chtít putovat, tak můžete buď to využít některých těch organizovaných poutí, anebo prostě se zbalíte a řeknete si, že chcete putovat a půjdete od bodu A do bodu B.
1: Když jsme zmínili to česko-polské příhraničí, setkávají se vzájemně i poutníci z Čech, z Polska?
2: Určitě setkávají a myslím si, že vždycky poznáte ty poutníci na svatojakubské trase, tak ty mají vlastně tu mušli svatého Jakuba, to je takové poznávací znamení, tady ji vidíme, nebo oblíbená je samozřejmě dneska i stezka české, která vede po hranicích České republiky, takže těch různých tras, jak trávit čas, ať sám nebo v partě lidí, tak je celá řada.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Nový školní rok nepřináší nové příležitosti ke vzdělání jen dětem. Rozšiřovat obzory si mohou začít i dospělí. A to například díky speciálním kurzům, které pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Noemi Fingerlandová natáčela s lektorkou kurzu Kateřinou Vébrovou.
1: Základy judaismu jsou opravdu úplně základní kurz, určený buď pro zájemce o konverzi k judaismu,
2: říká lektorka kurzu Kateřina Vébrová a dodává, že ale kurz ani zdaleka není jen pro konvertity.
1: Většina účastníků je tam čistě ze zájmu, buď mají židovské kořeny a nevyrůstali v té tradici, chtějí se o tom něco dozvědět, nebo ani nemají žádné židovské kořeny, ale jsou to třeba průvodci, který provádějí mimo jiný třeba po židovském městě a zajímá je to, nebo jsou to prostě lidi, kteří to zajímá tak z různých důvodů. Je to kurz otevřený pro veřejnost.
2: Kurs nabízí širokou paletu témat od židovských dějin s důrazem na vývoj rabínské literatury a náboženství přes to, jak různé směry v rámci judaismu přistupují k náboženské praxi až k židovským svátkům. Účastníci se také budou umět zorientovat při bohoslužbě v synagoze nebo porozumí událostem životního cyklu.
1: Jak vypadá židovská svatba, co se děje po narození, jak se vybírá židovské jméno.
2: Moderní hebrejština, ivrit, je klasický jazykový kurz. Méně tradičně je jidiš klub.
1: Jsme se vlastně na začátku dohodli, že to bude tak půl na půl. Půl skutečně jazyková výuka. Byť samozřejmě oproti třeba moderní hebrejštině trošku pasivně, je to víc zaměřeno na čtení textů a podobně. A ta druhá polovina té hodiny, že vždycky bude věnovaná nějakým kulturnímu kontextu. Děláme hodně jidiš písničky, bavíme se o takových

0: tématech, jako třeba jakou roli hrálo jidiš na počátku 20. století ve Spojených státech, v integraci přistěhovalců, jidiš reklama, nebo jsme měli téma jidiš tango v Argentíně, takže to má opravdu široký záběr.
1: Kurzy pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Čím jsou specifické?
0: Jsme reformní komunita židovská, takže samozřejmě třeba u těch náboženských otázek, když probíráme například liturgii, tak určitě kromě toho, že řeknu, jak to bude třeba v klasické ortodoxní synagoze, tak se hodně jaky zaměřuji na tom, jaké jsou odlišnosti v reformní synagoze. Když se bavíme o životním cyklu, tak jaký jsou odlišnosti třeba praxi sňatkové a rozvodové v různých směrech judaismu, jak je to v reformním jiné než v ortodoxi.
1: V čem se tedy liší třeba sňatek?
0: Čistě jednoduše řeknu, že v tradičním judaismu pouze manžel nebo ženich podepisuje svatební smlouvu, kdežto za nevěstu ji podepisuje její otec nebo někdo další, kdežto v reformním judaismu je to jaksi vyrovnané a podepisují oba snoubenci, řekněme, svatební smlouvu.
1: Ve stejném týdnu jako kurzy začínají také nejdůležitější svátky v židovském roce, takzvané vysoké svátky. Začínají novým rokem a po 10 dnech pokání vrcholí dnem smíření. Rosh Hashana letos začíná už v pátek 11. září večer.
0: To je den, kdy začínáme nový rok a kdybychom si měli v sobě trošku udělat pořádek, udělat si nějaké vyúčtování za ten loňský rok. Je to trošku jako, když si lidi dávají na nový rok předsevzetí po Silvestru, ale mělo by to být asi trošku vážnější a týkat se možná spíš věcí v oblasti etiky, chování k druhým, než typu, že budu chodit pětkrát týdně do posilovny. To tam může být asi taky, ale není to to hlavní. Je to přece jenom vlastně jeden z nejvážnějších náboženských svátků, tak tomu by mělo odpovídat to zamyšlení.
1: Zve k novoročnímu zamyšlení lektorka kurzu Kateřina Vébrová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti do Maslavice. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, v čase, kdy k vám nyní promlouvám, budu v reálném čase prožívat zajímavou souhru okolností a životních událostí. Nejprve oslavím se zasloužilými manželi 50. výročí jejich svatby a pár chvil na to budu oddávat mladou dvojici do manželství vstupující. Dvě různá místa, dvě různé dvojice, 50 let časového rozdílu. A tak se přímo nabízí pouvažovat nad tématem čas. Stojíme na prahu nového školního roku. Lonští páťáci přešli na druhý stupeň základní školy, lonští devátáci na školy střední a maturanti nastoupili do práce nebo pokračují na třetím stupni na škole vysoké. Čas běží dál a dál a všechny nás unáší na svých vlnách. Čas je jako jeviště velkého dramatu zvaného život. Čas je to, co nám umožňuje být, rozvíjet se, realizovat sebe sama, cítit a zakoušet, že jsem a že moje bytí někam směřuje. Kam vlastně směřuje? Každý věk něco přináší a něco odnáší, jako tok řeky. V 10 letech pomalu odnáší dětství a přináší dospívání. Ve 20 odnesl čas her, zábavy, bezstarostnosti a přináší dospělost s náročnou, ale krásnou, svobodnou zodpovědností za vlastní život a život druhých. Ve 30 pomalu odnáší čas mládí a ideálů a přináší období, v něm se člověk učí vyrovnat s poznáním svých hranic a životní reality. Ve 40 odnáší stále více pocit síly a zdraví a přináší první známky životní moudrosti a zralosti. A tak bychom mohli pokračovat až na pomyslnou hranici, kdy člověk ještě dokáže držet krok s výkonem mladších a přitom víc a víc musí uznávat, že už jim přestává stačit. U někoho je tou hranicí 60 roků, u někoho 70 a někdo je přisíle ještě v 80. Je však ještě něco, co čas nemusí odnášet, ale naopak prohlubovat. Víru, vytrvalost v dobrém a již zmíněnou životní moudrost. A ta pravá moudrost spočívá právě na víře a dobru. Víře v Boha a dobru bližním. A tak se náš život podobá obrazu pole z Evangelia, kde hospodář nasel pšenici a nepřítel koukol. Obojí spolu roste, ale víc a více se ukazuje, co je co. Pšenice je to dobré, co se v nás rozvíjí s Boží pomocí. Koukol pak představuje naše hříchy a slabosti, které každý z nás nese ve svém srdci. Na konci života bude žeň. Ať se tedy v nás co nejvíce rozmnoží to dobré, a ať je co nejméně koukolů. A ať je k nám Pán milostivý a jednou doplní naše dluhy. To, co jsme mohli vykonat a nevykonali. A svým milosrdenstvím ať spálí všechny plevy.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Skupina CSG chce v areálu Tatra Defence Kopřivnici investovat 49 milionů euro. V garážích dopravního podniku v Ostravě Martinově právě začíná den dopraváků. Dnes bude zataženo s deštěm, odpoledne skoro jasno. Teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás teď vítá Lenka Blažejová. Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 anebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá.
2: Jedná se především o věznice, ve kterých jsou umístění vězni, které opravdu není bezpečné pouštět ven za účelem zaměstnání, to znamená, musí zůstat vevnitř, musí tam být dostatečný prostor a to určitě třeba věznice Příbram splňuje.
0: Lepší příprava na propuštění, včetně zaměstnávání anebo vzdělávání vězňů, je součástí koncepce českého vězeňství do roku 2035. Schválila ji už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Skupina CSG podnikatele Michala Strnada chce ve svém areálu Tatra Defence v Kopřivnici během 3 let investovat přibližně 49 milionů euro. Přijímá stovky lidí, uvedl to mluvčí CSG Andrej Čírtek. Společnost Tatra Defence se specializuje na vývoj, výrobu, opravy a servis vojenských vozidel. Ve 2 etapách tam vznikne celkem 14 000 metrů čtverečních nových výrobních ploch, nové administrativní zázemí a zároveň se pořídí nové výrobní technologie. Rozšiřování kapacit doprovází také výrazný nábor zaměstnanců. Novou práci tam najde zhruba 300 lidí. Tisíce návštěvníků očekávají pořadatelé letošního ostravského dne dopraváků. Návštěvníci si můžou v garážích dopravního podniku prohlédnout historické i současné tramvaje, autobusy i trolejbusy. Připravená je i celá řada vyhlídkových jízd. Podle mluvčí dopravního podniku Terezy Šnoblové představí taky technologická vozidla, která se starají o dobrý stav kolejí a trolejí.
3: Pro návštěvníky budou v areálu Martinov v době od 10 do 17 hodin připraveny nejen oblíbené vyhlídkové jízdy, ale i spousta atrakcí, včetně bohatého doprovodného programu. Kromě dopraváků z DPO se do něj zapojí letos i hasiči a městští policisté a taky taneční a hudební skupiny.
0: A pro veřejnost dnes budou otevřené taky předválečné betonové bunkry na Opavsku. Celkem 9 pevností v pohraniční linii si můžou zájemci prohlédnout zevnitř a dostat se tak do běžně nepřístupných míst. Akce právě teď začíná a potrvá do 15 hodin.
4: Ty dveře váží kolik?
5: Dveře váží asi 300 kg.
4: Petr Adamus má spolu s dalšími nadšenci na starosti pevnost MOS 11 v Černém lese u Šilheřovic. Schátralý bunkr z roku 1936 vrací do původní podoby. V čase se dnes můžou přesunout i návštěvníci.
5: Uvidí tady vojáky v dobových uniformách z roku 1938, seznámí se s jejich výzbrojí, budou tady kulomety, budou tady pušky.
4: Další otevřené pevnosti odhalí třeba staré mapy a nápisy vojáků, anebo v Česku unikátní sestavu funkčních pevnostních kanónů. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku ještě zataženo s přeháňkami, ale postupně dopoledne budou srážky ustávat a bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na horách do 17 a vítr mírný severozápadní do 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Štursová v Novém Jičíně je teď zablokovaný provoz. Policie tam vyšetřuje nehodu 2 osobních aut. Zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opilováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, popřípadě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavalovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký věcovičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomořský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme. Když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takový červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávajte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě taková obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešejí. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co to chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená ten na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka
2: se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to, když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: Vidíte,
2: už
3: zakrslý kohouta dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten odchov, to hejno je takový klidnější, když tam je někoho, když ho řeknu rozumnýho,
3: ano,
2: že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka, nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách, je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný, to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, které mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří, a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no.
3: Ano. Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem, a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele,

0: teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
1: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou, že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
0: Čili všechno odkryt, vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému omizu?
1: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo. Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo. Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
0: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
1: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo. Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné, jo. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž a pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky, anebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
0: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
1: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
0: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
1: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten, jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat, jo. Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladené vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
0: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
1: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
2: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: rybářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Domovce Smína v Bohumíně má 20 nových lůžek pro seniory. Supermarkety zavádějí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Ve Lhocku u Vizovic lidé viděli medvědici z mláďaty přímo u dětského hřiště, varuje policie. Odpoledne bude polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráva zvítá Lenka Blažejová. Bohumín zlepšil komfort klientů v domově Smína. Seniori tam mají 20 nových elektricky polohovatelných lůžek, která usnadní péči i každodenní fungování lidí s omezenou pohyblivostí. Domov ve Starém Bohumíně poskytuje služby celkem 58 seniorům, potvrdila mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Nová elektricky polohovatelná lůžka umožní pracovníkům domova pro seniory jednoduše upravit výšku celé konstrukce i polohu jednotlivých částí. Pro člověka s výrazně omezenou pohyblivostí to znamená větší pohodlí a pro zaměstnance usnadnění přípravy klientů na stravování, hygienu a další péči.
1: Některé obchodní řetězce začaly na samoobslužných pokladnách nebo u váh ovoce a zeleniny instalovat AI skenery. Mají zjednodušit markování zboží. Postupně se učí rozeznávat, jaké ovoce, zeleninu anebo pečivo si zákazník vybral a ten tak nemusí produkt hledat. Novinku postupně zavádí například Kaufland, Globus anebo Albert. Podle mluvčího Albertu Jiřího Marečka to má zákazníkovi přinést zrychlení nákupu.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží. Takže teďko má zákazník stejný komfort a ta umělá inteligence se zlepšuje tím, jak se používá.
1: V obci Lhocko u Vizovic na Zlínsku lidé poblíž dětského hřiště spatřili v pátek v podvečer medvědici se dvěma mláďaty. Informaci zveřejnilo město Vizovice na sociální síti. Podle mluvčího města Jiřího Žurka to bylo na žádost policie.
4: Na místo pak jela policie od nás z Vizovic, ale na místě už ten pobyt toho zvířete nezjistila. Takže akorát nás požádala o to, abychom upozornili občany na to, že se tam ta medvědice může pohybovat a aby nepouštěli psi na volno při procházkách v přírodě.
1: Jesenická krajina s chráněnými rostlinami a živočichy, ale i známé Petrovy kameny, vysílač nahoře Pradět a nebo letící sokol, který hnízdí ve zdejší oblasti, se staly motivem pro nový aršík známek České pošty. Nese název Jeseníky Klenot Severní Moravy a k dispozici je sběratelům i dalším zájemcům od tohoto týdne. Uvedla to mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová. Sport. Druhým dnem vyvrcholí v Bruselu finálový meeting atletické diamantové ligy. V akci se dnes představí i česká halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Start jejího závodu bude ve 20 hodin a 4 minuty. Počasí. Odpoledne bude v regionu polojasno až skoro jasno, večer ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů a vítr bude mírný severozápadní s rychlostí do 7 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na hlavní třídě v Havířově u odbočky do ulice Komenského se srazila dvě osobní auta. Policie už nehodu vyšetřuje, dejte na to pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: No Naladěn máte i nadále Český rozhlas Ostrava, sobotní dopolední vysílání. Dnes s Lenkou Blažejovou a Vítkem Gorošanovem. Co bude dál v našem programu? Já myslím, že to asi víte, protože pravidelní posluchači určitě vědí, že v 11.15 sem přijde do studia Artur Kubica se svým pořadem s dechovkou Na zločince. Do té doby nám zahraje a zaspívají třeba Marcel Holanová nebo Bengals. No a když se podíváte z okna ven, alespoň tady u nás v Ostravě máme azurové nebe. Já jsem vám to dneska ráno říkal. Možná jste byli takový netrpěliví, kdy se ta oblačnost rozplyne, je to tady, čeká nás krásná sobota, tak si ji užijte ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava.

Dechovkou na zločince, tak to je zábavný pořad pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava. A věřte nebo nevěřte, je to jediný podobný pořad svého druhu na světě. A z toho krásného světového studia vás opět po týdnu vítá Artur Kubica. Houby prý až tak moc nerostou, v lese toho moc není, někde dokonce vůbec, ale vtipy na to máme dobré. Takže to takový manžel jí doma houbovku, až se mu od uší práší, mlaská, libuje si a povídá: ženo, takovou houbovou polévku udělat, to je prostě zázrak, to je papáníčko, já tě miluju, ale musíš mi tu houbovku udělat příští týden v neděli zase. A ta paní se tak zaculí a povídá: to nepůjde, Jaroušku, houbovka z muchomůrky zelené se papá jenom jedenkrát za život. A v sobotu po 11. hodině vás zvu na procházku tím nejlepším, co dechovka dala světu, jenže to mi nestačilo, takže navíc se v následujících takových 25 minutách podíváme na hřebínek darebákům, zlodějíčkům a podvodníkům všeho druhu, to abyste věděli jak na ně, kdybyste se s nimi třeba někdy, nedej bože, setkali. Pojďme na to, dáme si tu Faranku ze Šakvic a jejich polku Slavíčka hlas.

0: Přečetl jsem si na internetu docela zajímavý příběh nějakého důchodce, nebyl od nás, byl z jiného kraje, a ten se skamarádil se dvěma mladšími dámami a ta jedna mu nabídla, že přijde k němu domů a že ho pěkně potěší. No a v té policejní zprávě se nepsalo, kolik si za to účtovala, ale podstatné na tom bylo, že když s tím seniorem dováděla ve vaně, tak její kamarádka mezitím tomu stárnoucímu kanci prohledala byt a ukradla peníze. Jenže ten příběh nekončí, protože ten senior si toho vůbec nevšiml. A tak ho za dva dny navštívila ta jeho oblíbenkyně znovu a zase mu ta její kamarádka prošmědila byt a ukradla další peníze. A teprve až po třetí, když zmizela z toho bytu s obálkou peněz, zatímco ta druhá s pánem dováděla v koupelně, no tak se jí před bytem z obálky na chodbě nějaké ty bankovky rozsypaly, aniž si toho všimla, jenže si toho všimli ostatní v domě. A tak se zjistilo, že ty dvě ženské důkladně vyvrabčily tomu pánovi jeho úspory. Přišel tuším o 300 tisíc korun. Samozřejmě ty zlodějky policie našla a teď půjdou k soudu. On je to takový poučný příběh pro osamělé, láskychtivé pány, že se může stát, že je někdo pěkně obere, když zjistí, že mají doma ve skříni nebo ve slamníku sem tam nějakou tu větší obálku s penězi. A dámy si určitě řeknou, patří mu to prasákovi, chlípníkovi, jenže ono se to děje i dámám, které se chtějí seznámit s nějakým tím pohledným chlapcem, ze kterého se později vyklube pěkné kvítko. Mám tady zajímavý vtip. To do kabiny v polovině fotbalového utkání přijde mezi hráče jejich trenér a povídá: už vím, vy saláti, vy nemehla, vy bando lenivá, už vím, co uděláme, abyste jenom a jenom vyhrávali. My si založíme dechový orchestr. No a i když jeden horníku až 9. září, tak právě dnes se oslavuje, protože je krásná sobota a to určitě někde sem tam nějaký ten orchestr zahraje a udělá bývalým horníkům radost. A my si za to dáme pěvecký sbor Horničtí kamarádi, část směsi hornické písně. Solo tam zpívají František Vodička a Karel Žák a celý sbor Horničtí kamarádi a diriguje to Milan Bystroň. Nahrávka je ze společného koncertu Májováku a sboru v roce 2014.
1: Na svatého Prokopa, když sluníčko pálí, naši horní kapelu slyší.

Jak jsme pomlouvali toho nepozorného sexuchtivého důchodce, tak jsem si vzpomněl na nějakou paní, co si dopisovala s americkým vojákem někde v Iráku a ten chtěl podzim svého života strávit po jejím boku a s hromadou peněz, které si tam vydělal. No a jak už se měli sejít, tak jí psal, že mu musí ještě zaplatit to a to, letenku speciálním letadlem, další poplatky a že to nemůže brát ze svých úspor, protože se k těm svým penězům z toho vojenského prostředí nemůže dostat. No tak ona mu posílala miláčkovi svému 100 000. No nebudu to prodlužovat, byl to podvodník, ta paní ho nikdy neviděla, nevěděla ani s kým si vlastně dopisuje, jenom se hodně, opravdu hodně zamilovala a snila o tom budoucím životě po jeho boku a jenom svému fiktivnímu miláčkovi posílala peníze a teď nemá ani peníze, ani lásku. Existuje jedna jednoduchá zásada, nikomu, opakuji, nikomu, koho neznáte osobně, nic neposílejte. Je toho plný internet. Na takových podvodech se podílejí celé skupiny lidí z mezinárodního prostředí. Řeknu to jinak, ten svět je plný podvodníků a zlodějů, stejně jako kdysi. Oni kradli a podváděli i před staletími, ale technologie jsou dnes modernější. A tady to je pěkné, to si povídají dvě sousedky a kamarádky a ta první se ptá, a už ses někdy při milování dívala manželovi do tváře? A ta druhá se tak zamyslí a povídá, ano, ano, zrovna minulý týden, to se vrátil nečekaně z noční šichty a stál ve dveřích do ložnice, díval se do postele, kde jsem ležela s Karlem a podivně, velice podivně se šklebil. A za to se hodí Bojané s Dagmar Osičkovou a Josefem Dvořákem a s písničkou Biu zvolí.

Zrovna tento týden jsem doma říkal, že už mám hodně roků a že bych měl tak nějak změnit image, že bych měl změnit oblékání, třeba začít nosit můj myslivecký klobouk i ve všední dny. A manželka mi povídala, že kdybych byl plešatý, tak by proti tomu nic neměla, ale že mám zatím vlasy, tak na co klobouk? A tady začíná ten příběh. Tak se mi řekl, že ty moje husté, kudrnaté, černé vlasy už nejsou, co bývaly. Už jsou místy bílé a řidší. A ta moje hubatá Evčana to řekla, ano, všimla jsem si toho, že ty vlasy, co máš na hlavě, už nejsou to, co bývaly. Prostě když jsem se vdávala, tak jsem netušila, že jsem koupila zajíce v pytli. Přeberte si to, jak chcete, třeba to máte doma podobné. A tady to je moc pěkný vtip z rodinného prostředí. A je to taková životní pravda. A to se ptá chlapeček tatínka. Tatínku, jaký je rozdíl mezi tím, když je někdo skromný člověk anebo lakomý člověk? A ten tatínek povídá, to je tak, když půjdu do obchodu a koupím si pro sebe levný kabát, tak jsem skromný. Když podobný levný kabát koupím tvojí matce, tak jsem lakomec lakomá. A jestli pak víte, jaký je to ideální manžel, to jsem tady říkal nedávno, ale zopakuju to. Tak to je takový muž, který jde po chodníku a najde z ničehož nic tisíci korunovou bankovku a potom běží domů a odevzdá jí manželce. To je strašné, dáme si Vacenovskou dědinu a to je Valenčík v podání Zlaťanky.

A jak začala ta škola dětem v úterý, tak mi den předtím telefonoval malý 7letý vnouček až z Prahy, že se nemůže dovolat mému synovi, tedy strejdovi, tak jsem mu předal můj telefon a ten vnouček s ním občas hraje přes telefon nějaké ty počítačové hry a chtěl takovou hru hrát a ten jeho strejda mu řekl, nemám zrovna teď na to čas, budeme hrát někdy jindy. A na druhé straně toho telefonu se ozval takový smutný, plačtivý hlásek a povídal, jenže já už nebudu mít zítra taky čas, protože já budu muset zase chodit do školy a budu se pořád učit a mít plno úkolů. A tak jsem si uvědomil, že ani ty malé děti to nemají lehké. Přátelé, já jsem velice rád. Upřímně jsem rád, že už nemusím chodit do školy. Jsem rád, že mám své koníčky, třeba tu trumpetu nebo včely, dílničku a hlavně, že mám někoho, kdo mi dobře navaří. Co víc si člověk může od života přát? Jasně, někdo řekne, zapomněl si na to zdraví. Tak tedy ano, i to zdraví je důležité, ale hlavně důležité je, abychom se občas zasmáli a řekli si, to jsme si zase užili světa. A to se potkají dva kamarádi a ten první se ptá, co je nového a ten druhý povídá, ale představ si, narodila se mi dvojčata, kluk a holčička a ten první mu hned gratuluje a povídá, no a co na to tvoje manželka? A ten druhý se chytne za hlavu a říká, no ta, až se to dozví, to bude zas doma kraválu. Dáme si rožmitálskou polku od rožmitálské venkovanky a připomínám, že ji máme i v naší mezinárodní hitparádě, chtěl bych mít kapelu. A tu vysíláme v sobotu v 18 hodin a 5 minut.

0: 10 let.
1: A objevil jsem dobrý životní tip, jak si udržet šťastné manželství nebo i spokojený vztah. Takže, když se někdy mýlíte, tak to přiznejte. Partnerka bude mít velkou radost. No a když se nemýlíte, máte pravdu, tak mlčte a ta partnerka bude mít zase radost. Příjemný a krásný den bez lumpu a darebáků vám přeje
2: Artur Kubica s defokou na ty zločince. No a to asi je všechno.
3: Sotva jitro probudí se sluncem, mraky proniká z kolonie, ozývá se veselý hlas horníka. Do práce radostně kráčí spíš.

0: Nebo kloustci. Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechá

0: Nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

S tebou, tak to byla známá písnička Marie Rotrové. Ve vrcholícím dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava za 8 minut bude pravé poledne, možná už připravujete sobotní oběd. Já už teď vám přeji dobrou chuť. No a předávám žezlo mým milým kolegům. Lukáš Kaňa usedne za moderátorský pult po 12. hodině a za ten zprávařský pak Michal Šofer. Pánové vás budou bavit a budou vám přinášet důležité informace po 12. hodině, takže poslouchejte i nadále Český rozhlas Ostrava. Přeji vám krásnou sobotu, počasí je úplně krásné, tak si ji užijte. No a já se budu těšit s vámi zase v pondělí po 14. hodině. Do té doby se mějte moc hezky.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Obvod Ostrava-Jih plánuje slučování mateřských škol. Přibývá případů telefonování za volantem, následky mohou být fatální. Studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity budou mít praxi v zoo. Bude polojasno s teplotami do 23 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Michal Šofer. Obvod Ostrava-Jih se chystá slučovat některé mateřské školy a vybudovat moderní předškolní centra. Důvodem je výrazný 30% úbytek dětí, řekl to místostarosta Ostravy-Jihu Radim Ivan z ODS. Do 28 školek v Ostravě-Jihu bude letos chodit přibližně 3000 dětí. Loni to bylo zhruba 1000 nováčků, letos jen 700. Celkově ve školkách v Ostravě-Jihu zůstává asi 200 volných míst. Meziročně o desetinu víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo více než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
2: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
1: Za 3 vteřiny auto v 50-kilometrové rychlosti ujede více než 40 metrů. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity a zoologická zahrada jsou oficiálními partnery. Podepsali memorandum o spolupráci o výzkumu i výuce a praxi pro studenty, popisuje za fakultu Stanislav Ožana.
3: Protože máme různé předměty, kdy opravdu tu zoo potřebují využívat, ať už se to týká třeba ukázky nějakého etologického výzkumu, ať už se to týká třeba managementových opatření, se kterými pomáhají přímo v zoo pro podporu biodiverzity, anebo přímo exkurze do zoo, aby pochopili, jakým způsobem funguje zázemí.
1: Dnes odpoledne si ve Slavičíně na Zlínsku lidé připomenou 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos totiž uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a Spojených státech. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu bude pokládání věnců, přelety vojenských letounů i seskoky parašutistů. Sport. V Opavě dnes změří síly nejlepší jezdci na kolečkových bruslích z Česka, Polska a Slovenska. Popolední tam začne mistrovství České republiky v inline půlmaratonu. Akci, která nabídne i závody veřejnosti, pořádá mimo jiné Česká unie kolečkových sportů. Soutěžící vyjedou z Žižkovy ulice, zamíří do městských sadů a kolem víceúčelové sportové haly.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude v kraji polojasné jen zpočátku, počítejte v Beskydech ještě se zvětšenou oblačností. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. V noci bude polojasno až jasno, na severu, v Jeseníkách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. A zítra bude jasno s teplotami do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova zvyšte opatrnost za odrami. Od kilometru 318 se na vozovce pohybují silničáři s technikou, kontrolují mosty. Projíždějte kolem nich opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 3 minuty po 12. hodině se k Michalovi připojuje Lukáš Kaňa. Zdravím vás, těšil jsem se na vás. Máme sobotu 5. září a svátek dnes slaví Boris. Možná, že právě Borisům také pošlete písničku na přání. 596 11 22 66 hudební pošta startuje za malý okamžik.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
4: Jak svět přichází o básníky, o tom teď hudebně vypráví Vítě Vávra.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 596 11 22 66 a vaše telefonáty. Jako první dnes paní Jana z Ostravy. Dobré odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne přeji všem a chtěla bych, prosila bych nechat zahrát písničku Narozeninová od Franty Nedvěda pro naši sestřenici milou holku, paní Věrku Stolařovou z Valašského Mezříčí. Chtěla bych se omluvit, že jsem měla už to dříve, ale bohužel měla jsem lékaře, takže jsem to nějak přepomněla. Takže, milá Věro, k tvým narozeninám přejeme, jak se vždycky u nás praví, dej ti Pán Bůh hodně zdraví, abys tady ještě dlouho byla, ba i stovku oslavila. Ať se ti vždy dobře daří, z večera i rána, to ti přeji ze srdce sestřenice Hanka a Jana.
1: Přání zaznělo, my děkujeme za zavolání a přejeme krásný den.
2: Děkuji vám, mějte se krásně.
1: A dáme si avizovanou písničku Narozeninová, ovšem v podání Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A po linkách ostravského rozhlasu se přesouváme do komorní Lhotky, kde poslouchá naše víkendové vysílání paní Kamila. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát písničku pro Danku Šrumkovou, která měla včera narozeniny, ale my jsme nebyli doma, tak jsme ji nemohli nechat zahrát. A dneska má Marketka Modříková ze Suché a Danka je z Ropice. Tak chtěla bych jim nechat hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a ať se jim splní, co si přejou, to jim přejí Kamča a Vladek z komorní Lhotky.
1: My děkujeme za zavolání a posílám duet Karla Gotta a Charlotte Eligotové Srdce nehasnou. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A mezi ně patří také písnička Mistříňanku a právě tuto kapelu teď vybírá paní Věra ze Valašského Meziříčí. Věrko, zdravím vás a přeji vám krásnou sobotu.
2: Zdravím i vás, já krásnou sobotu přeji všem rozhlase i všem posluchačům. Dneska bych chtěla nechat zahrát tuhle písničku mojí sestřenici Janě Janečkové z Nové Bělé, která má dneska narozeniny. Milá Janičko, my na tebe všichni myslíme. Doufám, že si užíváš aspoň trochu toho svého zdraví, do kterého ti přejeme moc a moc, aby se ti to konečně podařilo to zdraví dát trošku dohromady. Přejeme ti to s láskou a jak na tebe vzpomínáme všichni. Brácha Jaroslav můj, sestra Zdenka, manžel František, prostě všichni, kdo tě mají rádi a celá naše rodina. Děkuji vám pěkně za vyhrání písničky a ještě jednou moc, moc děkuji a Janě přeji hodně zdraví.
1: My děkujeme za zavolání a přejeme krásný den. Naslyšenou.
2: Mám taky nasledanou, mějte se hezky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: 596 11 22 66, to je naše linka a do jistebníku teď zdravím paní Soňu. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát písničku, dovolím si teda poslat písničku v podání Pavlíny Filipovské. Včera neděle byla naší milé mamince, babičce a prababičce paní Heleně Klapuchové z Jistebníka, která v úterý 8.9. oslaví krásných 80 let. Milá maminko, chtěla bych ti popřát za celou naši rodinu všechno nejlepší, hodně, hodně zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. A tě stále práce baví na zahrádce, práce v kuchyni, a tě baví loustat sudoku a taky, ať máš pořád nás radost a ty tvoje vzpomínky z mládí, ať nás stále obveselují. A naše okřídlené přání, které si často přejeme, a ti sluníčko svítí nad hlavou, teď letí éterem, za což jsem moc vděčná. To přání ti posílá manžel Antonín, rodina Habernalová, rodina Urbanová s pravnučkou Vikinkou a za Dubkovou rodinu dcera Sonja. A děkuji Českému rozhlasu za zprostředkování písničky. Krásný podzim přeji. Nashledanou.
2: My děkujeme za zavolání a také za krásný vzkaz. Přejeme krásnou sobotu. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Další vzkaz přidá do dnešní hudební víkendové pošty Českého rozhlasu Ostrava pan Karel z Karviné. Zdravím vás, Karle.
2: Krásný, dobrý po obědě, pane redaktore. Zdravím vás, celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, všechny posluchačů a celé rozhlasové rodníky. A na Barborku mají svátek horníci, tak jim přeji hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Tučné konto bance, mají chuť do dalšího tance. Zdraví pevné jako křest a stejně splní každý sen. K tomu boží požehnání to jim celého srdce přeje Karel z Karviné. A děkuji vám za vyřízení a krásný, krásný víkend všem i vám, pane rektore.
1: Krásný víkend děkuji. Také vám, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Také v Řepištích poslouchají víkendové vysílání Českého rozhlasu Ostrava, konkrétně paní Pavlína. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím všechny v rozhlase a já bych dnešní písničku od Petra Stašáka Žijem, žijem chtěla poslat mému dlouholetému kolegovi z práce, panu Zdenku Hladkému z Ostravy, který dneska přišel za mnou na návštěvu, protože jsem měla svátek a narozeniny tento týden a zítra nastupuji do nemocnice na operaci, tak mě přišel podpořit a chtěla bych mu za všechno, co pro mě dělá, moc poděkovat a písničku má ode mě. Zdendo, posílám ti velkou pusu a děkuji za to, že jsi. Děkuji moc, mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme za zavolání a já posílám písničku naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také s Veselkou jejich skladbu Večerka právě teď vybírá na přání paní Eliška z Fulneku. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Lukášku, zdravím vás a celý váš ansambl v Českém rozhlase Ostrava s Argoškem. A já bych chtěla dnes poslat svoji písničku paní Danieli z Nového Jičína, protože si jejího vztahu k mému pejskovi Argoškovi jako kanisterapeutickému pejskovi velice vážím. Paní Danielo, máte naprostou pravdu, ten pejsek se plně odevzdává těm postiženým lidem, ke kterým chodíme, a skutečně si zasluhuje největší péči, jaká jenom možná. A snažím se mu tu péči poskytovat a je to můj třetí kanisterapeutický pes po Harinkovi a Nerovi a 25 let zkušenosti mě to naučili. Takže já vám moc děkuji a přála bych každému, kdo se s těmi postiženými lidmi ještě nesetkal, aby to viděl na vlastní oči. Protože když takovému člověku přijdete poprvé, tak vás skutečně mrazí. Takže paní Danielo a vůbec všichni, kteří z Argoška podporujete, všem vám moc za to děkuji a posílám vám tuto písničku jako poděkování. A ta písnička je, pane Lukášku, i pro vás. A paní Danielo, kdybyste měla zájem a bylo by to možné, tak mi nechejte ve studiu váš telefon, anebo to udělám opačně, že bych tam pak nechala telefon třeba já. Uvidíme, jak to dopadne a ráda bych si s váma osobně povykládala. Tak moc vám děkuju, pane Lukášku, za trpělivost a zdravím taky celou ostravskou rozhlasovou rodinku a moje 4 klientky, ke kterým jezdíme s Argoškem na domov Kamenec do Ostravy. A děkuji moc.
1: Rádo se stalo, přejeme krásné odpoledne. Naslyšenou.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
1: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
0: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
3: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
4: A za malý okamžik také s Jakubem Smolíkem a s písničkou Ave Maria tuto skladbu vybírá a přání posílá paní Mirka z Klimkovic. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych chtěla popřát své sestřence paní Lídušce Bartové ze Svinova, která se dneska dožívá krásného jubilea. Nebudu to říkat, u žence to nemá, ale i tak se dožila krásného požehnaného věku. A co jí přát? Hlavně, aby byla zdravá, aby se zdraví nepohoršilo, měla hodně štěstí a pohody v rodinném kruhu. A moc se na ní těšíme, až se sestrou Jarmilou za ní zajdeme a popřejeme jí osobně. Děkuji moc.
4: My děkujeme za zavolání a přejeme krásnou sobotu. Naslyšenou.
5: Ano, děkuji vám. Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Na linku 596 11 22 66 se dovolala také paní Štěpánka z Darkoviček. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Štěpánka z Darkoviček a chtěla bych přádičko dát mojí kamarádce, je to Daniela Stoklasová Dohatí. Danuš, chtěla bych ti za všechno poděkovat. Vždycky, když něco potřebuju, sedneš do automobilu a a jedem. Já si moc takových přátel vážím. Jsou ráda, že tě znám a že jsi moje super kámoška. Takových lidiček si moc vážím. Chtěla bych ti ještě z celého srdce moc poděkovat. A i zas někdy budu potřebovat, sedni do automobilu a uděláme si spolu zas někdy hezký výlet. Já vám děkuji za hezkou písničku a hezký víkend. Nasledanou.
1: My děkujeme za zavolání a přejeme krásnou sobotu. Naslyšenou.

přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Ještě jedno přání v této hodině přidáme, má ho na srdci paní Anička z Českého Těšína. Dobré odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne, já vás všechny zdravím, rozhlasem. Prosím o písničku pro naši kamarádku, paní Lidunku Gorilovou, toho času v domově seniorů ve Stonavě, pochází z Těšina. Přejeme jí k jejím pondělním narozeninám, hlavně zdraví, zdraví, ať ji život stále baví, ať dává na sebe pozor, ať neláme nožičky a ať má, nemá žádné slzičky. To jí ze celého srdce přeji všechny kamarádi seniorů z Dolního Žukova u Českého Těšina. Vám srdečně děkuji za vyřízení.
1: My děkujeme za zavolání a přejeme krásné odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Takové tedy byly polední víkendové písničky na přání. Další přidáme ještě dnes klasicky po 17. hodině. Za malý okamžik zazní zprávy a v nich se třeba dozvíte to, že v garážích dopravního podniku v Ostravě Martinově je dnes den dopraváků. Povíme o tom víc už za malou chvíli.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Ostravě Porubě přibudou nová parkovací místa. Navržený schodek státního rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. V garážích dopravního podniku v Ostravě Martinově jeden dopraváků. Zítra bude slunečno, teploty až 21 stupňů. Příjemné sobotní odpoledne přeje Michal Šofer. V hustě obydlené části Ostravy Poruby přibudou na podzim nová parkovací místa. Stavba už začala a potrvá ještě zhruba 2 měsíce. Obvod našel pozemek, kde bylo možné nová parkovací místa umístit. Podle mluvčího Ostravy Poruby Martina Otypky je právě nedostatek místa pro auta jedním z největších úskalí v této části města.
3: Na ulici Opavské budou řidiči moct od listopadu využívat 18 nových podélných parkovacích stání. Jedno místo bude navíc určeno pro zdravotně handicapované osoby. Vysadíme také 8 nových stromů a květinové záhony.
1: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro ně mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo online téměř 780 lidí starších 18 let. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů více než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
4: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
1: Tisíce návštěvníků očekávají pořadatelé letošního Ostravského dne dopraváků. Návštěvníci si můžou v garážích dopravního podniku prohlédnout historické i současné tramvaje, autobusy i trolejbusy. Připravená je i celá řada vyhlídkových jízd. Podle mluvčí dopravního podniku Terezy Šnoblové představí taky technologická vozidla, která se starají o dobrý stav kolejí a trolejí.
5: Pro návštěvníky budou v areálu Martinov v době od 10 do 17 hodin připraveny nejen oblíbené vyhlídkové jízdy, ale i spousta atrakcí, včetně bohatého doprovodného programu. Kromě dopraváku z DPO se do něj zapojí letos i hasiči a městští policisté a taky taneční a hudební skupiny.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno. Na severu, v Jeseníkách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. V neděli bude slunečno. Očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během dne přechodně vývoj kupovité oblačnosti. Nejvyšší nedělní teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Na horách to bude do 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína je nové omezení za Hradcem nad Moravicí. V lokalitě Salaš se kvůli práci na vozovce bude jezdit až do 16. září k Ivanlově jedním pruhem. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám pěkný den. Během prázdninových měsíců jsme si užili krásné zámecké léto, ale protože už začalo září, vracíme se zpátky s našimi tradičními výlety, tak buďte pěkně vítáni. No a vzhledem k tomu, že počasí nám stále ještě přeje, užijeme si je dnes hlavně venku. Vezmeme vás na místo nedaleko středočeského hradu Valečova, kde nahlédneme do pískovcových skalních bytů, kterým se říká Valečovské světničky. Potom zamíříme na jižní Moravu do Národního parku Podyjí a využijeme toho, že tam po mnohaletém zákazu zpřístupnili vyhlídku zvanou Devět mlýnů. Co všechno je z ní vidět a proč se jí tak říká, to prozradíme za chvíli. Vypravíme se také na pastvinu u města Sušice v Plzeňském kraji, kde se bez problémů mohou pást lidé i zvířata. A to doslova i obrazně. A nakonec navštívíme cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě na jihu Čech, který ukrývá mimo jiné i jednu velice cennou relikvii. Pochopitelně máme pro vás i novou soutěžní otázku a nové ceny do soutěže. Tak vám přejeme dobrý poslech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes vypravíme do Středočeského kraje, jen kousek od skalního hradu Valečova. Najdeme tam do pískovce vytesané skalní světničky, které můžete znát z pohádky Lotrando a Zubejda. Ty ve filmu sloužily jako loupežnická obydlí, kdysi dávno v nich ale skutečně bydleli lidé. Domov tu našla porodní bába i topič z nedalekého cukrovaru. Jak se jim ve skalách bydlelo a kolik lidí tam vlastně žilo, se vydala zjistit naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Nacházíme se nedaleko obce Boseň, poblíž Mnichova hradiště. Minuli jsme hrad Valečov a dostali jsme se mezi skály, kde se to nacházíme. Vypadá to tady trošku jako náměstí.
2: Nacházíme se v areálu skalních bytů, nebo někdy také můžeme slýchat název Valečovské světničky, potřeba nesplést si to s těmi drábskými, které jsou taky v této části Českého ráje. A v podstatě máte pravdu, jsme na takovém náměstíčku nebo návsi, protože všude tady kolem nás jsou vlastně pozůstatky obydlí, která jsou ovšem dosti atypická, neboť byla vytesána do skály.
1: Archeolog Filip Krásný mě tady provádí a je vidět, že tady není poprvé, že ví kudy kam. K čemu to sloužilo?
2: Těch teorie víc. Jedna říká, že zde měli žít sloužící obyvatelé hradu Valečova. Druhá varianta je ta, že jde o pozůstatky husitského zimního tábora. A o těch počátcích toho tedy moc nevíme, ale víme dost o závěrečných fázích osídlení tohoto místa, které vlastně skončilo až v roce 1892, kdy odsud byli v podstatě vyhnáni úřady mnichovohradišskými takzvaní skaláci, což bavíme se o několika desítkách osob, o několika rodinách, kteří zde žili a v tom roce 1892 tedy byli vyhnáni.
1: Tak jdeme na návštěvu.
2: Jsme u rodiny Koudelků, víme, že František Koudelka pracoval v hradišti jako obuvník a víme to díky tomu, že se vlastně zachoval plánek, kde jsou zakresleny ta jednotlivá obydlí a je tam připsáno, kdo je obýval.
1: Dnes to tady vypadá hodně divoce, ale to bydlení mohlo být docela pohodlné.
2: Ano, určitě zde bylo dřevěné ostění, klasické dveře, dost pravděpodobně byly i stěny obloženy dřevem a taktéž podlaha, byla zde i okénka, jak můžeme vidět, a ve většině těch světniček jsou i stopy vlastně po nějakém otopném zařízení, po ohništi a po komíně, kde se mohlo vařit a samozřejmě v zimě bylo potřeba zatopit.
1: Filip Krásný si pro mne připravil průvodce starodávného.
2: Ano, je to úplně první nejstarší průvodce, vrch mužský s okolím, napsalo František Kysela. A takovým docela romantickým slohem jsou zde popsány zdejší památky. Ve stínu Valečova leží četné obývané skalní byty, až donedávna se zde nalézali. Strach před cholerou, spíše ale přízeň nelidská obyvatelstvo odsud vypudila a brdlohy ty zničila na nemalou škodu zvědavců a mnohého přítele rarit a zvláštností. Že by se toto však dálo z ohledu zdravotních nelze připustiti, neboť nebylo zdravějších lidí na světě nad tyto skaláky.
1: Byli otužilí.
2: Nepochybně.
1: Podíváme se tamhle ještě.
2: Byly tady jaký chlévy, to máme doloženo, tak můžeme asi si představit i nějaké menší zahrádky třeba oplocené, takže skutečně taková hobití vesnička.
1: Nejlepší představu o tom, jak se tady bydlívalo, si uděláte přímo na místě. Valečovské skalní světničky jsou přístupné po celý rok. Cestou se nezapomeňte zastavit také na hradě Valečov.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Skalní světničky i nedaleká zřícení na hradu Valečova jsou vyhledávanou filmovou lokalitou. Jak už jsem říkal, vidět jste mohli třeba ve filmu V pohádce Lotrando a Zubejda, ale také v dalších pohádkách Rumpl, Cimpr, Campr anebo Dešťová víla.

Dneska, kdy poprvé vysíláme po prázdninách klasické výlety, pro vás nemám žádné vyhodnocení soutěžní otázky. Celé dva letní měsíce jste s námi mohli soutěžit každý den dopoledne. Ceny byly velmi lákavé. Cestovatelský balíček, kde byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Hrálo se také o soukromou prohlídku na zámku. A na závěr, to bylo minulý pátek, jsme vylosovali tři posluchače. Vlastně byly to tři ženy posluchačky, které si užijí pobyty na zámku Třešť. Vždycky samozřejmě pro dvě osoby. No a je k tomu spousta bonusů, třeba namátkou romantická několika chodová večeře při svíčkách. No a protože pokračujeme v našich známých, řekněme klasických výletech se spoustou reportážních typů, čeká na vás i nová soutěžní otázka. Pochopitelně, že máme připravené i zajímavé ceny. Tak poslouchejte dál a dovíte se, co jsme pro vás nachystali.

0: Jedním z míst, které byste rozhodně neměli vynechat při toulkách Národním parkem Podyjí na Znojemsku na jižní Moravě, je vyhlídka 9 mlýnů. Dlouhá léta se na ní nesmělo, protože se nachází v chráněném území, ale nakonec bylo rozhodnuto, že za dodržení určitých podmínek se tam zájemci podívat mohou. Jaké výhledy nabízí, se vydal zjistit náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: Příjemnou procházkou od obce Hnanice přicházíme s botaničkou Národního parku Podyjí Lenkou Reiterovou k vyhlídce 9 mlýnů. Tady začíná klidová zóna.
2: Je to tak, někde Národní park začíná plochou, která leží mimo klidové území, ale tady, vzhledem k tomu, že jsme přímo na skalní hraně k údolí Dyje, už začíná klidové území přímo hranicí Národního parku.
1: Tohleto místo lidé dobře znají už dlouho, ale mám takový pocit, že dříve se sem snad i nesmělo.
2: Vzhledem k tomu, že to vždycky bylo v klidovém území Národního parku, anebo předtím v první zóně, která měla vlastně stejný návštěvnický režim a nebyla tady značená turistická stezka, tak tahle ta vyhlídka nebyla veřejnosti oficiálně přístupná. Ta vyhlídka samozřejmě byla známá mezi místními lidmi a postupně ji poznávali i turisti, zvyšovala se tady návštěvnost, která byla vlastně nelegální, a my jsme řešili na správě Národního parku takové dilema, jestli tu cenou vegetaci, která tady roste, víc střežit, posílat sem strážní službu a hlídat to, nepouštět lidi na vyhlídku, anebo jestli naopak udělat sem oficiální stezku. Nakonec jsme se rozhodli najít takový kompromis mezi striktní ochranou přírody a možností vstupu veřejnosti a na tom kopečku na vyhlídce jsme vymezili plochu takové okružní stezky pro turisty, pro návštěvníky, s tím, že je ohrazená zábradlím, proto aby návštěvníci nevstupovali do těch cenných porostů, které na té vyhlídce rostou.
1: My se pomalu blížíme k samotné vyhlídce. Jaké cenné rostliny tady rostou?
2: To nejcennější, co tady na tom kopečku na vyhlídce máme, je malá populace koniklece velkokvětého, což je evropský chráněný druh. A ta velká návštěvnost vedla právě k tomu, že populace koniklece začala ustupovat pod tlakem toho sešlapu lidských bot. Dneska, co je tady to zábradlí, tak populace koniklece tady zase prospívá a zase nám tady kvetou.
1: Když se budeme držet té stezky, která je vymezena, tak se nám otevírá nádherný pohled do údolí řeky Dyje. Co všechno odsud můžeme spatřit?
2: Můžeme vidět velký meandr řeky Dyje kolem vrchu Šobes. Kolem toho meandru je lokalita, která se říká údolí 9 mlýnů. Podle toho, že tady kdysi 9 mlýnů skutečně stávalo, zbyly po nich místy ruiny, někde na řece vidíme i původní jezy od těch mlýnů. A dál můžeme vidět krásný pohled na amfiteátr meandru Šobes se světoznámou vinicí. Kolem vinice potom zakrslé teplomilné doubravy, které jsou docela typickým biotopem Podyjí, nejenom Národního parku, ale těch skalnatých strání kolem Dyje tady vůbec.
1: Vyhlídka 9 mlýnů rozhodně stojí za návštěvu, ale vy určitě budete mít nějaký tip, kdy je nejlépe se sem vypravit.
2: Samotná vyhlídka je nejkrásnější brzy na jaře, když rozkvetou koniklece. Nádherné fialové květy po celém kopečku. Je ale dobré vyhnout se nejatraktivnějším termínům, jako jsou prodloužené víkendy, Velikonoce, svátky a podobně, protože to je tady opravdu hodně lidí a stát frontu na vyhlídku asi nechcete. Je třeba asi zdůraznit, že tady ten pohled do údolí je krásný po celý rok, takže vlastně jakýkoliv termín si vyberete, tak si tady užijete krásného pohledu do krajiny.
0: S botaničkou Lenkou Reiterovou se na vyhlídku 9 mlýnů v Národním parku Podyjí vydal kolega Zdeněk Truhlář. A pokud si chcete udělat představu o tom, jak krásně to tam vypadá, můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Na pastvině za Sušicí v Plzeňském kraji se mohou napást lidé i zvířata. Celý název místa zní Pastvina, jedlý park a minizo. A jeho majitel ho buduje a rozšiřuje už 10 let. Nachází se kousek od řeky Otavy a je kombinací volnočasového parku, přírodní zahrady a vzdělávacího prostoru. Kromě odpočinkových a herních zón tam funguje i sezónní vegetariánské bistro, točená zmrzlina z vlastního ovoce a nabídka bylinek, zeleniny a domácích produktů. Do jedlého parku jménem Pastvina nás vezme naše plzeňská redaktorka Jitka Doubravová.
1: První nápad přišel v roce 2014. Tehdy mě napadlo, že by bylo fajn vytvořit prostor, který by nebyl zaměřený na estetiku, ale na užitkovost jako takovou.
2: Popisuje majitel Pavel Šašek.
1: To znamená prostor, kde by se mohli lidi vyloženě napást. Proto asi i název Pastvina.
2: Já jsem si spojovala ten název Pastvina se zvířaty.
1: Samozřejmě je to několika významový. Chceme, aby se tady pásli nejenom lidi, ale i volně žijící živočichové, hmyz, půdní organismy, aby tady každý živáček měl něco svého k jídlu.
2: Jak to všechno začalo?
1: Ty pozemky byly vždycky buď pastvinou, anebo zemědělsky využívané. A my jsme zkrátka začali postupně na té holé louce budovat ohrady, zázemí pro lidi, sázet jedlé keře, jedlé stromy, bylinky.
2: Fungujete 10 let.
1: Ta zahrada vás učí trpělivosti. Zároveň tak trošku učí nepřipoutávat se příliš ke konkrétním vizím, protože se jí musíte přizpůsobovat. Jo? Musíte mít pokoru, musíte jí ustupovat. Takže plány se tady za 10 let změnily xkrát. Různý dílčí projekty vznikaly, zanikaly, měnily se. Kameny se přesouvaly z místa na místo, ohrady se přesouvaly. Ale ten základ jako pro ten jedlý park, pro ten prostor pro lidi, kde budou moct odpočívat, napást se, jak už pohledem, tak třeba i něco dobrého si koupit nebo sníst, tak ten zůstal.
2: Tady jsme minuli králičí výběh, tady je dokonce i klokán.
1: Jo, máme i klokánka, no. Co se týče zvířat, tak my se snažíme nebrat sem, nekupovat, neumístěvat tady exotická zvířata, spíš se snažíme o domestikované druhy a různá hospodářská zvířata.
2: Tyhle jsou ovce.
1: Jsou tady taky pštrosy, máme oslíky, máme kozy, husy, slepice jsou tady samozřejmě, morčátka, prasátka. Na ty nesmíme zapomenout, to je velký hit.
2: Některá z nich si můžou návštěvníci, zejména děti, prohlédnout opravdu zblízka.
1: Naše králičí ohrádky už jsou kontaktní, to znamená, děti můžou vstupovat přímo do ohrádek a všechna zvířátka si u nás můžou nakrmit. Některá zvířátka jsou tady na volno, jako kachny, jiná jsou v ohradách.
2: Zvířata i rostliny jsou závislé na vodě. Jak se tady vyrovnáváte se suchem?
1: Samozřejmě se snažíme tomu přizpůsobovat, ať už zachytávat dešťovou vodu, nebo co je velmi důležité, zlepšovat půdu, protože lepší, kvalitnější půda zadrží vodu lépe a na díl. A teď se tady zrovna vymýšlí projekt nějaké tůně velké, takže plány, co se týče toho vodohospodářství, jsou. Sucho se nás dotýká, ale není to zatím nic dramatického.
2: Přejdeme k rostlinám a k bylinám. Tady je kruh s vyvýšeným valem a uprostřed je nádherná bylinková zahrada.
1: Tomu se říká sluneční past. Ta expozice je dělaná tak, aby ty převážně původně středomořské byliny byly celý den nastavený sluníčku, kumulovalo se sluneční záření.
2: Procházíme kolem bylinkových políček. Vidím, že tady je velký záhon echinacej a naproti máte i sušárnu, kde si ty byliny sušíte.
1: Sklízíme a zároveň zpracováváme, děláme různé směsi, čaje, sirupy, těch produktů bylinných přibývá.
2: Krásně to tady voní, jaké jsou vaše plány a sny?
1: Já jsem vždycky chtěl, aby to byl živý prostor a v tuhle chvíli směřujeme k tomu, aby se stala Pastvina živou učebnou, živou hernou, živou lékárnou a živou uměleckou expozicí.
0: Na Pastvině se konají také různé kulturní akce a workshopy, jak pro děti, tak i pro dospělé. Navštívit můžete i sezónní ochutnávky. Jedlým parkem, přírodní zahradou i minizo v jednom nás provedl majitel Pavel Šašek. Výlety. A je tu soutěž. Pokud si uděláte výlet do Karlových Varů, tak si určitě udělejte čas na cestu lanovkou. My vám ve výletech zítra jednu představíme. Půjde o vskutku netradiční podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. V tomto lázeňském městě ale najdete ještě jednu lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A otázka. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Za A. Na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B. Do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Za A výšina, za B bazény. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Hraje se textovými zprávami, nikam nevolejte na rozdíl od zámeckého léta. Takže jak se píše ta textová zpráva? Pište si výlety, krátce vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko podle odpovědi a následuje druhá mezera. Pak připojte vaše křestní jméno, příjmení prosím v tomto pořadí, doplňte adresou, včetně poštovního směrovacího čísla a do nedělní půlnoci odešlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Takže o rychle schnoucí ručníky hrajeme vhodné na cestu, no a hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září. Ve hře je výletnický batoh, je to batoh s reflexními prvky, vhodný na ranní či večerní či noční cesty, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, lahev, alulahev, tedy hliníková lahev, no a kniha Sedmi krásky na cestách, to abyste si mohli udělat na nějaké romantické zastávce a vyhlídce třeba chvilku, kdy se podíváte do knížky, něco zajímavého si přečtete. Takže posílejte textové zprávy, vyhodnocení vás čeká opět příští víkend. Na konci dnešního pořadu otázku ještě zopakuji. Pochopitelně její znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak vám držíme palce.

0: A teď se ve výletech spolu s naším jeho českým redaktorem Zdeňkem Zajíčkem vydáme do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Čeká nás tam gotická kaple se secesními prvky, jeho české madony, rožmberská hrobka a nakonec pancéřové dveře, za kterými je uložena mimořádně cenná památka Závišův kříž.
1: S převodem vyšebrodského kláštera Justinem Berkou jsme v klášterní galerii. Pojďme ji představit a pojďme přiblížit alespoň část toho, co tu vystavujete.
2: Je to bývalá zpovědní kaple gotická, ale v secesní době ji pan opat Leopold Vačkář přestavěl na zvláštní tvar secesní. Vidíte ty lampy, ty jsme obnovili, ty jsou z roku 1890 až 1895 originál, vyzdobené secesně, což teda je taková jaksi rarita, gotika a secese, takovej příkop mezi tím, a je tady celá kolekce jeho českých madon, vidíte, krásná. Tamhle vidíte sochu svatého Mikuláše z kostela svatého Mikuláše v Rožumberku. Dali jsme ji sem z bezpečnostních důvodů. No a potom takzvané ukřižování z Vyššího Brodu. Je to od mistra Třeboňského z roku 1380 a tento obraz je opravdu vrcholné dílo mistra Třeboňského a v naší galerii také byl navrácen z Národního muzea 1991.
1: A teď projdeme dál do míst, která už tak přístupná nebývají. Stojíme v presbytáři cisterciáckého klášterního kostela. Pod nímž je ta slavná rožmberská hrobka. A v té hrobce, co je pod námi, tam jsou pohřbeni všichni Rožumberkové, kromě jednoho, kromě Viléma.
2: Ano, kromě Viléma jsou tady vlastně téměř všichni. I její ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina Zluděnic, posledního Rožumberka, a i děti jejich někteří.
1: Ale co se týče slavných osobností, tak tady ve Vyšším Brodě je pohřben jeden člověk. Jehož jméno v té poslední době znělo v souvislosti s vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišův kříž a Záviš z Falkenštejna. On tedy tady asi není pohřbenci.

0: Lee. Je to tak?
1: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní, Závišův kříž, po něm pojmenovaný, že ano.
0: Můžeme se tam podívat?
1: Jdeme tam, ano.
0: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy.
1: Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř, vidíte ten korpus, tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Závišův kříž patří mezi 10 nejvzácnějších církví uznaných relikviářů. Je to potvrzeno papežskou bulou.
0: Když už jsme tady v této prostoře, vy tomu říkáte oratoř, ale co to vlastně je?
1: Tak, je to modlitebna. Tady za tím křížem bylo dříve veliké okno a tady seděli Rožumberkové a byli účastní na mši svatý, která byla dole v presbytáři v kostele. Proto se tomu je oratoř.
2: Říká převor Justin Berka, který nás provedl cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě na jihu Čech. Návštěvníci si mohou při prohlídkách projít klášterní galerii i další historické prostory. Na samostatné trase také Rožumberskou oratoř se Závišovým křížem.

Posloucháte Výlety, čeká nás závěr, připomenutí soutěžní otázky. Možná ve Varech znáte lanovku, která vede buď to ze zdola nahoru, to znamená z divadelního náměstí k hotelu Imperial nebo obráceně. Je to docela zajímavá historie, protože ta lanovka byla vybudována vlastně pod zemí, protože původní majitel nechtěl platit výkup těch pozemků nahoře, na zemi, takže proto je to takové šikmé metro, které vede z vrchu dolů a samozřejmě obráceně. Tuším, že každých 15 minut. Jenže ve Varech nenajdete jenom tuto lanovku. V lázeňském městě je i druhá, její spodní hranice je v uličce Mariánská, víc nenapovím. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou dvě možnosti. Za A, na výšinu přátel k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal Ačko nebo Bčko. Všechna pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, ale já jenom připomenu přeci jenom aspoň dneska tu textovou zprávu, jak se píše. Výlety, krátce Vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko a opět mezera. Pak jméno, příjmení a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. To odeslání je za 4 koruny. A hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je pro dnešek všechno. Zítra vás mimo jiné zavezeme nebo dopravíme vzduchem éterem na lanovku v Karlových Varech. Odpověď na soutěžní otázku se sice ještě nedovíte, ale za to se s námi můžete svést od hotelu Imperial na divadelní náměstí, tedy přímo dolů na tu kolonádu. Tak to je všechno. Pavel Kudrna za tým výletu vám přeje hezký zbytek soboty. Těším se zítra po 13. hodině opět naslyšenou. Do té doby vše dobré.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Tatra Defense v Kopřivnici plánuje výrazně rozšířit výrobu a přijmout nové zaměstnance. Ostravská ZOO navázala oficiální spolupráci s Přírodovědeckou fakultou. Ke hradu Sovinec v Jiříkově na Bruntálsku vede nová stezka. Zítra bude slunečno, teploty až 21 stupňů. Hezké odpoledne přeje Michal Šofer. Společnost Tatra Defense Vehicle v Kopřivnici plánuje kvůli rozšíření výroby přijmout až 300 nových zaměstnanců. Firma chce tento nábor dokončit do konce letošního roku. V současnosti ve společnosti pracuje více než 550 lidí a v příštím roce plánuje podnik přijmout dalších více než 100 zaměstnanců. Firma vyrábí a vyvíjí například kolová obrněná vozidla Pandur, Titus nebo Tadeas. Podílí se také na výrobě platform pro světové výrobce tanků a pásových bojových vozidel. Součástí její produkce jsou i pancéřované kabiny i nástavby pro podvozky Tatra. Rozšíření výroby je součástí investičního programu skupiny Czechoslovak Group, která chce v areálu Tatra Defense během 3 let investovat zhruba 1,2 miliardy korun. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity bude více spolupracovat se zoologickou zahradou. Akademici pomůžou zahradě s vědeckým výzkumem, zoologové zase studentům z praxí.
2: Máme různé předměty, kdy opravdu tu zoo potřebují využívat.
3: Popisuje za fakultu Stanislav Ožana.
2: Ať už se to týká třeba ukázky nějakého etologického výzkumu, ať už se to týká třeba managementových opatření, se kterými pomáhají přímo v zoo pro podporu biodiverzity.
3: A zatímco studenti dostanou potřebnou praxi, zoologická zahrada zase získá nové vědecké poznatky, říká ředitel zoo Jiří Novák.
4: Plánujeme určitě větší výzkum květeny, rostlin areálu zoologické zahrady mokřadního společenstva.
3: Studenti se po areálu zoologické zahrady rady začnou pohybovat ze začátkem nového semestru. Z Ostravy Klára Křižáková, Český rozhlas.
0: Moravskoslezská nemocnice v Třinci se zapojila do dnešního dne zdraví. Společně s dalšími zdravotnickými organizacemi představuje své služby mezi před kulturním domem Trisia. Zájemci si mohou nechat na místě zjistit krevní skupinu, zkontrolovat znaménka nebo krevní tlak. Své služby představí také porodnice. Akce potrvá do 16 hodin. Jiříkov na Bruntálsku dnes otevírá novou stezku k tamnímu hradu Sovinec. Nová trasa spojuje horní parkoviště s náměstím před hradem. Předtím museli lidé chodit podél frekventované cesty a chodník tam úplně chyběl.
5: Součástí stezky je i několik atrakcí. Lidé si můžou například vyzkoušet postavit šindelovou nebo břidlicovou střechu a pro děti je tam postavená opičí dráha. Po cestě je taky dendrofon, bylinková zahrada nebo fotopoint s výhledem na hrad Sovinec. Jiříkova Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno. Na severu v Jeseníkách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. V neděli bude slunečno. Očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během dne přechodně vývoj kubovité oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 57 z Opavy do Krnova se zdržíte mezi Brumovicemi a Úvalnem. Kvůli opravě propustku se místem projíždí kyvadlově jedním pruhem. A provoz v regionu je ale jinak bez vážnějších problémů. Hlášené nejsou nehody a kolony se netvoří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: O sérii akcí pod názvem Dny rodin povíme krátce po 14. hodině. Moravskoslezský kraj tak chce oslavit význam náhradní rodinné péče a poděkovat těm, kteří pečují o potřebné děti. Konkrétní program a místa, kde se akce uskuteční, upřesníme tady u nás za malý okamžik. A rovnou dvakrát se pak vydáme na Frýdecko místecko plus zaměříme se podrobně na počasí. Povíme, jak bude až do úterý.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: A s písničkami, které nestárnou, o ty se v této hodince postarají třeba Tomáš Kus, Iveta Bartošová, Whitney Houston také zazní, anebo kapela Krištof a inzerát. U mikrofonu Lukáš Kaňa, přeji dobrý den.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Vladimír Mišík ve víkendovém vysílání rádia vašeho kraje. Za malý okamžik Whitney Houston a One Moment in Time. Aktuální čas 14 hodin, k tomu 13 minut. A teď se podíváme na dění na Bruntálsku. Hned třikrát se během září budou v kraji konat Dny rodin. Jde o sérii akcí v rámci krajské kampaně Dejme dětem rodinu. Odstartují zítra ve Slezských Rodolticích právě na Bruntálsku. 13. září pak budou v Novém Jičíně a poslední z řady akcí se uskuteční v ostravském Trojhalí. Více už nám poví mluvčí Moravskoslezského krajského úřadu Nikola Birklenová. Dobré odpoledne přeji, Nikolo.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Tak tedy proč jste Dny rodiny připravili a hlavně co mají za cíl?
1: Dny rodin jsou součástí krajské kampaně Dejme dětem rodinu. Jejich cílem je upozornit na význam pěstounství a neformální péče o blízké a přiblížit veřejnosti práci pěstounů a taky ukázat, jak důležitou roli hrají lidé, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí. Je taky o poděkování těm, kteří druhým pomáhají a o příležitost nabídnout rodinám společně strávený čas při atraktivním programu.
0: První zastávkou Dnů rodin budou už zítra Slezské Rudoltice na Bruntálsku. Co tam na návštěvníky na rodiny čeká?
1: Ve Slezských Rudolticích je připravený program pro celou rodinu, plný zábavy, soutěží a kreativních aktivit. Děti se mohou těšit na oblíbené klauny z Balonkova, kteří přivezou spoustu smíchu a her. Velkým lákadlem bude také možnost svést se legendární osoblažskou úzkokolejkou, která patří k největším turistickým zajímavostem regionu.
0: A aby paleta informací byla kompletní, jaká budou hlavní lákadla, dejme tomu Dnů rodin v Novém Jičíně a v ostravském Trojhalí, protože jde o trojlístek akcí.
1: V Novém Jičíně se návštěvníci mohou těšit na pestrý program pro malé i velké, soutěže, kreativní aktivity a samozřejmě příjemnou rodinnou atmosféru. Součástí programu budou také návštěvy zajímavých míst v centru Nového Jičína, například expozice klobouků, expozice generála Laudona nebo výstavních síní Staré pošty. A závěrečná akce v Ostravě, to je důležité, nabídne bohatý kulturní program v Trojhalí Karolina, koncerty Terezy Maškové, kapely Poetika nebo Míši Růžičkové.
0: Teď je pozvánka kompletní, pozvánka na Dny rodin a s ní mluvčí Moravskoslezského krajského úřadu Nikola Birklenová. Moc děkujeme za informace a přejeme krásné sobotní odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Když se umění přesune z galerií pod širé nebe, vznikne Beskydský Montmartre. Ve Frýdecko-Místeckém faunaparku se dnes potkávají výtvarníci nejrůznějších oborů se svými návštěvníky. Vypravíme se tam společně už za malou chvíli. Ale ještě předtím Iveta Bartošová a Víš lásko. Tady je

0: Věta Bartošová ve víkendovém vysílání Rádia vašeho kraje a za malý okamžik Tomáš Klus.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Kousek výtvarného Montmartru dnes najdeme i pod Beskydami. Frýdecko-Místecký fauna park zaplnili malíři, fotografové, sochaři i další tvůrci, kteří se sjeli na šestý ročník beskydského Montmartru. Své práce tady představují návštěvníkům, ale celé odpoledne je především příležitostí potkat se, povídat si o umění a třeba také sledovat výtvarníky přímo při práci. Mezi nimi už je i naše redaktorka Petra Pivková. Petro, přeji dobré odpoledne a čím vším dnes výtvarníci fauna park proměnili.
2: Krásné odpoledne. No, já musím říct, že ten fauna park je teďka tak trochu francouzský a možná i tou atmosférou proměnili právě výtvarníci a umělci, kteří tady vystupují toto místo. A myslím si, že nejenom místní návštěvníci, ale i třeba ti, kteří přijedou z okolí a nějaké té dálky, tak budou rádi, že to mohou zažít a vychutnat si tu francouzskou atmosféru uprostřed Frýdku-Místku, no a jak, co všechno tady dneska bude k vidění a co všechno budou moci zažít, tak to ví samozřejmě pan Alexandr Mozo, který je hlavou a organizátorem tady této akce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Řeknete nám, na co se mohou návštěvníci těšit a kdyby třeba nějací naši posluchači chtěli ještě dorazit, tak co je čeká?
3: No tak především tento beskydský Montmartre je šestý ročník takového festivalu volného, který je zaměřený vysloveně na výtvarné umění. Ať už jsou to fotografové, ať už jsou to malíři, grafici, kdo udrží nějaký výtvarný nástroj v ruce, může přijít a prezentovat se. A návštěvníci, věru není moc festivalu takového typu, aby si mohli vychutnat prostě různojakost všelijakých projevů výtvarného umění. A proto se to tady udělalo, aby i Frýdek-Místek se z těch valcířů a tkadlen a horníků trošku přeměnil do nějakého většího kulturna.
2: Budou si moci návštěvníci i nějaké to umění odsaď odnést domů a kochat se potom?
3: No tak kochat se můžou. Samozřejmě, že každý výtvarník je jeho největší odměnou, je oceněním jeho schopností, je, když si někdo tak odpustí něco jiného, třeba ženy si nekoupí u blachtíka střevíce a koupí si nějaký můj obraz nebo někoho jiného obraz. Takže nechceme dokonce ani provize, kdo co prodá, nechť to prodá.
2: Dokolika budete mít dnešní program a dokolika se mohou lidé zavítat do fauna parku?
3: No tak byli bychom rádi, kdyby konečně uvěřili na to, že je přes ranní deště, že je hezké počasí a slunečno. Takže já věřím, že to tady do nějaké 18. 19. hodině vydržíme. Ten doprovodný hudební program, ten bude končit kolem 18. hodiny, ale výtvarníci se tak ještě rozlézají, pojede po 8. ještě tady někdo bude, určitě.
2: Tak já přeju, a těch návštěvníků je co nejvíce, ať jste spokojení a třeba se uvidíme zase příští rok. Děkuji moc.
3: Já vás zvu na příští rok. Bude to zase první sobota v září a bude to zase beskydský Montmartre a bude nepochybně zase ve fauna parku. Takže přijďte, bez ohledu na počasí, přijďte.
2: A nemusíte čekat rok, pokud byste chtěli navštívit beskydský Montmartre i letos, tak do 18. hodiny tady ve fauna parku ve Frýdku-Místku jste vítáni.
0: Říká naše redaktorka Petra Pivková, moc děkujeme a zdravíme do fauna parku. Naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: ještě dokola.
1: A za malý okamžik se budeme věnovat běhu. Vydáme se konkrétně na novou osmičku do Frýdku Místku, kde se pravidelně schází komunita nadšených běžců.

0: 14 hodin, tomu 36 minut a za malý okamžik se společně podíváme podrobně na počasí nejen na Ostravsku, ale v celém Moravskoslezském kraji a bude nás zajímat výhled až do úterý. Ale ještě předtím naskok na Frýdecko-Místecko. Přinutí vás k pravidelnosti, lepším výkonům i navazování kontaktů. Zkrátka běh v komunitě podobně naladěných lidí má mnoho výhod. Své o tom ví i lidé, kteří se každý týden scházejí v centru Nová osmička ve Frýdku-Místku a společně si jdou zaběhat kolem řeky Ostravice. Redaktorka Romana Kubicová si k mikrofonu pozvala dva hlavní organizátory komunitního běhu.
1: Dominika Vrubla znám jako zdatného organizátora festivalu, který už tady ve Frýdku-Místku se zavedl. Je to Art of Život. A to je takový umělecký festival. O to víc mě překvapuje, že vlastně dneska jste ve sportovním a chystáte se běhat. Tak kde vznikl ten nápad?
2: Ten nápad vznikl 3 roky zpátky, kdy jsem se chtěl začít více hýbat a abych se donutil chodit každý týden běhat, tak jsme založili vlastně Running Club. Je to hobby, úplně jako běžický. Nechci říct ani klub, ale prostě skupina, co si chce takhle chodit zaběhat, takže 3 roky zpátky jsme rozběhali takhle s Art of Život vlastně značkou běhy.
1: Dá se říct, že už jste se rozběhal za ty 3 roky, už zvládnete, já nevím, 10 kilometrů a ještě si přitom povídáte a máte z toho pěkný pocit.
2: Jo, to už zvládnu, já si pamatuju vlastně, jak jsme chodili na Olešnou a nebyl jsem schopný uběhnout celé kolečko v kuse, takže pamatuju si to, no, že vlastně to nešlo na začátku moc.
1: Což je naděje pro ty, kteří by se třeba ostýchali přijít? Myslíte, že vaši skupinu by teď uběhnul i nějaký nováček?
2: Jako určitě, my se snažíme to tempo držet jako komunitně, bereme ohled na i slabší běžce, ale zase jako chceme, ať uběhne aspoň jakoby ten běžec tu trasu, protože někteří chcou jako fakt si přijít jako zaběhat v té komunitě a v té skupině, takže nějaké ty tempa, prostě 6.36, se snažíme držet i pro ostatní jako no.
1: To byly slova Dominika Vrbla. Mám tady dalšího běžce už od pohledu. Vy asi běháte často, rád a sport vám není cizí. Jste taky z komunity umělců nebo spíš sportovců?
3: Já jsem spíše ze skupiny sportovců, odmala vlastně sportuju. A ať už to byla atletika, potom nějaký crossfit, takže moje celoživotní naplní je sport a mojí největší motivací je předat ten sport lidem, aby se do něho zamilovali. To je to hlavní.
1: A vaše jméno?
3: Tomáš Nezhoda.
1: Tomáši, proč běhat takhle v komunitě? Čem je to lepší, než když si vyběhnu sama, držím si své tempo, dělám si pauzy, kdy chci?
3: Proč běhat v komunitě? Za mě je to fajn, právě to slovo komunita, že tam poznám i jiné lidi, což je taková první věc. A druhá věc, asi to, že se člověk může posunout, takhle když si člověk běhá sám, tak má nějaké to svoje tempo a nedostane se přes to svoje tempo tak rychle, jak v té skupině, kdy jsou tam rychlejší běžci a ten pomalý běžec se s nima snaží držet krok a to vlastně může posunout dál.
1: Kolik vás se tak schází?
3: Přibližně 20-30 lidí. Záleží na počasí, takže když je špatné počasí, hlasí déšť, tak samozřejmě ti lidi se jim nechce, takže přijde třeba 15 lidí, ale když byly hezčí dny, tak jsme to měli i 40, takže se to tak jako hýbe a je to za mě fajn, ale chtělo by to ještě přilákat víc lidí a udělat větší tu skupinu.
1: To už se ani nedostanete přes ten chodník tam k řece, ne?
3: Ale dostaneme se, tak jako místo je, natáhne se to, ale mně se to líbí, jakože tak jak já jsem začínal se svojí skupinou, tak jsem měl velké oči a chtěl jsem udělat skupinu o 60, 70, 80 lidech, protože vidím, že třeba ve větších městech to jde v takovém počtu, tak proč by to nešlo tady ve Frýdku?
1: Vítáte všechny věkové kategorie, nebo vy oba dva jste s Dominikem jako hlavní organizátoři velmi mladí z mého pohledu, takže chodí vám tady i vlastně ti středně věcí lidé běhat, ne-li starší?
3: Vítáme úplně všechny, chodí nám tady i starší lidé, takže myslím si, že to je úplně jedno, jestli přijde někdo mladý, někdo starší, jestli někomu bude 70 a bude schopen to zvládnout, tak je vítan úplně každý.
1: Tak ještě pro případné zájemce dodejme, kdy běžíte, kde běžíte a kolik si uběhnete?
3: Běžíme každé úterý v 18.30, 5minutová rozcvička, takže 18.35 vybíháme z nové osmičky a běžíme přibližně 5,2 km v tempu 6.15. na kilometr.
1: Komunitní centrum nebo kulturní centrum Nová osmička vlastně bude fungovat někdy do podzimu. Předpokládám, že běžci tím svou aktivitu neutlumí, takže budete běhat i přes zimu, Dominiku?
2: My v rámci Nové osmičky budeme běhat do konce září. 20. něco 9. je poslední výběh, ten na Nové osmičce. No a potom se domluvíme s Tomem, jestli to posuneme třeba, nevím, zase zpátky na Olešnou a budeme běhat i potom přes podzim, zimu. dáme to vědět na sociálních sítích lidem, takže já si myslím, že možná jo, ne?
3: Určitě.
1: Říkají dva nadšení běžci Dominik Vrobel a Tomáš Nezhoda. Z Frýdku Místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Halka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude koordinátorka poporodní péče Tereza Rikrová a v poradně se spolu zaměříme na novopečené maminky. Období poporodu totiž může být psychicky náročné a tak se budeme bavit o tom, jak jim tuto část mateřství zpříjemnit a ulehčit. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
2: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.

0: Sobota 5. září v proměnách počasí, to je téma pro meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Tomáši, krásné odpoledne přeji.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Jak se nám zatím sobota v regionu takzvaně vybarvila?
1: Ráno zataženém se poměrně rychle oblačnost protrhávala, nyní máme polojasno až oblačno, malou kupovitou oblačnost bez srážek. Teploty zůstávají ale i přesto slunečno poměrně nízké, většinou od 20 do 23 stupňů.

0: pouze na Karvinsku je téměř 24 a ochladilo se mírně i na horách, tam jsou teď maximální hodnoty někde kolem 15 až 17 stupňů. Vítr vané západní čerstvý ve vyšších polohách, v nižších polohách mírný 3 až 7 metrů za sekundu.
1: To máme tedy aktuální stav, pojďme k výhledu, s jakým počasím můžeme na severní Moravě a ve Slezsku počítat jednak v noci a pak v druhé polovině víkendu.
0: Máme jasno až polojasno na severu, to znamená Jeseníky, případně Osoblažsko. Může se vyskytnout i slabá přeháňka, teploty v noci budou klesat na 13 až 9 stupňů, vítr poněkud zeslábne, bude mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v některých místech, v nějakých kotlinách, údolích může být i slabý do 4 metrů za sekundu. V neděli ráno a večer bude jasno, skoro jasno, ale během dne opět vývoj kupovité oblačnosti. Pravděpodobně zítra již bez přeháněk, teploty kolem 20 stupňů v maximech, na horách kolem 13 a vítr mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A kdybychom se podívali v meteovýhledu ještě o malý kousek dál na situaci v pondělí a v úterý, tak bude podobná té víkendové?
0: Bude podobná, bude se postupně oteplovat. V pondělí očekáváme zpočátku méně oblačnosti, ale během dne přibude oblačnost, může být až zataženo, ale srážky by se vyskytovat neměly, případně na horách možnost slabého deště. Teploty ráno 9 až 5 stupňů a odpolední kolem 22, vítr mírný jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. V úterý polojasno, skoro jasno, ranní teploty 15 až 10 a odpolední 25 až 30 stupňů a mírný jeho západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. A jenom naznačím, ve středu očekáváme potom přechod studené fronty. Zatím ještě nelze přesně říct, jestli během odpoledne nebo až noci na čtvrtek, ale ta ukončí to teplé počasí.
1: Počasí v regionu sleduje meteorolog Tomáš Ostrožlík. Tomáši, děkujeme za informace a přejeme pokud možno klidný zbytek služby. Naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: S telefonem v ruce za jízdy letos policisté přistihli už o desetinu řidičů víc než loni. Český Těšín zdemoloval uzavřenou lávku v městské části Svibice. Město Albrechtice dokončilo opravu chodníků u bytových domů v Nádražní ulici. Zítra bude slunečno, ale ochladí se na 21 stupňů. Příjemné sobotní odpoledne přeje Michal Šofer. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
2: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Český Těšín hledá náhradu za lávku přes železniční trať. Přemostění v ulici Podzvonek bylo v havarijním stavu a radnice jej proto nechala zdemolovat. Teď zvažuje možnosti, jak lávku nahradit. Jednou z variant je stavba mostního provizoria. Město zřídilo pro tamní obyvatele náhradní autobusovou dopravu. Je potřebná hlavně pro žáky základních škol. Rekonstrukce chodníků v ulici Nádražní ve městě Albrechticích je hotová. Jde o chodníky a prostranství před tamními bytovými domy. A práce dělali zaměstnanci místního sběrného dvora. Radnice tak chtěla ušetřit peníze. Pracovníci zároveň připravili plochu na opravu parkoviště.
3: Chodníky před bytovými domy byly podle vyjádření radnice původní a ve špatném stavu. V roce 2024 je navíc poškodila povodeň. Město k opravám chodníků přidalo i rekonstrukci nedalekého parkoviště. To dostane nový asfalt a hotové bude nejspíše do 2 týdnů. Z města Albrechtic Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoct při výběru ovoce, zeleniny nebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek jich chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá uvah ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
4: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem kraji polojasno až jasno. Na severu v Jeseníkách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. V neděli bude slunečno. Očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během dne přechodně vývoj kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku zasahují záchranáři v ulici 17. listopadu. Před Albertem se střetlo osobní auto s motorkou. A průjezd je omezený, počítejte se zdržením. A další informace ze silnic nám volejte na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jubileum 80 let oslavila ikonická trenérka stolního tenisu Marta Novotná. Je to důvod, abychom ji pozvali k rozhlasovému mikrofonu a rádi tak učiníme v další hodince víkendového vysílání. Ze všeho nejdříve se ovšem naskok vydáme do Píště na Hlučínsku, kde se koná okresní chovatelská výstava.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A taky s písničkami, které nestárnou teď v této hodince v podání Terezy Maškové, skupiny Elán, Projektilu anebo Michala Davida. Lukáš Kaňa přeje pohodové odpoledne.

0: skupina Projektil ve víkendovém odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Kokrhání, kejhání i vrkání zní o víkendu chovatelským areálem v Píšti. Koná se tam totiž okresní chovatelská výstava. A rozhodně je na co se dívat. Přesvědčila se o tom i naše reportérka Romana Kubicová, která výstavu navštívila už v pátek. Jak se ale dozvěděla, šedou, černou, bílou a hnědou doplní dnes i zářivé barvy exotických ptáků.
1: Pan Eda z Píště, vy se taky řadíte mezi chovatele, i když zrovna dneska v pátek tady ještě své svěřence, opeřence nemáte, je to tak?
2: No ano.
1: Co chováte?
2: Papoušky, samozřejmě ary a kakady.
1: Odchováváte? Ano, úplně od vejce, jakože vám vysedí?
2: Ano, vysedí, vylíhnou.
1: Popište nám, jak vypadá takový čerstvě vylíhlý papoušek, to vypadá trošičku ošklivě, že jo?
2: Je to ošklivě, je to holem a to jenom nějaké chmíři.
1: A když se vám vylíhne takový ten ošklivec z vajíčka, tak jak se o něj pak staráte?
2: No, buď se starají rodiče, nebo to musím ručně dokrmovat.
1: A jak se dokrmuje takový papoušek?
2: Injekční stříkačkou, jsou na to směsi krmné a co 2 hodiny v prvních 14 dnů.
1: Takže vy nespíte?
2: Ne.
1: A jak často se vám vylíhnou malá papoušťata?
2: Jednou za rok.
1: Tak to se vydržet dá, že jo?
2: No, tak pro zábavu jako koníčka, proč by ne?
1: Vyslyšel mé přání, ano, na požádání, právě jsem se chtěla zeptat pana Josefa Blokeše o radu, jak rozkokrhat kohouta.
3: Tím, že se tam dá druhý kohout a oni pak na sebe upozorňují.
1: Takže on se překřikuje s někým.
3: Soutěže v kokrhání kohoutu a nejdelší bylo asi 18-sekundové kokrhání od začátku až do konce.
1: Byl to nějaký Čech?
3: Ne, je to v Německu, ale jsou to většinou turecká plemena. A nebo i berský kokrháč je v Evropě vyšlechtěný v oblasti západního Německa a ti kokrhají 10 až 15 sekund.
1: No tak toho bych nechtěla mít na dvorku, aby mě ráno budil, takže my máme tady takové slušné kokrhače.
3: To jsou normální kokrháči.
1: Holky, to je krásný začátek nového školního roku, nemusíte sedět v lavicích, jste tady na výstavě, takže co tady děláte?
4: Pomáháme zapisovat holuby třeba a jak se hodnotí podle čísel a podle toho podle vzhledu těch holubů.
1: A rozumíte holubu?
4: Ne.
1: Ale číslům rozumíte, je to tak?
4: Jo.
1: A z které jste třídy tady?
4: Z 8.
1: A vlastně jsem viděla, před chvílí odešly úplně malinkaté děti, takže každý rok se takhle se školou chodíte dívat na výstavu?
4: Jo, každý rok, ale tentokrát to i zapisujeme.
1: A jaká to je zkušenost?
4: No, asi jako dobrá. Ne, možná se mi to bude někdy hodit. Jo, ale je to pěkné.
1: Tak to byly 2 osmačky z místní základní školy, které se jmenují jak?
5: Eliška.
4: Niky.
1: Tak děkuji Eliško a Niky, běžte pracovat. Mám tady mladou chovatelku základní organizace Českého svazu chovatelů Píšť jménem?
5: Markéta Pavlenková, dobrý den.
1: Markéto, mladé ženy v těchto organizacích se moc často nevidí, tak jak byste se dostala k chovatelům?
5: Já jsem se k chovatelům dostala, že už od malička vyrůstám na farmě, kdy moje maminka měla farmu, takže jsme se zvířaty vlastně vyrostly.
1: Na farmě tak si představím krávy, býky, koně, kozy, co jste všechno měli?
5: Tak měli jsme krávy, měli jsme kozy, ovce a potom tady tu drobnou zvěř, co tady dneska vidíme, slepice, husy, kachny, králíky, holuby.
0: Vyjmenovává mladá chovatelka z Píště Markéta Pavlenková. Po písničce nám mimo jiné prozradí, která zvířata teď aktuálně chová nejraději.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Už před písničkou jsme vás vzali do Píště na Hlučínsku, kde právě o tomto víkendu máte možnost navštívit okresní chovatelskou výstavu. Redaktorka Romana Kubicová si povídala s Markétou Pavlenkovou, která sama zvířata chová a také pomáhá při organizaci samotné výstavy.
2: Moje srdce momentálně hoří spíše pro slepice, nebo doma chováme třeba husy.
3: A máte tady, Markéto, něco na výstavě?
2: Máme tady slepice.
3: Které? Pojďme se podívat na vaše slepice.
2: Tak máme tady slepice lafležky, jsou to vlastně černé slepice, které jsou charakteristické tím, že nemají klasický hřeben, ale mají takové dva výrůstky, jako připomínají čerty.
3: A jedna vám dokonce snesla vajíčko?
2: Jo, to je možné, protože snáší každý den.
3: Výborně, a co to znamená pro mladou ženu pracovat vlastně v chovatelském spolku?
2: Zařizujeme tady organizaci té výstavy, nebo pomáháme potom s chodem vlastně spolku jako obecné.
3: No a když se připravuje taková výstava, je to jako těžké sehnat tolik zajímavých exemplářů, anebo opravdu mezi lidmi jsou takové poklady, že my běžní lidé ani netušíme?
2: Výstavy se účastní skoro stejní vždycky vystavovatelé, takže z různých organizací, a organizace dodají vždycky svá zvířata.
3: A když vy tady teda procházíte, zaujalo vás něco jako zvláště?
2: Vždycky se objeví něco zajímavého, ale když se takhle jako pohybujeme na výstavách, tak pro chovatele to většina zvířat je známa.
3: Tak mi ještě řekněte, my tady natáčíme v pátek dopoledne, teď se hodnotí, vidím tam zejména muže v bílých pláštích, kteří vlastně prohlížejí zvířata, a bude se soutěžit, protože tady jsou nějaké poháry.
2: Ano, mezi zvířaty se vždycky vybírají, kdo je nejlépe hodnocený, tak těm se potom určí čestné ceny a nejlepší zvíře dostane i nejlepší zvíře vždycky z dané kategorie a dostane pohár.
3: A už se vám někdy poštěstilo, že vám taky ocenili ty lafležky, jestli si to dobře pamatuju?
2: Lafležky máme teďkom nově, ale jinak už jsme měli i čestné ceny.
4: Ano, dneska se hodnotí a hodnotí se králíci, holubí a drůbež. Je to soutěžní výstava, protože všechny organizace z okresu, nebo ty, které mají dostatek zvířat, soutěží o nejlepší výsledky. Každá organizace vystaví 12 kusů holubu, 12 drůbeže a 12 kusů králíku. Pak se dva nejhorší škrtnou a sečte se počet bodů, a ti, kteří mají nejvyšší počet bodů, tak vyhrávají. Je to prestižní záležitost a vyhrát tady v tomto, protože to je okresní soutěž z okresu Opava, a okres Opava je druhý až třetí s nejvyšším počtem chovatelů v republice. Takže tady je velmi rozšířeno chovatelství a je to takové prestižní zvítězit v této soutěži okresní.
3: Koho typujete na vítěze, když se tak rozhlednete?
4: Obvykle na prvních místech se umístují Markvartovice, Hať a Chlebičov, po případě Otice.
3: Tak všem držím palce, a jak to dopadne, tak to se návštěvníci dozví v neděli, tuším, v 16 hodin?
4: Ano, v neděli v 16 hodin je slavnostní vyhlášení vítězů.
3: Dodává chovatel Josef Blokeš, který má tady také na výstavě zastoupeny své králíky a drůbež. Z Píště Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Dnešní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude Lenka Břečková z tanečního studia Radost Impuls. Několik desítek let vychovává bohumínské tanečníky, kteří patří ke špičce v republice, Evropě i ve světě. O lásce, od které nelze odejít, o několika generacích, které milují tanec a o životě, který se tanci podřizuje, bude vyprávět Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Je tomu tak, naše soutěž probíhá po celé září a jak už možná dobře víte, můžete vyhrát třeba nožíky, atlasy, hub, síťovky, pláštěnky a také praktickou rolničku do lesa. 596 11 22 66, to je číslo sem k nám do víkendového vysílání a připravena už je také soutěžní otázka. Ptám se, komu ji dnes položím, komu přeji dobré odpoledne.
2: Dobrý den, pane Lukáši. Já, tady je Jiřina z Karviné.
1: Paní Jiřinko, já vás zdravím, ale poprosím vás, okamžitě si vypněte prosím rádio, protože máme zpětnou vazbu, ano, a to by nebylo pěkné. Ano. Tak, už je to v pořádku. A teď tedy, paní Jiřinko, poslouchejte pozorně soutěžní otázku.
2: Ano.
1: Klobouk zbarvený v různých odstínech oranžové, často zeleně nadechnutý, až zřetelně špinavě zelený. Voní velice příjemně kořeněně a chutná lehce štiplavě. O jaké houbě je řeč? Mám pro vás tři možnosti. Za A. Ryzec pravý, za B. Mlženka, anebo za C. Pečárka polní. Tak schválně. Víte nebo si tipnete?
2: Ještě jedno mi to řekněte.
1: Ryzec pravý, mlženka, anebo pečárka polní.
2: Pečárka?
1: Pečárka, takže varianta C říkáte.
2: Ano.
1: Tak bohužel. Každopádně vám, paní Jiřinko, děkuji za zavolání a přeji vám krásné odpoledne. Naslyšenou.
2: Jo, naslyšenou.
1: Tak a uvidíme, kdo zkusí štěstí v naší soutěži ještě jednou. Komu přeji dobré odpoledne, dobrý den.
3: Dobrý den, Stanislav u telefonu.
1: Stanislave, já vás zdravím. Tak máme už pouze dvě možnosti. Za A ryzec pravý, anebo mlženka?
3: No, nevím, ale řeknu Ačko.
1: Ačko, ryzec pravý. To je správná odpověď. Stanislave, vy jste vítězem dnešní houbařské soutěže, takže vás poprosím, abyste nezavěšoval, abyste zůstal u telefonu, protože si rád na vás vezmu kontakty, abychom vám mohli poslat houbařské ceny. Blahopřeju.
3: Děkuji, naslyšenou.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

0: Marie Rotrová a Petr Němec ve víkendovém odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Aktuální čas 15 hodin, k tomu 42,5 minuty. Není nutné dlouho debatovat o tom, že jednou z nejlepších stolních tenistek československé historie je Marie Hrachová. Málo kdo ale ví, že ostravská rodačka měla ve své kariéře velmi důležitou pomocnici. Ve středisku vrcholového sportu ve Vítkovicích dlouhé hodiny pilovala techniku pod vedením Marty Novotné. Uznávaná trenérka nedávno oslavila 80. narozeniny, ale stolnímu tenisu se věnuje i nadále.
1: No, mně se žije dobře, protože jsem tady mezi svými ve svojí stolně tenisové rodině, takže jsem ráda, že ještě i v tomto věku se můžu nějak tady do toho dění zapojovat.
2: Usmívá se legendární trenérka stolního tenisu Marta Novotná. I v 80 letech je stále velmi vitální a jezdí po republice přednášet svým mladším trenérským kolegům.
1: Já jsem členkou ještě trenérsko-mistrovské komise, mám na starosti ještě vzdělávání trenérů, teď ještě jezdím přednášet, takže v tomto směru jsem ještě aktivní, protože vždycky jsem měla takovou tu vnitřní potřebu ty svoje zkušenosti dlouholeté nějak poslat dál, předat dál, což se na jednu stranu promítlo, že jsem sepsala k svoje moudrosti do knihy, což jsou učební texty pro naše trenéry a teďka to prezentuju i při té výuce na školení trenérů.
2: Životopis respektované odbornice je opravdu bohatý. Téměř dvě dekády působila ve středisku vrcholového sportu ve Vítkovicích, kde byla osobní trenérkou ikonické reprezentantky Marie Hrachové.
1: Měli jsme fakt v té době absolutně profesionální podmínky, které se potom vlastně po revoluci ztratily, protože ty priority byly úplně někde jinde.
2: Pod vedením Marty Novotné získala Marie Hrachová stříbrnou medaili z mistrovství světa, 10 medailí na mistrovstvích Evropy a obsadila 4. místo na olympijských hrách v Soulu v roce 1988.
1: Poslední 3 měsíce před olympiádou mě dokonce měřili celý tréninkový proces, který jsem si naplánovala, jak jsem měla prostě to střídání objemu, zatížení, intenzity. Jsem tam měla tým metodiku, kteří Marušku po každém tréninku snímali laktáda a udělali mi pak vyhodnocení křivku zatížení a já jsem s tím mohla pracovat. Prostě úplně na top špičkové úrovni, což dneska mají možná ty vytrvalostní sporty, biatlonisti určitě s tím pracují.
2: Nejen lékařští pracovníci pomáhali Martě Novotné při tréninkovém procesu. Náplň přípravy konzultovala třeba i se šéfem atletů Janem Slaninou nebo s Jaroslavem Šmídem, který vedl mistrně.

0: času na zahrádce, mám strašně moc práce se zpracováním svých produktů, takže si myslím, že to mě taky dodává energii.
1: Dodává Marta Novotná. Její bohatý životopis zdobí také 16-leté působení v Německu, kde pracovala mimo jiné jako ústřední trenérka v Bavorském svazu stolního tenisu. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
5: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
4: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Dnešní hvězdné návraty připomenou, jaký humor vznikal na Moravě a kteří z komiků pocházeli z Brna, odkud se moravský humor šířil po rozhlasových vlnách do celé republiky. Kolega Patrik Rozehnal vám odvypráví příběh hned několika skvělých komiků. Více už za chvíli po 16. hodině.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity budou mít praxi v zoo. Češi na podzimní dovolenou nejčastěji míří do jižních Čech a na jižní Moravu. Zítra bude polojasno, teploty do 21 stupňů. Příjemné sobotní odpoledne přeje Michal Šofer. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun vládě předložilo ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
2: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda součástí SPD to nejlépe škrtla celé.
0: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO už ale dříve řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Motoristé vysoký deficit také kritizují. O požadavcích na snížení rozpočtu bude v pondělí jednat vládní koalice. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity a zoologická zahrada jsou oficiálními partnery. Podepsali memorandum o spolupráci a výzkumu i výuce a praxi pro studenty, popisuje za fakultu Stanislav Ožana.
3: Že máme různé předměty, kdy opravdu tu zoo potřebují využívat, ať už se to týká třeba ukázky nějakého etologického výzkumu, ať už se to týká třeba managementových opatření, se kterými pomáhají přímo v zoo pro podporu biodiverzity, anebo přímo exkurze do zoo, aby pochopili, jakým způsobem funguje zázemí.
0: Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou jižní Čechy a jižní Morava. Českému rozhlasu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé často jezdí taky na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek, třeba výlety, které spojují s návštěvou měst nebo sportem. Podle Prouzy jsou navíc v posledních letech ochotnější si za dovolenou připlatit.
4: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
0: Podle průzkumu agentury Czech Tourism plánuje letos strávit podzimní dovolenou v tuzemsku 71% Čechů. To je zhruba o pětinu víc než loni. Průzkumu se na začátku srpna zúčastnila tisícovka respondentů. Jesenická krajina s chráněnými rostlinami a živočichy, ale i známé Petrovy kameny, vysílač nahoře pradět nebo letící sokol, který hnízdí ve zdejší oblasti, se staly motivem pro nový aršík známek České pošty. Nese název Jeseníky, klenot severní Moravy. K dispozici je sběratelům i dalším zájemcům od tohoto týdne. Uvedla to mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolina Šulová.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem kraji polojasno až jasno. Na severu v Jeseníkách se mohou výjimečně vyskytnout i přehánky. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. V neděli bude slunečno. Očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během dne přechodně vývoj kupovité oblačnosti. Teploty 18 až 21, na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku stále pozor v ulici 17. listopadu. Před Místeckým Albertem zasahují záchranáři u srážky auta s motorkou. Průjezd je omezený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hvězdné návraty.
5: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
6: říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar.
5: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
7: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
5: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
7: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
5: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
8: Hledáme zpěváka pro Brno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
5: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej,

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo. A v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána, v rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky.
1: Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
2: Hvězdné návraty.
1: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sýsem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejrostodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balvan, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balvan se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supu oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balvan, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balvan by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se. Za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balvan. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: to je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě, to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prudce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenok. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starej, taky bychom mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

k salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, anebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček. Tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo si do bedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo ti dopedou rozhled?
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženské

0: ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
1: Počkej, to je prima, jenom co si spal.
0: Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
1: on už byl, člověče, mrtvej,
0: ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, té, co? To je bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
2: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
3: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Vole, co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well, ladies and gentlemen, totiž drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva, třeba tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti, ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my, chvála Bohu, nemáme lordy, ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze v jednom.

většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křč. And now, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pembertonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pemberton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený. A jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát: prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

je s tebou. Hej, pohni sebou. Ty sukně vysoukej si, mama, a spoď se jak myš, hej, slyš. Mama, spoď se jak myš, ber kde ber. Vypoď pro psinu plnej džber. Děti tvých synů i

0: Swing. Wojdej. Hoj, tě pámu.
1: Dík.
0: Ať slouží.

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, přesný, hodlas, zvenk.

0: věděl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing.

0: Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: CSG investuje v Kopřivnici do rozšíření výroby zhruba 1 miliardu a 200 milionů korun. Českým věznicím chybí psychologové, adiktologové nebo sociální pracovníci. Ke hradu Sovinec v Jiříkově na Bruntálsku vede nová stezka. Zítra bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. Příjemné sobotní odpoledne přeje Michal Šofer. Společnost Tatra Defense Vehicle chce během 3 let investovat v Kopřivnici na Novojčínsku zhruba 1,2 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně do rozšíření výroby vojenské techniky. V areálu vznikne ve 2 etapách celkem 14 000 metrů čtverečních nových výrobních ploch, nové administrativní zázemí a přibudou také výrobní technologie. První etapa už začala. Nová hala o rozloze 5500 metrů čtverečních bude sloužit především ke svařování a do zkušebního provozu má být uvedena letos v prosinci. Druhá etapa přinese dalších zhruba 8500 metrů čtverečních pro obrábění a lakování a dokončená má být v prvním čtvrtletí roku 2028. Součástí první etapy je také třípodlažní administrativní budova pro více než 150 pracovníků. Víc pracovních míst i vzdělávacích příležitostí pro vězně. To plánuje v příštích letech vězeňská služba. Součástí 10leté koncepce vězeňství je taky moderní zabezpečení a lepší příprava na propouštění. Problémem ale bude podle ředitelky asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tringlové nábor odborných zaměstnanců. Vězeňské službě chybí stovky.
2: Myslím především více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a větší vlastně propojení jakoby s dalšími vlastně subjekty, které v tom mohou pomoci, například vlastně poskytovateli z řad neziskového sektoru.
1: Medvěda a dvě mláďata zahlédlo několik lidí přímo v obci Lhotsko u Vizovic, a to nedaleko dětského hřiště. Informaci zveřejnila vizovická radnice na sociálních sítích. Občany vyzvala, ať nevenčí psy na volno a jsou opatrní při pohybu v přírodě. Událost potvrdil i policejní mluvčí krajské policie Zlínského kraje Petr Jaroš.
3: Možný výskyt medvěda či medvědů hlásil policistům starosta obce Lhotsko, který tímto zároveň požádal o to, abychom vyrozuměli představitele města Vizovice, aby si případně přijali vlastní opatření.
1: Jiříkov na Bruntálsku dnes otevírá novou stezku k tamnímu hradu Sovinec. Nová trasa spojuje horní parkoviště s náměstím před hradem. Předtím museli lidé chodit podél frekventované cesty a chodník tam úplně chyběl.
4: Součástí stezky je i několik atrakcí. Lidé si můžou například vyzkoušet postavit šindelovou nebo břidlicovou střechu a pro děti je tam postavená opičí dráha. Po cestě je taky dendrofon, bylinková zahrada nebo fotopoint s výhledem na hrad Sovinec. Z Jiříkova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude v našem kraji polojasno až jasno, na severu v Jeseníkách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. V neděli bude slunečno, očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, během dne přechodně vývoj kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách do 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě pozor na nehodu v Rudné ulici ve směru z Havířova. U sjezdu na Karvinou a Radvanice auto narazilo do svodidel. Čekejte omezení, kolona se ale netvoří. A další informace ze silnic volejte na číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 17. hodině vám klidné sobotní odpoledne od mikrofonu Rádia vašeho kraje přeje Lukáš Kaňa. Zdravím vás a nabízím pohodovou hodinku, která bude plná příjemné muziky a také vašich vzkazů, které jste nám do hudební pošty Ostravského rozhlasu, tedy do písniček na přání, poslali buď klasickým dopisem, anebo e-mailem. Už za malý okamžik do nich nahlédneme.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A v úvodu hodiny také s Hanou Zagorovou Nic jiných schází. Mimochodem, Hana Zagorová by zítra 6. září oslavila kulaté 80. narozeniny.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A připomínám kontakty, na které nám posíláte a rádi svá písničková přání. Nejprve ta moderní cesta, e-mailový kontakt písničky.ostrava@rozhlas.cz a nebo ta klasická poštovní adresa stále funguje. Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, 702 00 Ostrava, heslo Hudební pošta. A jdeme k prvnímu dnešnímu dopisu, který dorazil ze Svazu tělesně postižených v České republice, konkrétně z místní organizace Friedland nad Ostravicí, protože tam mají hned několik oslavenců. A písnička tedy dnes poputuje k těmto členům. Pan Jaromír Lis slaví narozeniny, paní Marie Veličková, Marie Kotenová, Svatava Kozlová a spolu s nimi také paní Eliška Holinková. Přátelé, vám z klubu přeji jen a jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí a abyste spolu ještě prožili mnoho, mnoho krásných chvil a okamžiků. A já k tomuto krásnému přání posílám pěknou písničku, o kterou se postará Iveta Bartošová. Tak to zní

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Napsali jste nám přání a pěknou písničku bychom rádi poslali paní Vlastě Seberové z Ostravy Dubiny. Dnes 5. září slaví narozeniny. Vše nejlepší a hlavně zdraví přejí synové Dalibor a Marek s rodinami. Vnoučata posílají babičce velkou pusu a k přání se připojuje celá rodina.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
0: Pohodový víkend

0: 3, Marcela Králová a já netančím.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
0: Napsali jste nám, 10. narozeniny slaví v těchto dnech Hanička Babišová z Dolní Lutyně. Hodně úspěchů ve škole i ve sportovních kroužcích přejí rodiče Joana a Stanislav. K přání se připojuje rodina Šoferová.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další hudební pozdrav poletí až na jih Moravy do Brna, kde žije pan Vítězslav Mikulčík. Zítra v neděli 6. září oslaví narozeniny. Vše nejlepší a spoustu důvodů k úsměvu přejí kamarádi z Ostravy.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Paní Dagmar Tomaníková z Havířova v pátek oslavila významné narozeniny. Rádi bychom jí poslali touto cestou pěknou písničku. Přejeme narozeniny plné smíchu, dobré nálady a lidí, kteří tě mají rádi. Ať tě celý den, týden i rok hřeje dobrý pocit ze života. Vše nejlepší přejí manžel, děti, rodina a kamarádi. Právě.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Písničková přání nám posíláte na adresy písničky.ostrava@rozhlas.cz anebo píšete na klasickou poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, hudební pošta, doktora Šmerela 2, 702 00 Ostrava. A o písničku na přání si teď můžete i zavolat na linku 596 11 22 66. A ještě předtím skvělý Milan Iván a Jadranka.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A nadešel čas na vaše telefonické vzkazy, které voláte na linku 596 11 22 66 a jako první se dovolala paní Hanka z Místku. Dobré odpoledne přeji.
2: Dobré pozdní odpoledne, pane Lukáši. Zdravím vás a všechny posluchače rozhlasové rodinky. Dnešní písnička je pro radost a pohodu vám a především paní Zdeničce Lapišové, paní Věrušce do Frýdku, paní Ilonce do Kujav, paní Jarmilce do Havířova, paní Aničce a panu Petrovi do Ostravy, paní Libušce, která měla 31. července narozeniny, Marušce do Koryčanských Pasek, paní Jarmile do Třince, klientkám domova seniorů do Frýdlantu a panu Zdeňkovi do Karviné. Všem přeji hodně zdraví, štěstí a pohodové podzimní dny. Písnička je také pro všechny posluchače. Děkuji za pěkné písničky těm, kteří mě je nechávají hrát. Pane Lukáši, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásný zbytek dne a víkendu.
1: My děkujeme za zavolání a přejeme krásnou sobotu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 596 11 22 66 a vaše vzkazy právě teď paní Jarmila Střince. Zdravím vás.
2: Já vás také, pane Lukášku, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také celou rozhlasovou rodinku. Pěknou písničku posílám všem, především pro dobrou náladu a hezký podvečer. Všem děkuji za písničky, které také posíláte. A to je přáníčko především pro paní Emilku z Nitku, paní Věrušku s panem Petrem z Fritku, paní Ančce z Vendrině, písničku do Třince posílám paní Dance Havrilové a paní Ružence, dále paní Hančce z Rychvaldu, paní Ančce Saranové z Českého Těšina, paní Lídě z Havířova, paní Elišce z Argoškem z Fulneku, paní Aničce Kuchnové s panem Petrem ze Slezské Ostravy, paní Haně z Místku, paní Evě z Ostravy Dubiny, panu Zdeňkovi z Karvine, paní Jarmilce z Havířova i Ostravy a panu Karlovi z Karvine. A ještě jménem Emilky z Nitku tež posílám přáníčko a děkuji za písničky a je to především pro paní Věrušku s panem Petrem z Fritku, paní Elišku s Argoškem z Fulneku, paní Aničce s panem Petrem ze Slezské Ostravy a panu Zdeňkovi z Karvine. A ještě bych měla prosbu, kdyby ten pan Zdeněk z Karvine se nám mohl ozvat, nebo už jsme ho dávno neslyšeli. Mějte se, pane Lukášku, moc hezky a zase budeme těšit příště naslyšenou.
1: My moc děkujeme za zavolání a přejeme krásný zbytek soboty.
2: A děkuji moc.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Další písničky na přání, další hudební pošta zase zítra, klasicky po 12. a po 17. hodině. Za chvíli tady u nás zprávy a hned po nich dechovková hitparáda s Arturem Kubicou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže, z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie, Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Ostravě Porubě přibudou nová parkovací místa. Hasiči kontrolovali noční podniky, našli nefunkční hasicí přístroje a zablokované únikové cesty. V září ve Frýdku Místku odstartuje další kolo Akademie pro podnikatele. Zítra bude slunečno, teploty do 21 stupňů. Příjemný podvečer u zpráv přeje Michal Šofér. V hustě obydlené části Ostravy Poruby přibudou na podzim nová parkovací místa. Stavba už začala a potrvá ještě zhruba 2 měsíce. Obvod našel pozemek, kde bylo možné nová parkovací místa umístit. Podle mluvčího Ostravy Poruby Martina Otypky je právě nedostatek místa pro auta jedním z největších úskalí v této části města.
4: Na ulici Opavské budou řidiči moct od listopadu využívat 18 nových podélných parkovacích stání. Jedno místo bude navíc určeno pro zdravotně handicapované osoby. Vysadíme také 8 nových stromů a květinové záhony.
2: Hasiči při kontrolách nočních podniků v Česku prošli 729 provozoven a odhalili 2380 pochybení. Uložili přes 300 pokut za více než 5,5 milionu korun. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasicí přístroje a zablokované únikové cesty. V některých barech hasicí přístroje chyběly nebo byly nefunkční. O výsledcích kontrolní akce informovala mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová. Data podle ní nejsou konečná. Některá správní řízení dosud neskončila. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity bude více spolupracovat se zoologickou zahradou. Akademici pomůžou zahradě s vědeckým výzkumem, zoologové zase studentům s praxí.
5: Máme různé předměty, kdy opravdu tu zoo potřebují využívat.
6: Popisuje za fakultu Stanislav Ožana.
5: Ať už se to týká třeba ukázky nějakého etologického výzkumu, ať už se to týká třeba managementových opatření, se kterými pomáhají přímo v zoo pro podporu biodiverzity.
6: A zatímco studenti dostanou potřebnou praxi, zoologická zahrada zase získá nové vědecké poznatky, říká ředitel Jiří Novák.
7: Plánujeme určitě větší výzkum květeny, rostlin, areálu zoologické zahrady, mokřadního společenstva.
6: Studenti se po areálu zoologické zahrady začnou pohybovat ze začátkem nového semestru. Z Ostravy Klára Křižáková, Český rozhlas.
2: Ve Frýdku Místku v září začne 6. ročník Akademie Podnikej FM. Cyklus přednášek pro začínající podnikatele se bude zabývat využitím umělé inteligence a sociálních sítí v podnikání, efektivnímu fungování firem nebo finančnímu plánování. Všechny kurzy jsou zdarma, jak pokračuje mluvčí města Frýdku Místku Jana Musálková-Jekelová.
8: Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem registrovat. Kromě toho se v říjnu mohou také místní podnikatelé zapojit do celostátní iniciativy Velký týden malých firem, která nabídne příležitost k zviditelnění jejich podnikání.
3: Počasí.
2: V noci bude v našem kraji polojasno až jasno. Na severu v Jeseníkách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. V neděli bude slunečno. Očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, během dne přechodně vývoj kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách do 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína je nové omezení za Hradcem nad Moravicí. A v lokalitě Salaš se kvůli práci na vozovce bude jezdit až do 16. září kyvadlově jedním pruhem. Počítejte se zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Kdy jste v životě začínali úplně od začátku? Takové bude téma dnešní noční linky, kterou po 23. hodině provede kolegyně Jarka Barbuříková. Zavolejte i vy hodinku před půlnocí na číslo 731 800 900 anebo už teď napište na web noční linky Českého rozhlasu. Pohodový podvečer přeje Lukáš Kaňa.

Příjemný podvečer, vážení nadšenci hudby hrané, zpívané ústy, dechem a především srdcem. Začíná další velké mezinárodní hudební klání o 12 zajímavých dechovek. Začíná originální soutěžní pořad Chtěl bych mít kapelu Českého rozhlasu Ostrava. A připomínám, že tento hodinový pořad je dechovková hitparáda. Neuslyšíte tady ani popík, ani techno, ani hip-hop, takže my tu dnes budeme soutěžit o ty nejkrásnější písničky, které jsem pro vás někde našel, objevil, a bude to tu jako vždy velice drsné. Příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica, syneček ostravský. Co jsem pro vás dnes připravil nového? Tak pouštěl jsem si spoustu nejrůznějších CDček a zaujala mě Rožmitálská polka od Rožmitálské venkovanky, potom si dáme od Doubravanky Valčík Studánka a nakonec od jedné z nejlepších moravských dechovek od Tůfaranky polku Slavíčka Hlas. To jsou dnešní žhavá tělíska do soutěže. Potom vás jako vždy seznámím se zprávou příjemnou i nepříjemnou, tedy se kterými dechovkami se rozloučíme, ty pak uslyšíte v dobrých smolařích, a které vyneseme až do výšin a ty uslyšíte ve zlaté hitparádě. Připravte si bloček, tušku, mobil, notebook, prostě něco, kam si můžete zaznamenat naše soutěžící, protože právě teď přichází to hlavní. Vážení porodci, porodkyně, porodčátka, dědové, babičky, snachy, tchýně, vnoučata, tatíci i maminy, pojďme na to, zesilte si rádio na plné pecky, protože mezinárodní dechová hitparáda Chtěl bych mít kapelu právě začíná. Jako první novinka se nám představí Rožmitálská venkovanka. Je to dechovka velmi dobrá, dokonce u nich v Rožmitále pořádají každý rok v květnu festival dechovek a mažoretek, tomu se říká FEDOM, ale to není vlastně zásluha Rožmitálské venkovanky, ale Základní umělecké školy Jana Jakuba Ryby, a účastní se ho dechovky ze základních uměleckých škol. No a Rožmitálská venkovanka, ta pořádala před léty festival s názvem Rydvalův Rožmitál. A poslední taková událost byla v roce 2017. No a následující ročníky byly z organizačních důvodů zrušeny. A my pro vás máme rožmitálskou polku Josefa Poncara, Ladislava Jacury a Josefa Chlumeckého, kterou zpívají s rožmitálskou venkovankou Michaela Krákorová a Karel Jindřich. Mají číslo 12.

0: 50 let.
1: Další novinku máme od Doubravanky a tady ten valčík nazvaný Studánka zpívají Jaroslava Průchová a Radka Kmochová. Už jsme se s nimi v naší soutěži Chtěl bych mít kapelu setkali. Tady ty dámy jsou obě učitelky na prvním stupni základní školy a když je to nebaví s těmi malými rošťáky, tak zpívají s Doubravankou. Valčík Studánka a Doubravanka mají startovní číslo

Tu Franku ze Šakvic jako dalšího soutěžícího nemusím představovat. Když si je chcete pustit na YouTubešti, tak stačí zadat do vyhledávače Tu Franka v Českém rozhlase Ostrava a už máte celý koncert před sebou a za pár let, co tam ten koncert je, už ho vidělo 67 tisíc rozhlasových a dechovkových fandů. Tu Franka u nás byla naposledy v červenci na Gulášfestu v Pálkovicích a byl to opravdu zážitek. Já vždycky, když slyším jejich křidlováky, jak hrají, tak mám chuť tu moji trumpetu rozšlapat. To amatérské hraní v mém podání lepší nikdy nebude. No a my si dáme se startovním číslem 10 od Tu Faranky Polečku Slavíčka hlas Vladimíra Fefra a aranžoval to náš ostravský trumpetista a pedagog Jirka Tesařík. A mimochodem v těch Pálkovicích byl také a Tu Faranka ho představila jako svého dvorního hudebního skladatele.

A teď, kdo nám jde do Zlaté hitparády a kdo mezi dobré smolaře? Do Zlaté hitparády odchází zaslouženě Veselka s písničkou České hospůdky a Policejní třináctka s polkou Opíjam sa vínkem. Připomínám, že Zlatá hitparáda bude 27. září. No a mezi dobré smolaře se překvapivě odporoučí Lália s písničkou Hej, hej, kamaráde. Přišlo jim málo hlasů. Dobří smolaři budou 20. září v 18 hodin a 5 minut. A popojedeme mezi úspěšné soutěžící dechovky. Na 9. místě je Valčík Ty vltavský tůně od jihočeské originální kapely Keramičky. No a tu písničku určitě znáte a určitě si ji s námi zaspíváte. Já říkám s oblibou, zavřískáte. Zpívají Petr Térek a Aleš Kolář. Keramička je tady dnes po páté a přišlo jí 1069 bodů, což je překvapivě o takových 300 bodů méně, než měli minule. Keramička má soutěžní číslo 9.

8. místě je Moštěňanka s kapelníkem Mariánem Valo. Mám pro vás od nich lidovou písničku, to abyste si mohli jako vždy s námi zaspívat, a ten valčík má název Za tu horu. Moštěňanka a valčík Za tu horu má startovní číslo 8, jsou tu dnes po čtvrté a přišlo jim 1188 bodů. Pokud vás to zajímá, tak Moštěňanka vystoupí 13. září, to je příští týden, na náměstí v Půchově. Když třeba na Slovensko pojedete, tak ať víte, co by vás tam mohlo příjemného potkat.

Další soutěžící, tak to je z Dounečanka, je z obce Zdonky, je to asi 10 kilometrů od Kroměříže, jsou tady už 50 let. Kapelníkem je esklarinetista Rudolf Foltín a my od nich máme v soutěži Chtěl bych mít kapelu, dnes po třetí polku Až ti zahrají. Zpívají to Věra Stratilová, Miroslav Gloza, Petr Dostál a z Dounečanka má dnes s 1212 bodíky startovní číslo 7 a zrovna dnes hraje v Brně, Černovicích, na Hodech. No a příští neděli v Rajhradě také na Hodech.

Máme tady minulou novinku, tedy Valčík Slunéčko zapadá a je to od galánečky Kamila Bartáka. Už před léty to nahráli na jedno ze svých CDček, to CDčko má název Večerní dědinu a tady v tom provedení to zpívá Alena Konečná, Rapáčová a Kamil Barták. A ještě připomenu, že autorem Valčíku Slunéčko zapadá je jihomoravský skladatel Vladimír Pfeffer. Galánečka v soutěži Chtěl bych mít kapelu pokračuje dnes s číslem

tady je velké překvapení od vás porodců. Předminule byli sedmí, minule druzí a dnes šup až na páté místo, tak takový osud potkal v naší soutěži Tango Srdce hlas od Chodovarky a tu řídí klarinetistka a zpěvačka Věra Kestřánková. Chodovarka je u nás v soutěži dnes po šesté, takže pro ně už nemusíte hlasovat a příští týden je slavnostně přesunu do Zlaté hitparády. Ta bude 27. září. Ale zpátky k Chodovarce. Tango Srdce hlas Václava Sudy a Jaroslava Hájka zpívají Lucie Márová, Věra Kestřánková a Václav Kašpar. Chodovarka s tangem Srdce hlas má dnes symbolické soutěžní číslo 5.

Šumavanka opět překvapila, jako by vám taková muzika tak trošku u nás chyběla. Takže Šumavanka je až z jižních Čech. Přišlo jim na to čtvrté místo 1392 bodů a jsou tady u nás po čtvrté. Šumavanka je amatérská dechovka, kapelníkem Šumavanky je po Václavu Rožboudovi, který si užívá důchodu, jejich hráč na tenor Jirka Grill. My si teď dáme se Šumavankou původně francouzskou lidovou písničku. Do českého prostředí ji úspěšně uvedl a opravil Jiří Straka pro svůj soubor v 50. letech minulého století. Mimochodem ten soubor se jmenoval Cestář a oficiálně byl registrován pod názvem Soubor rudého koutku československých státních silnic. No a písnička u nás zdomácněla s českým textem zasazeným na šumavskou silnici do Prášil. Takže to bude Na silnici do Prášil. Hraje to Šumavanka a má startovní číslo 4.

teď prosím zvukový mistře Aleši Hubře, poznám slavnostním fanfárku. Máme tady tři nejlepší soutěžící v hitparádě Chtěl bych mít kapelu ze soboty 5. září roku 2026. Na třetím místě je Lužňanka ze slovenské Liptovské Lužné s kapelnicí a flétnistkou, která hraje na všechny dechové nástroje a učí na to i malé děti v základní umělecké škole Katerínou Kalmovou. To jsem nečekal, že budou na třetím místě, protože mi ze Slovenska nikdo z jejich podporovatelů hlasy v podstatě neposlal. Ale jak je vidět, vás to baví. Takže mám pro vás od nich podruhé a s 1412 body polku Ladníček. Je to lidová písnička, takže kdo ji zná, může si zahulákat s mezinárodní dechovou hitparádou Chtěl bych mít kapelu, která je pod tímto názvem, jestli dobře počítám, oficiálně na vlnách Českého rozhlasu Ostrava od roku 2003, tedy 23 let. Lužňanka s námi soutěží s číslem 3.

Na druhém místě jsou minulé čtvrtí Legrůti. Martin Horák s Pavlem Karlíkem dali dohromady valčík Kobylský šohajku. A ten vypráví takový velice smutný příběh o jejich kamarádovi Bubeníkovi, který naboural a nedojel svým autem domů. Legrůti se zpěváky Soňou a Jurajem Polákovými a kapelníkem Jirkou Haladym mají dnes startovní číslo 2. Jsou u nás v soutěži po páté a dostali od vás 1531 bodíků, což je velice hodně na druhé místo. V nejbližších dnech hrají například 13. i 14. září na Hodech ve Velkých Bílovicích, tedy u nich doma.

Než si pustíme první, tedy zlatou dechovku dnešního pořadí, tak si opět připomeneme, že oficiálně 9. září je Den horníku, ale slaví se to neoficiálně právě dnes, tedy 5. září a zároveň, a to je velice zajímavé, to jsem nevěděl, se 9. září narodil bývalý šéf-dirigent Velkého dechového orchestru Májovák, zatím 90-letý Milan Bystroň. Takže my si dáme Karvínský Májovák a jejich hornickou kapelu, kterou zpívá Oldřich Bura. Májovák je u nás podruhé, přišlo mu 1590 bodíků, mají startovní číslo

0: všechny kapely, všechny dechovky znáte, víte, kdo nás zklamal nebo kdo nás šokoval, kdo zmizel z historie této hitparády stálice Českého rozhlasu Ostrava. Takže my si je teď zopakujeme, to abyste v tom měli jasno a mohli hlasovat pro tu svou nejoblíbenější jedničku na seznamu 12 kapel. Se soutěžním číslem 12 vstupuje do naší soutěže Rožmitálská venkovanka Rožmitálskou polkou. Další novinkou se soutěžním číslem 11 je Doubravanka a jejich valčík Studánka. Polka Slavíčka Hlas v podání Tůfaranky ze Šakvic má číslo 10.
1: Už se šeří, už se stmívá, Slavíčka slyšen hlas.
0: Valčík Ty vltavský tůně v podání Jihočeské keramičky má z

0: Moštěňanka s Valčíkem za tu horu má soutěžní číslo 8.
1: Za tu horu, za vysokou, mám krajárku černáku.
0: Stounečanka a Polka až ti zahrají, dostávají číslo 7.
2: Nespívá ani nemluví, smutné oči má.
0: Se soutěžním číslem 6 pokračuje Galánečka s Valčíkem, Slunéčko zapadá.
3: Slunéčko zapadá, zase ročím krátkem.
0: Číslo 5 má Chodovarka s Tangem Srdce hlas, ale už jsou u nás po 6, takže pro ně nemusíte hlasovat. A dáme si číslo 4 a to má Šumavanka s Polkou Na silnici do Prášil.
4: Na silnici do Prášil.
0: Slovenská Lužňanka s lidovou písničkou Ladníček bojuje s číslem 3.
5: Vyrástol mi pod obločkom Ladníček, naučil se do nás chodit Janíček.
0: Číslo 2 mají Legrůti s Valčíkem Kobylský šohajku.
6: Nese se dědinům zvonečku k lekáku, že už tě šohajku na světě věc není.
0: Dechový orchestr Májovák a jejich hornická kapela má číslo 1.
7: Na svatého Prokopa, když sluníčko pálí, naši horní kapelu slyšet je už zdálí.
0: Přehled soutěžních skladeb znáte, těšíme se na vaše hlasy, ty můžete telefonovat na záznamník 221 555 570 a pokud máte po ruce internetovou poštu, tak můžete psát na adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Poštovní adresa je Chtěl bych mít kapelu, Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, poštovní směrovací číslo 702 00 Ostrava. Celý pořad, pokud vám něco uteklo, někdo vás při poslechu vyrušil, tak máte na webu ostrava.rozhlas.cz a to i zpětně. A pro toto vysílání jedinečné rozhlasové mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu, jsem si mimo hodnocení na závěr připravil něco, co tady už dlouho nebylo. Tedy Sambu Ole Gintra Norise v podání dechového orchestru z dolu Jas Mos z polského Jastřembia Zdroju. Kapelníkem té party muzikantů na té nahrávce je Stanislav Šmětana a já věřím, že ta samba na závěr se vám bude líbit. Pohodový podvečer s krásnou hudbou, s dechovkou, vám všem přeje ostravský syneček a dechnář Artur Kubica.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Tatra Defense v Kopřivnici plánuje výrazně rozšířit výrobu a přijmout 300 nových zaměstnanců. Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Město Albrechtice dokončilo opravu chodníků u bytových domů v Nádražní ulici. Zítra bude slunečno s teplotami do 22 stupňů. Hezký sobotní večer přeje Michal Šofer. Společnost Tatra Defense Vehicle v Kopřivnici plánuje kvůli rozšíření výroby přijmout až 300 nových zaměstnanců. Firma chce tento nábor dokončit do konce letošního roku. V současnosti ve společnostech pod značkou Tatra Defense pracuje více než 550 lidí a v příštím roce plánuje podnik přijmout dalších více než 100 zaměstnanců. Firma vyrábí a vyvíjí například kolová obrněná vozidla Pandur, Titus nebo Tadeas. Rozšíření výroby je součástí investičního programu skupiny Czechoslovak Group, která chce v areálu Tatra Defense během 3 let investovat zhruba 1,2 miliardy korun. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun vládě předložilo ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
2: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda s účastí SPD to nejlépe škrtla celé.
1: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO už dříve řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Motoristé vysoký deficit také kritizují. O požadavcích na snížení rozpočtu bude v pondělí jednat vládní koalice. Slovensko si předvolalo ruského velvyslance v Bratislave Sergeje Vladimiroviče Andrejeva kvůli včerejšímu ruskému útoku na Kyjev. Dron tam zasáhl centrálu ukrajinské tajné služby SBU, která je blízko pracoviště slovenské ambasády. Bratislava ruský nálet odsoudila a vyzvala Moskvu, aby se zdržela kroků, které můžou ohrozit civilisty. Slovenské ministerstvo zahraničí podle agentury TASR zároveň vyzvalo Rusko i Ukrajinu, aby se vyvarovali další eskalaci konfliktu. Rekonstrukce chodníků na Nádražní ulici ve městě Albrechticích je hotová. Jde o chodníky a prostranství před tamními bytovými domy. Práce dělali zaměstnanci místního sběrného dvora. Radnice tak chtěla ušetřit peníze. Pracovníci zároveň připravili plochu na opravu parkoviště.
3: Chodníky před bytovými domy byly podle vyjádření radnice původní a ve špatném stavu. V roce 2024 je navíc poškodila povodeň. Město k opravám chodníků přidalo i rekonstrukci nedalekého parkoviště. To dostane nový asfalt a hotové bude nejspíše do 2 týdnů. Z města Albrechtic Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude v našem kraji polojasno až jasno, teploty 13 až 9 stupňů. V neděli bude slunečno, očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během dne přechodně vývoj kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách do 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Hlučíně pozor na silnici 56 do Opavy a Ostravy. U autobusového nádraží se srazilo auto s motorkou. Průjezd je omezený, počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Tajné poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je do dneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém základu. Takto v kapli připomenout.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si předsevzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních sousvědců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýchhle událostí. We'll be right back.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění doktorce Heleně Zápalkové za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky paní doktorko a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.

0: Už jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
1: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autor nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svaté Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuju, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijal jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně sáhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůžkům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pořadu přeje Goránka Oljača. Znovu se setkávám s příjemnou spolubesednicí, kterou jsem poznala v žižkovské komunitní zahrádce v Praze. Tento pozemek se zeleninou, ovocem a kytkami se právě díky Natálie Šelachovské a podpoře městské části Praha 3 vklínil mezi nové moderní stavby sídliště Central Park. Jako spoluzakladatelce se jí daří ukázat dětem, jak to v přírodě opravdu chodí, že naše prostředí není jenom asfalt s obchodními centry. Zkrátka, je to něco na způsob učebnice na vlastní oči.
2: Proto to dělám. To byl důvod, proč jsem se do toho pustila. Loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky. A jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho.
1: Migrační úředníci by předchozí ilustraci asi prohlásili ukázkou efektivního přínosu začleněných migrantů společnému suživotu. Pro náš pořad je to ale pobídkou dozvědět se více o takových lidech. Kvůli tomu vznikl dnešní rozhovor s Natálií Šelachovskou. Čilá, činorodá, stále v pochybu, vstřícně a často se smíchem odpovídá na otázky. To jsou první dojmy o hostitelce.
2: Původem jsem z Polska, z Varšavy.
3: 10 let jste už tady.
2: Skoro 10 let bude v dubnu příštího roku.
3: Ale čeština vám nebyla cizí ani před příchodem sem. Vy jste studovala bohemistiku, že jo?
2: Ano, ta čeština mě vždycky bavila a nebylo to jenom o jazyku, ale já jsem četla knížky, dívala jsem se na filmy, znala se i dokonce nějakou českou hudbu. Dávalo mi smysl, že to je něco, čeho bych se chtěla naučit.
3: Ale odkud zájem k češtině a k české literatuře a kultuře? Kde

0: Finka, paní Natálie a já jsme se schovali u dveří.
1: Asi vchod do nejbližšího baráku.
0: Ano.
1: A teď to hodně prší.
0: No, no.
1: Já jsem studovala ve Varšavě. Nejdřív jsem studovala zdravou výživu, konzumací. A pak jsem odjela do Francie na půl roku, kde jsem studovala enologii. A tam jsem měla pocit, že ta kultura, tradice a jazyk jsou mnohem líp, jak by to mohl říct, opečovaný. Zároveň Polsko, jak i Čechy, to jsou takové státy, které mají jako pěknou kulturu, ale moc se o tom neví. Takže jsem si řekla, že polštinu až tak moc ráda nemám, aby chtěla se naučit další jazyk. Takže ta čeština byla pro mě nejvíc přirozená. Poprvé jsem bydlela v Praze během studií na Bohemistice a byl to rok 2011, když jsem dělala praxi v rámci pražského kvadrienále. A to byl další důvod, proč se mi tady líbilo.
2: Natália Šelachovská soudě podle průběhu dosavadního rozhovoru umí hezky zdůvodnit rozhodnutí, na kterých jí záleží, ale i přizpůsobit se. Když si prý uvědomila, že se její jméno Natália tady spíš vyslovuje jako Natálie, nenamítala nic a zvykla si bez problému. Její mladší 3letá dcerka Josefinka je asi po mamince. Trpělivě a milé nám asistovala u dialogu.

0: jak rodina přijala tu vaši nenádalou blízkost češtinou a českou kulturou a státem?
1: Oni asi si mysleli, že to bude na chvilku a že já se pak vrátím. Asi všichni pochopili, že ta kultura česká je hezká. Tak už samostatně se začali učit tu češtinu pokaždé, když tady přijeli s navštěvou za námi.
0: Vy jste opustila Varšavu a Polsko. Není to na stále? Neboj.
1: No, neřekla bych, že opustila, protože pořád mám tam neziskovku, kterou vedu spolu s mojí mámou. Máme tam dva projekty, které rozšiřujeme každý rok. A teď máme v plánu i polsko-českou spolupráci na podzim. Celý projekt se týká poválečného umění ve veřejném prostoru. Takže jsou to mozaiky, sochy, grafita. Tematicky je to blízko Čechům, protože komunistické období bylo podobné v obou státech a situace ohledně mozaik taky je podobná.
0: Uděláme přestan, takže přestane pršet.
1: Chceš otvořit?
0: Ona je veselá a spokojená s deštníkem, jako hračkou. Navíc je růžový.
1: No, ještě zelený.
0: Máš pravdu, promiň. Máme deštníky, jsme šťastní.

0: Maminka říká, že má ráda neziskovky. Jak to vzniklo? A i vaše maminka.
1: Ano, to. Moje máma dospěla až potom, jakože já jsem jí říkala, že mám tu svoji neziskovku, ale protože jsem v Praze, tak je to na délku těžký, aby něco rozvíjet. Takže během covidu jsme vyzkoušeli online projekt, který se povedl, a taky naší spolupráci rodinnou. Pak mama zjistila, že to je ten chybějící prvek v její životě. Ona studovala kulturu, takže to taky měla o to zájem a ta neziskovka jí dává svobodu. Můžeme si vymyslet, co nás baví, a je to právě to umění ve veřejném prostoru, že nemusíme to dělat jako velký projekt, ale že začněme na čím menším, pak uvidíme, jak to můžeme rozstřižovat. Mm-hmm. Asi

0: To začalo ještě od dědečka. Taky vedl neziskovku zaměřenou na zdravotnictví. On byl doktor, lékař. Jako měl pocit, že chce potřebovat lidem a hlavně dětem, takže tu neziskovku převzal, když už byl na důchodě.
1: Bylo zapotřebí, aby se otevřel ten demokratický prostor a proces, aby neziskovky začaly kvést. Ale chybí nám ten iniciální krok, jak jste se sem dostala před 10 lety. Mm-hmm. Má to co společného s láskou?
0: Ne, jako láskou k Praze. Já jsem už byla ve vztahu, když jsem se tady přestěhovala a řekla jsem přítelovi, že dostala jsem nabídku práce. Přemyslím o tom, kam se odstěhovat, že bych chtěla ještě využít tu část života a zkusit bydlet někde mimo Polsko. Takže jsem mu řekla, že přemyslím o Paříži, Londýnu nebo Praze. A samozřejmě on řekl, že Praha je hezká a je blízko, takže to by byl dobrý nápad. Takže když jsme to společně odsouhlasili, tak já jsem ještě měla kamarády, kteří tady bydleli, já jsem jim zavolala a řekla jsem, že chtěla by zkusit práci v Praze a oni řekli přijet a pomůžeme.
1: Tato slova mají pro migranty cenu zlata. Mít poradce s osobnými zkušenostmi a spolehlivé servisy pro domácnost velice usnadňuje běžný život v novém prostředí.
2: My a oni.
1: Bylo zapotřebí, aby pomáhali.
0: Na začátku je, protože já jsem ani byt neměla, tak tam byla potřeba, aby našel se ten pokoj, ve kterém budeme mohli bydlet. Během 2 týdnů asi právě díky pomoci kamarádu jsme našli byt tady na Praze 3, ve kterém bydlíme pořád.
1: No, opravdová Žižkovánka. A práci tu jste měla?
0: To byla nabídka ze soukromé univerzity, ve které já jsem měla starat o studentskou komunitu. Takže nebylo to vzdělávání. Já jsem měla jim pomoct, aby projekty zvládali, aby přicházeli s nějakými svými věcmi.
1: Týká se to tematicky?
0: To záleželo na každého studenta, ale bohužel tam nebylo ani ten prostor na to, aby ten program komunitní vytvořit. Takže já jsem tam ukončila a pak jsem našla další práci, dělala jsem Refufest festival, pracovala jsem ve Wikimedii pár let a vedla jsem komunitní programy zaměřené na editování článku na Wikipedii. Teď, protože už mladší dcera začne školku na podzim, tak já taky začínám přemýšlet, co bych mohla dělat pracovně.
1: Momentálně jste v nějaké organizaci, pokud vím?
0: Nadace VIA je to velká organizace. Já jim pomáhám s jedním projektem, který se opakuje už po třetí. Ale není to jako práce.
1: Starší dcera už je ve škole?
0: Je ve základní škole a teď bude ve 2. třídě. Mm-hmm. A kromě toho jsme dostali dobrou zprávu, že taky se dostala do polské školy, takže bude ve 2 školách a dokonce i ve 3, protože je ještě na Zušce.
1: Co dělá na Zušce?
0: Hraje na houslí.
1: Tak nám zahraje na zahrádce, že?
0: Doufám, jakože pokud bude chtít, já jen k něčemu netlačím, to pokud jí to baví, snažím se to podporovat, protože si myslím, že když někdo zná hudbu a má z toho radost, tak ten život je takový lepší. A pokud jde o mě, tak já jsem dostala možnost ještě spolupracovat, zatím je to menší úvazek nebo menší část, ale nevím, jestli znáte další místní iniciativu, což se jmenuje Art Reuse Centrum. Tam mám být zodpovědná za mezinárodní projekty.
1: S očividnou spokojeností řekla na závěr našeho rozhovoru Natália Šelachovská. Děkuji za pohostinnost a vstřícnost, s jakou přijala nabídku mluvit o svém životě v Praze. Samozřejmě zvlášť děkuji Josefínce, radostné průvodkyni žižkovskou komunitní zahrádkou, kterou spolu založila její matka. Na další setkání v pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí. Fotbalisté Slávie zvítězili nad zbrojovkou Brno 4-0, drží si neporazitelnost a vedou tabulku. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, v němž odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% víc než loni. Průměrně plánují 7 dní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% míň než loni. Říčanská nemocnice získala 3 lůžka pro jednotku intenzivní péče a nový rentgen, který umožní lékařům pořizovat snímky během zákroků. Vybavení stálo více než 3 miliony korun. Většinu nákladů zaplatil Středočeský kraj. Pokračuje Andrea Jalůvková, PR manažerka společnosti Agel, která nemocnici provozuje.
3: Díky detektoru s vysokým rozlišením vidí chirurg detailní strukturu velkých kostí i drobných úlomků. Přístroj také snižuje vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření. Druhou novinkou v nemocnici jsou 3 lůžka, která disponují funkcí polohování do stran pro omezení proležení u pacientů.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let. Sport. Fotbalisté Slávie zvítězili v Šancelize nad zbrojovkou Brno 4-0, udrželi si neporazitelnost a vedou neúplnou tabulku o 4 body. Dále v 7. kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0. Hanáci tak vyhráli 4. z posledních 5 kol a jsou druzí. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov je stále uzavřená. Na 62. kilometru hasiči překládají náklad ze schořelého kamionu. Provoz je odkláněn na exitu 56 Trhový Štěpánov. Před odklonem čekejte dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Stislavice, Čechtice a najedete zpět na dálnici na exitu 66. A na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor v Úvalech. Na křižovatce do Úval se srazilo auto s motorkou a projíždí se kyvadlově. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu slavíci v krabici s Martinem Hrdinkou.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
5: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

dveře talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

0: Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.
1: Když

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gwendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor, a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974 poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976 první stříbrný slavík, 1977 první zlatý slavík a v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada.

mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá.

stokrát za den padlá. Pana, tenhle obchod dobře šel.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli o desetinu řidičů víc než za stejné období loni. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy v Bruselu pátá. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
2: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně, od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Sedlčany na Benešovsku opraví lávku přes potok Mastník mezi Sokolovnou a tenisovými kurty. Ocelové více než 60 let staré přemostění převezli do strojíren, kde ho budou opravovat. Obě sportoviště zatím propojuje dočasná lávka.
3: Stavaři zatím opraví také pilíře lávky. Práce jim usnadňuje fakt, že v potoku Masník není téměř žádná voda. Práce na obnově lávky vyjdou na 2 miliony 200 tisíc korun. Hotovo má být do 2 měsíců. Zasedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: V západním městě v pražských Stodulkách funguje nová mateřská škola Švestka. Chodí do ní přes 60 dětí. V budoucnu se má ale kapacita navýšit téměř o stovku. Na vlastní náklady školku postavil soukromý developer, který předal k užívání radnici Prahy 13. Městská část podle mluvčí Lucie Steinerové pořídila vybavení za asi 5 milionů korun.
4: Západní město, kde nová školka vznikla, je nejrychleji se rozvíjející lokalitou v Praze 13. Proto je více než důležité, aby současně s bytovou výstavbou vznikla také potřebná infrastruktura. Ve stejné lokalitě vznikne také základní škola pro více než 1 000 žáků. Sport.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy v Bruselu pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marie-Lady Paulinová z Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov zůstává uzavřená. Na 62. kilometru probíhá likvidace následků požáru nákladního auta. Specializovaná firma překládá náklad a hasiči provádějí dohašení. Na 50. kilometru dojedete do kolony před odklonem na 56. kilometru. Možná náhradní trasa je ze sjezdu na exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici. A v centru Prahy vrcholí večerní běžecké závody. Připomínáme omezení dopravy v okolí náměstí Republiky, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše, na Dvořákově a Rohanském nábřeží. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu Hobby magazín s Arturem Kubicou.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opilováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, popřípadě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavalovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou hodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomořský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme. Když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takový červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávajte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešejí. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Pojďte všichni do nich, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme. Obědáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a předávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka
2: se jmenuje, pochází z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to, když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo. Aha. Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: Vidíte, zakrslý kohouta dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodchov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, ano. Že jo.
3: Tak pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdyby choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže... Tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo. No a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejně jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější. Co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat raková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby, jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Jinak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v uvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladené vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas. Pozvám.

0: Pepkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Supermarkety zavádějí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Mezi zastávkami IP Pavlova a Italská v Praze opět jezdí tramvaje. Dělníci dokončili stavbu nové tramvajové křižovatky. A zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty 18 až 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoct při výběru ovoce, zeleniny nebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá u vah ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
2: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
1: Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
3: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
1: Vedení Rakovníka chce zlepšit ovzduší ve městě. Pomocí ankety na webových stránkách města do konce září zjišťuje, čím lidé nejčastěji topí. Dotazník je anonymní. Za 2 roky radnice anketu zopakuje a zjistí, zda se něco změnilo. Výsledky město zveřejní na webu. V Moskvě začalo jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Potvrdil to Kreml. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednavači přivezli do Ruska plán na ukončení války na Ukrajině. Putin před jednáním podle agentury RIA uvedl, že situace, kterou budou řešit, je složitá. Witkoff a Kushner by hned zítra měli zamířit do Kyjeva k rozhovorům s Ukrajinci.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno. Na severu a severovýchodě výjimečně přeháňky. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě do 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D2. Na 37. kilometru ve směru na Brno je porouchané vozidlo a jsou tam lidé na vozovce. A na dálnici D11 mezi 63. a 55. kilometrem ve směru na Prahu probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do jednoho jízdního pruhu. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
5: Kdo to udělá?
4: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
5: A co za to chtěl?
4: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
5: A ty?
4: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodlal vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavé chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám vám, znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Je tady pan důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak svolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti týče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Bodeď by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálenej plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem školastikem. Titul otec školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v Pekle před čerty.
7: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat jet, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je bohužím. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
8: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
9: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
8: To proč?
9: Žací strojek je nový,
8: ale
9: že jo,
8: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
9: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, ale manžel.
8: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
9: Ne,
8: to... Pus mě k tomu, přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
10: Tati, no, tati, tati, není tam benzín.
8: No tak ho tam nalej.
10: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
8: Proč?
10: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
8: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
9: Se divíš.
8: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
9: no,
8: to samý.
9: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
8: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
10: Tati, tati, nádrž je plná.
8: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho obuju, tak to taky zvládnu.
9: Járo, prosím tě, zavři jo. Kočku, kočku uvaž jo. Psa a připrav minimax.
8: Chytil!
9: Běží!
8: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
10: Tati, tati, tati, jeď rovně.
8: A nerad.
10: Uber plyn.
8: Proč?
10: No přehřeješ to.
8: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
10: Ale tati, tak to není.
8: Ale to je známý fyzikální úkaz.
10: Ne, tati, ne.
8: Jedu, jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Teď nech se hodinom k potýce, no vidíte to? Jedu a seču.
9: Fando, Fando, vyhni se sedmikrát skálem. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
10: Už je v růžích.
9: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
10: Zatočil do brambor.
8: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
10: Vypně to, tati, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
8: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně, jedu! Formule 1, když na to přijde. přijde, posečuj skalku.
9: Kde je tatínek?
11: Já ne, je na střeše.
9: Já ho nevidím.
11: Ale u sousedů na střeše.
9: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
8: Jsem Fanto. Zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese que es vayo que es yo perse me camata. Sono sano e to bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
9: Ne! Ne, to ti zakazuju.
10: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
8: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splát. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně 26 500 dolarů. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou prosny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 26 000 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze 232 dolary a 18 centů. V této situaci šravný soude obžalovaný bez zlém úmyslu rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jonesy, prosím, nechte.
6: Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé, a košilaté anekdoty.
7: Tak seděli bás u rybníka, má na hlavě cihlu a dekolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknu. Ona by zprostěku a odešla. A za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, bo to stihne. Tak to stihli, on bál, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
8: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezd, anebo zřu, aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, tedy za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofu, a kdyko má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam dělal Šikanédra, Jarda spal Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Metříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to. Pál, když jsou tady ženská, pál, dám tak nějakou vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme Jardo ještě furt. On pál, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? On člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepa dělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Arsepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten Arsepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
9: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zapijete jímavou, milostnou serenádičku.
10: Přijde na to o za to.
11: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
9: Kybič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
10: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
11: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
10: Ono tu jde o Kristýnku.
9: Renádička pro Kristýnečku.
10: Zaspívá mi
9: na dluh
10: zadarmo.
12: Ostatně je to za jedny peníze.
9: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Kladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí.
0: Hedvábí.
1: Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty. A co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů, prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: No víte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpuste. Přátelé, ten muž je s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak
5: tady.
0: A jedeme, kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: No, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, jo. Pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hlejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě napadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte?
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No, právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třes prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat, topr. S ouřadama nechci mít žádný oplítačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: Kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
0: no,
5: mi
0: pokoj. Kopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
6: Tato!
0: Můj stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
6: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
7: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku, vy Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška, pán Ježíš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem ztracený. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takový tla. Teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, Ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takový měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. Až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Já bych dělal toho chorobáka, malý ten majeteček, toho vinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostala takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli Weberších. Ač mezi vámi král. A herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? Pane člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho palmařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali: dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. Pán, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No, koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči na vrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se snažením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Slyšela jste? Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec si ještě doopravdy zmoknem, víte? Vidíte ten mrak?
3: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha, a kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světe zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepi Klankmiller, no co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou, to na

0: Něj přišlo inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveřích, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava, špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
1: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Život někdy přinese chvíle, kdy musíme opustit to, na co jsme byli dlouhá léta zvyklí, a začít znovu. Někdo se přestěhuje do jiného města nebo země. Jiný po letech změní zaměstnání. Začne podnikat nebo se vybuduje nový domov. Někdy si takovou změnu vybereme sami. Jindy nás k ní přinutí okolnosti. A přestože může být nový začátek těžký, často nám přinese něco, co bychom jinak nikdy nezažili. Kdy v životě jste museli začít úplně od začátku vy? Bylo to kvůli práci, stěhování, rodině nebo jiné životní změně? Měli jste z nového začátku strach nebo jste se naopak těšili? A co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Pomohl vám někdo překonat první těžké období? A když se dnes ohlédnete zpátky, udělali byste to stejné rozhodnutí znovu? Svůj příběh volejte z celého Česka do zlínského studia Jarce Barboříkové. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomeneme dnešní téma. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Zich, který zaspíval jako první ve 23. hodině v noční lince Českého rozhlasu. A jako první volající je tady pan Robert z Olomouce. I vám krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Téma, můžeme ho možná připomenout. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
1: Tak u mě to bylo nejtěžší před 3 rokama. Umřela mi manželka, nic horšího mě potkat nemohlo. No a našel jsem si kamarádku, je to moc prima holka, mám ji moc rád. A udělám všechno, co bude v mých silách, aby jsme spolu šli na rande, protože je to fakt moc prima holka.
0: Dobře, Roberte, takže my teď máme otázku jasnou, kdy v životě jste začínal od začátku, tak je to tedy po tom, co odešla vaše žena. Kdo vám to pomohl zvládnout, jak jste to překonal, kdybychom mohli třeba teď poradit něco posluchačům, kteří prožívají nějaké podobné období?
1: Tak pomohla mě víra, protože jsem věřící člověk, takže se hodně modlím. Pak mě pomohlo to, že chodím se synem na bohoslužby a plavat, čili trávím se synem více času. No a
0: dobře.
1: Co jako pomáhá?
0: Roberte, myslíte si, že s přibývajícím věkem je těžší začínat vždycky znovu, anebo je to lehčí díky tomu, že máte tolik zkušeností, že už si umíte říct, no tak když to nevíde, nevadí?
1: No, je to právě těžší, jo, protože myslím si, že když má člověk 30, tak má větší pravděpodobnost, že půjde s nějakým děvčetem na rande, než když má 49, jo. To je, jako je markantní rozdíl.
0: Mm-hmm. A pomohl vám při vašem novém začátku nějaký konkrétní člověk? Vy jste teda mluvil o synovi, a ještě někdo další?
1: Tak moc si vážím Radima, je to moc prima kamarád, protože taky to nemá lehký, on se ze ženou rozešel a to by byl zase jiné příběh, no tak má taky syna s ní a to jsou osobní tahanice o toho kluka, takže my jsme v podobné situaci, jo, když jako když se člověk rozejde, tak je to jeho volba, ale já jsem si to nevybral.
0: Mm-hmm. Nový začátek je často také spojován se stěhováním. Tak to vás někdy také potkalo? Nějaké takové zásadní stěhování vašeho života?
1: Ne. To mě nepotkalo. Akorát třeba by bylo zajímavý téma, možná, že už to v rádiu bylo. Nemám nápad, jak překonat strach ze zubaře. Vždycky, když tam jdu, tak se bojím. Stačí, když zubařka zapne vrtačku, už brečím, jako já jsem upřímný, jak mi to nenosí v dnešní době.
0: Takže dobře, máme tady i tip na nové téma. Děkujeme, Roberte, za návštěvu.
1: No, a jinak pozdravujte všechny vinkaře a to je tak všecko, nebudu to dál rozebírat a jmenovat. Děkuji vám a nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď nám zaspívá kapela Elán, Voda, čo ma drží nad vodou, tak se jmenuje písnička. No a potom se budeme opět povídat o nových začátcích. O chvílích, kdy jsme něco známého museli nechat za sebou a začít znovu. V práci, bydlení, vztazích nebo třeba úplně jinde. Kdy jste v životě začínali od začátku vy?
3: Keby bylo někdo.

0: Žoráš zpívá v Noční lince a vlastně i on dostal šance začít po druhé. V roce 1999 měl v Bratislavě těžkou nehodu na motocyklu, byl v kritickém stavu a dlouho se zotavoval. Později sám mluvil o tom, že po nehodě dostal od života další šanci. A právě o takových chvílích je dnes Noční linka Českého rozhlasu. Kdy v životě jste začínali úplně od začátku? Na to se ptáme teď konkrétně paní Helenky, která volá. Odkud? Praha? Haló, slyšíme se?
1: No, ano, tady Helena z Prahy.
0: Už jsme ve vysílání.
1: Ano, ano, krásnou Noční linku všem. A já se chci jenom podělit o tom, že já jsem se jako vdávala z velké lásky. Jsme teda spolu do teďka. 45 let jsme nedávno oslavili. A když mi bylo 25 let, tak jsem se stěhovala, protože manžel byl napůl Maďar, napůl Slovák, do jižního Slovenska. A musela jsem se tam i naučit trošku maďarsky, protože jeho babička neuměla ani slovo. Takže jako tu jsem tam pak jako byla, jako vařila jsem s ní a naučila jsem se i vodní pěkný maďarský říkanky dětský. A mrzí mě, že jako manžel děti, měla jsem dva syny, že nenaučila mluvit maďarsky. Takže já jsem na ně někdy mluvila maďarsky. A jako pár slov, jako spíš rozumím, než... A pak jsem tam jako chodila do práce a po 5 letech jsme se vrátili zpátky do Prahy, protože manžel zůstal u stejného podniku, ale jako tady prostě měl výhodnější jako pozici pracovní. Takže
0: vy jste tam ani nestihla zažít to nějaké období, kdybyste si řekla, tady jsem doma, protože jste po 5 letech jeli zpátky.
1: Já jsem si tam celkem zvykla. Právě, že jsem tam měla i hodně kamarádek. Aha. A nejlepší kamarádka tam byla Maďarka, která se tam vdala za takového maďarského Slováka a já jsem ji učila jako slovensky, jo, protože ona pak šla do práce a potřebovala se naučit slovensky, jako v úřadu pracovala. A byla šikovná a my jsme si psali celý leta, když jsem se rozstěhovala a stále si píšem a minulý rok za mnou přijela s manželem a letos tu byla taky na jaře s manželem. Takže jako krásný přátelství s ním mám.
0: Takže vy jste vlastně začínala pořád někde znovu od začátku. I když jste se vrátila, tak paradoxně jste musela začít ještě jednou, protože jste opět měla
1: práci. Já vstoupila jsem u stejného podniku. Aha. Já jsem pracovala ve zlatnictví a pak jsem teda odešla kvůli synovi. Jsem odešla z té práce jako... A to bylo potom 90. roce, jak už se pak rušily taky prodejny, jo. A tak jsem pak odešla, i když každý jako kamarádky se dívali, že teďka každý si drží pracovní místo a ty prostě máš tady dobrý místo, ty jdeš pryč. A pak jsem postupně zase jako získávala práci v jiných zlatnictví a nakonec, co jsem byla v dobrým zlatnictví, tak prostě on se zrušila ta prodejna. A já potom jsem potom už šla dokonce do lahůdek. Jo, to bylo úplně něco pro mě jako novýho. A já jsem byla spíš jako, víte, v tom zlatnictví člověk jako je výhodnější, člověk jako pomalejší, má trpělivost na lidi, jo, v klidu všechno. A já jsem v těch lahůdkách, já jsem musela pracovat rychle. Jo, a to pro mě bylo taky prostě něco novýho, protože já jsem spíš pomalá, a teďka jsem se musela zrychlit, jo, ale byl tam dobrý šéf, tak prostě jsem tam vydržela a dokonce potom jsem odtamtud teda odešla a pak jsem i nastoupila do pekárny a do prodejny pekárny a tam jsem dokonce chodila, jsem opravdu stávala asi ve 3 ráno a to byl teda fofr. Tam to jsem teda fakt kmitala, úplně neskutečně. Jsem říkala, není možný, že já takhle dokážu, já pomalý člověk, pracovat. Jo? Protože to bylo prodejna u metra a tam to teda sypalo. Jo? tam prostě opravdu peníze, rychle, rychle podávat, jo. Tam člověk lítal opravdu jako šmetrlink, opravdu neskutečně. Ale tam jsem, protože jsem tam pak jako byla, byli jsme tam nejdřív ve dvou a pak jsem tam byla i sama a to jsem nedala. To jsem opravdu, to jsem říkala, ne, tady jako nechám asi duši, tak jsem taky odtamtud odešla. No, takže já už jsem pak vystřízla hodně potom tak různých těch zaměstnání a jak už je člověk starší, jo, po té 45, 50, tak to už těžko opravdu schání nějaký dobrý místo a už do toho zlatnictví už jsem neměla šanci se dostat, protože už tam chtěli mladý holky. Jo, i když tomu nerozuměli ty holky, tak oni radši chtěli, když ta prodavačka nějak vypadá a bylo jim jedno, jestli tomu rozumí, nerozumí. A prostě, jo, jako koukali na tohleto.
0: A kde jste tady nakonec pracovala? Kam jste šla?
1: Kam jsem pak šla? Dělala jsem... taky jsem dělala doručovatelku poštovní. Jo, to taky jako mě zajímá, protože...
0: Helenko, to je jeden nový začátek za druhým, nová práce. Ano, a opravdu úplně z jiného soudku.
1: Jo, to bylo opravdu zlatnictví, nový...
0: Zlatnictví, lahůdky, pekárna, pošta.
1: Ano, jo. Dokonce, jak jsem skončila ještě v mateřské školce nakonec.
0: A mateřská školka. No, jak jste mluvila o tom Slovensku, tak nové prostředí, trocha maďarštiny, to rozhodně nebyla jednoduchá cesta, ale vy jste nám to podala tak, že to přesto, i když to bylo pouhých 5 let, pro vás byla důležitá životní etapa. Děkuju za milé povídání. Ať se vám daří, Helenko, zavolejte zase příště, až budete mít prostor, ano?
1: Jo.
0: Děkuju, mějte se dobře.
1: Mějte se pěkně a všem jako zdravím všechny a dobrou noc.
0: Malinko jsme přetáhli čas, ale chtěli jsme si to doposlouchat, co říkáte. Každý z nás má v životě nějaký pomyslný první den, nová práce, třeba jako paní Helenka, nové bydlení, nové město, úplně nový životní styl. Začínali jste někde opravdu od začátku a co vás k tomu vedlo? Na to se dnes ptáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy člověk zavře jedny dveře a vůbec netuší, co ho čeká za těmi dalšími. Začínali jste někdy v životě úplně od začátku? A jak na tu dobu dnes vzpomínáte? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude na tuto otázku odpovídat paní Anička z Miroslavy. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásný večer, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a všichni ještě moc ještě jednou zdravím. No já si myslím, že takový přelom, velký přelom je jednak, když se žena vdá, když to je úplně nový začátek, že jo, začínají starosti. A já si pamatuju, když jsme se zařizovali s manželem, já jsem teda bydlela s maminkou, ale přesto jsme se zařizovali s manželem, protože maminka nám ten domek darovala a tak jsme měli No ale ten největší takový přelom v tom mládí je, když se vám narodí dítě. A já stále vidím, jak si nesu toho svého prvorozeného synáčka a on už bude dneska letitý, nebo už je dnes letitý a já ho stále je to moje dítě a stále ho vidím, jak jsem ho nesla poprvé ve fusaku tehdy, protože se narodil v prosinci ve fusaku zabublany a stále ho vidím, jak jsem ho rozbalila z hrdostí, si ho prohlížela a zulíbala a to byl takový velký přelom. Pak po roce a půl přišla dceruška a to bylo to stejné, to byly takové změny životní a myslím si, že jsem jako matka obstála a že jsem o děti se postarala dobře a uvedla je taky dobře do života, dobře se jim daří, jsou zodpovědní, pracovití. No ale pak různé překážky, začátky byly, pak jsme si postavili dům, takže jsme se přestěhovali, ale i s maminkou, maminku jsme nenechali moji samotnou, takže to taky to byla změna, ale ne tak velká, protože jsme byli všichni pohromadě a jenom v novém bydlení. No ale myslím si, že největší zlom bylo, když jsem ztratila zrak. To mi bylo 56 roků a bylo to úplně rychle, během 3 měsíců jsem se ocitla ve tmě. Takže to byl začátek opravdu velký, bych řekla o 380, možná i více stupňů, jak se říká. Ale bylo to zpočátku opravdu kruté. Já jsem, i když jsem byla doma ve známém prostředí, ale ta tma je opravdu jako omezující a člověk musí si najít cestu a chvíli to trvalo, než jsem si řekla, ne, má, i když už děti, maminka už byla po smrti a děti už vylétly z hnízda, byli jsme sami dva, ale přesto jsem si řekla, že po určité době, nebylo to samozřejmě hned, trvalo to možná rok, možná dva, už si to nepamatuji, ale protože už je to 21 roku, ale já jsem si potom, tak jsem se nějak zařekla, že má rodina nesmí poznat v těch základních věcech, že jsem nějak zrakově omezená, že ne to. Takže kdykoliv přišli a stále to tak je, že je navařeno, uklízeno, takže já vypráno, vyžehleno, takže já nepotřebuji, nebo nepotřebujeme s manželem, protože manžel mi pomáhal mi vždycky a postavil se k tomu jako chlap. Žádný pláč, žádné stesky, to u nás nebylo a postavili jsme se k tomu oba čelem a zvládli jsme to a bez jakýchkoliv nějakých psychologů nebo psychiatrů a jedeme tak dál a snažíme se stále. Takže to byl opravdu takový velký zlom v mém životě, abych se z toho nevidomého člověka stala funkční a platná v rodině jako každá jiná žena.
0: Paní Aničko, já když vás poslouchám, tak mám z toho takový pocit, že život občas zamíchá kartami. A já mám pocit, že u vás zamíchal, ale vy jste to vyhrála i s těmi dalšími kartami. Protože vy jste se to v hlavě poskládala tak, že je zase všechno v pořádku.
1: Jo,
0: i když je to jiné.
1: Je to asi tak, já mám tu povahu takovou, že jsem velice ctižádostivá a když se do něčeho zakousnu, tak to, i když to není hned, tak já to musím zvládnout nějak. Samozřejmě jsou věci, které nezvládnu, to jako připouštím, jo, ale hodně věcí, když se zakousnu, tak prostě nějak se k ním dostanu, nějak se k ním doplazím. Já říkám,
0: no, když se po kom jste, Aničko? Říkáte, že jste taková ctižádostivá?
1: Po mamince. Maminka měla těžký život a já si myslím, že je mi stále vzorem. Já na ní vzpomínám velice často a často si říkám, jak by to ona udělala, jak by... Ale víte, jsem ráda, že už když jsem ztratila zrak, takže už nebyla, protože myslím si, že to by ju velice trápilo tady tohleto. Takže osud to tak zařídil, že prostě ju odešla dřív, než nastalo mé velké trápení. Takže tak to asi tak by bylo všechno. To bych chtěla říct.
0: Tak něco z té maminčiny síly se nesete celý život.
1: Jo, měla těžký život a tvrdě pracovala. A nakonec i já jsem tvrdě pracovala a když jsem tu práci musela jít do invalidního důchodu, tak taky jsem to těžko snášela. To by vám pověděl můj muž, jak já jsem brečela. Já jsem ani, když jsme jeli v autě kolem Vinohradu, on mi řekl, teď jedem kolem Vinohradu, tak jsem na něho hučela. To doslova, proč mi toto říká, protože už mi tekly slzy jako hrachy, protože pak jsem teprve poznala, jak jsem tu práci měla ráda. To byla taky jedna věc, že jsem ztratila práci, kterou jsem měla ráda, aniž bych si to uvědomila, jo, ani uvědomovala. Chodila jsem do práce, chodila, snažila jsem se, ale že bych ji tak měla ráda, to jsem si neuvědomila, protože to byla denodenní taková povinnost chodit do práce a tu práci jsem jako měla ráda. Byla na vzduchu, byla v přírodě, byla ve Vinohradě, prostě tak to bylo a tak jsem to brala a až jsem ji ztratila, tak pak jsem toho velice taky jsem to těžce nesla. To byla taky jedna věc, kterou prostě, když ztratíte práci, já jsem nebyla zvyklá měnit práci, já jsem pracovala v jednotném zemědělském družstvu a tam jsem i skončila. V tom Vinohradě jsem pracovala přes 20 roků a předtím jsem byla pět roků v ovocné školce, kde se pěstovaly stromečky malé. Byla to taky zajímavá práce, ale šla jsem odsud, protože jsem měla problémy se zádama už tehdy, protože tam v té práci jste, jak se říká, zadkem nahoru pořád, jo, u země a to mi nedělalo dobře na moje záda, takže a měla jsem možnost do toho Vinohradu a tam to bylo daleko lepší a bylo to krásnější a Aničko, na to také ráda vzpomínám.
0: Vlastně takže, s tím, že jste se stala nevědomou, tak jste musela absolvovat mnoho nových začátků, protože vlastně každá oblast vašeho života se proměnila. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, těším se, že se uslyšíme zase v příštích vydáních Noční linky, jsme tady, číslo znáte.
1: Všichni moc zdravím a neví nikdo, co nás čeká, že jo, ještě. Takže buďme připraveni.
0: Buďme připraveni a buďme a spolu.
1: Hezkou noc a hezkou neděli a hezký týden nastávající.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: První noc v novém bytě, první den v novém práci, první ráno v neznámém městě. Zažili jste něco podobného? Kde jste v životě začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Srdečně zdraví Jarka Parboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou chvíle, kdy za sebou necháme skoro všechno, na co jsme byli zvyklí. Museli jste někde udělat tlustou čáru a začít někde s někým úplně od začátku? Na to se dnes ptáme v Noční lince Českého rozhlasu a vítám další návštěvu. Tou je...
1: Anna Zahavířová.
0: Paní Anička, vítejte a povídejte.
1: No tak, když jsme se s manželem brali, tak prostě jsme byli domluveni, že budeme bydlet u mých rodičů. Tam to bylo jako v pohodě, no ale po roce se stala taková událost, že prostě jsme se jako s manželem rozhodli, že prostě se odstěhujeme. Byla možnost, že manžel dělal na šachtě a byla možnost, že se dostavovali ve Frenštátě byty, takže že bychom se do 3 měsíců mohli odstěhovat. Aha. Stěhovala jsem se nerada, s rodičmi jsme jako vycházeli jako dobře, ale tam byly jako jiné okolnosti. No tak jsme se do toho Frenštátu jako přestěhovali. Narodili se nám tam postupně 2 kluci potom. No a v roce 91, když jsem byla na mateřské, tak se rozhodlo definitivně, že šachta Frenštát se neotevře. Utlumovaly se šachty na Frýdeckém Místecku, takže vlastně jediné šachty, které celkem ještě šly, byly na Karvinsku. Takže vlastně potom jsme to dělali tak, že vlastně manžel v 91. v létě šel dělat na Karvinsko, do Karvinských dolů. No a já jsem byla s klukama sama v bytě ve Frenštátě, manžel sice dojížděl jednou za týden, no ale prostě nebylo to, no a nechtěla jsem jako, aby jsme byli jako rozdělení. Takže vlastně, jak mi končila mateřská, tak vlastně jsme se stěhovali vlastně do Havířova. Pro mě to bylo zase trochu, protože jsem z vesnice, tak pro mě to bylo větší město, i když dřív jsem jezdívala do Ostravy jako a tak jako to, tak jsem se to tak trochu dovedla jako představit. No a hlavní problém byl, že vlastně hůra lidí tady mluvila vlastně po našemu. Jestli víte, jako co to je, to je nářečí vlastně polské, to je vlastně čeština, slovenština, aha, polština, prostě jako v obchodech jako mluvili normálně jako česky, ale prostě jako ti starší prostě jako nerozuměla se mi nějako vůbec. A nejhorší to bylo, když jsem se dostala do nemocnice, ležela jsem na prostředním lůžku a prostě ženy se kolem mě bavily, jako tím nářečím, a prostě pak ve finále mi řekli, jestli náhodou, jako česky, jestli nejsem hluchá, nebo co je mi, že se s nima jako nebavím. A já jsem řekla, proč bych se s váma bavila, já vám vůbec nerozumím. Tak vlastně
0: ano,
1: potom
0: se snaží... Ano, bariéra, to je opravdu velký
1: jako,
0: problém.
1: Jako, bylo to těžké, no a tak snažili se potom jako mluvit česky, jako, tak jsme to tam nějak jako přežili těch pár dnů. No a potom, když vlastně jsem šla začínala jsem vlastně v domově důchodců jako pečovatelka, tam to taky bylo jako hodně polštiny jako a toho nářečí. Pak jsem byla v obchodě, tak to už bylo lepší. No a pak jsem dělala vlastně v prodejně, která byla velká, ale tam ty před lidma jako ty pracovnice, které už měly kolem 50, mluvili jako česky, ale prostě mezi sebou tamto ty starší prostě švitořili pořád jako po polsky jako. A do dneška já prostě jsme tady už přes 30 let a já jim jako nerozumím jako vůbec, jako když se s někým bych potkala a prostě po polsky něco jako bych řekl, tak jako nerozumím jako.
0: Paní Aničko, a to nebyl nějaký způsob, jak se to naučit, anebo z jakého důvodu jste k tomu nepřistoupila?
1: No, protože prostě já jsem z Vážska, tam je zase jiná řeči, takže vlastně jako Nechtěla se. Myslela jsem, že tu budeme dočasně, jenomže z dočasnosti se stalo už přes 30 let a prostě pak jsem začala mít stále být jako mladší v těch kamarádech, které prostě už jako mluvili celkem jenom česky. Jako.
0: A řekněte, po jaké době jste se tam začala cítit doma?
1: No tak asi až tak po 10 letech. Mi to jako trvalo jako strašně jako dlouho. Jako.
0: Vy jste se stěhovala víckrát, jak jste říkala. Co jste udělala vždycky jako první, aby vám v novém bydlení začalo být dobře? Aby vám to nové bydlení začalo připadat vaše?
1: No snažila jsem tu domácnost vlastně přizpůsobit jako, abych to měla jako co jako nejlíp jako udělané jako, protože vlastně my jsme se vždycky stěhovali s nábytkem, i od našich jsme se stěhovali s nábytkem, takže...
0: Takže vy jste si vlastně díky tomu vybavila vždycky tu domácnost podle svého a vytvořila tak pocit domova.
1: No. Takže jako...
0: Aničko, to je příběh. Pořád mám v hlavě, že po tolika letech, jako co vám poradit, abyste, vy jste vlastně jako, máte pocit, že jste nezapadla do toho světa tam, když vlastně se s nimi nedorozumíte, tak jak se vám tam žije, jak tam fungujete?
1: A jo, funguji, tak teď už jsem v důchodě, takže jako v pohodě.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši návštěvu, za to, že posloucháte Noční linku, ať se vám daří, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Byl by hřích, Jiří Korn teď bude zpívat. A o čem si budeme povídat? Stále na téma, kdy jste v životě začínali úplně od začátku. Telefon je 731 800.

0: Jsou změny, které plánujeme dlouho, jiné přijdou ze dne na den. Začínali jste někde od začátku, aniž byste si to sami vybrali? Co se tehdy stalo? I o tom můžete povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která má název Kdy jste v životě začínali úplně od začátku? A ptáme se také paní Marie z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. A poslouchám, sice nevím, jestli se zachovám se svým povídáním, ale řeknu vám asi tolik.

0: začínala jsem na poli, pak jsem se dostala do kanceláře a pracovala jsem tam do roku, do svých let 75. Neměnila jsem, byla jsem velice spokojená, i když byly těžké podmínky docela. A vzala jsem si teda manžela z ty školní lásky, ten se vyučil, pak si udělal průmyslovku, nakonec si dálkově udělal ještě vejšku a já si musela udělat dálkově účetnickou školu. Oba jsme pracovali v jednom podniku, ale každý v jiným, ale celý život. Vůbec jsme neměnili zaměstnání a dělali jsme do 75 let, když jsme byli jako důchodci. Nelituju toho, vzpomínám na to s láskou, protože za tu dobu jsem měla asi 4 vedoucí, kteří se měnili tím, protože se mnou, když já jsem tam nastupovala, tak jsem měla vedoucího, který byl asi o 40 let mladší, starší než já, a končila jsem, že byl zase o 30 let mladší než já. Byli jsme velice spokojeni a prostě...
1: Dobře, paní Marie, abychom se nebavili o práci, ale o tom tématu, které je nový začátek. Naučila jste se třeba někdy v dospělosti něco úplně nového, na co jste si třeba předtím netroufala?
0: No tak ani jsem snad nic nového nezkoušela, abych vám řekla pravdu. Měla jsem možnosti, ale byla jsem spokojená, rovněž tak manžel. No, víte co, když si prostě když si na něco zvyknu, tak s tím žiju a zajímám se o to. A vlastně my jsme začínali oba stejně v tom podniku a celou dobu jsme tam vydrželi a byli jsme spokojeni. Mm-hmm. To je asi všechno,
1: takže
0: co bych vám chtěla říct.
1: Máte ráda své jistoty, zaběhnutý řád a změny nejsou
0: ano,
1: nic pro vás.
0: Měli jsme dvě děti, že jo. Byly těžké podmínky mateřské školy, tenkrát to neexistovalo ve vesnicích. Tak jsme museli, maminka dělala taky, tatínek mě brzo umřel, maminka dělala taky v družbu. Tak podle mě se musela přizpůsobit, musela jít do kravína, aby mě pak ty děti hlídala. Uh-huh. Bylo to velice těžké na té vesnici, ale... Prostě byli jsme spokojeni.
1: Bylo to
0: by bylo asi tak všechno, aby no, to dlouho neprodlužovala.
1: Tak vlastně možná je dobře, že jste těch nových velkých začátků nemusela v životě absolvovat tolik, když říkáte,
0: ano,
1: že máte
0: velice,
1: raději
0: velice ráda jsem
1: svou
0: byla
1: jistotu a klid.
0: A byli jsme spokojeni. Pozdravuju všechny, ráda vás poslouchám a mějte se moc hezky. Přeju všem dobrou noc.
1: Děkujeme za telefonát. Pojďme se podívat na web Noční linky, tam píše Jana. Zdravím linkaře, téma se aktuálně týká i mne. Potkala mě životní změna a nezbývá, než se k ní postavit čelem a jít dál. Ve svém věku se musím otřepat a nechce to vzdávat. Nikdo vám to neulehčí. Pochopila jsem, že je třeba se vzchopit. Tak Jani, vy jste neprozradila, jaká životní změna vás potkala, ale z vašich slov cítit, že teď neprožíváte úplně jednoduché období, ale píšete, že to nechcete vzdát, tak to je dobře. Ono to ani jinak nejde, vidíte.

0: Noční linka.
1: Půlnoc za námi, začala neděle 6. září a před námi je druhá hodina Noční linky. Ze zlínského studia vás stále zdraví Jarka Barboříková. Dnes v noci otevíráme vaše příběhy o chvílích, kdy se život změnil natolik, že jste museli začít znovu. Nové bydlení, práce, cizí prostředí, ale třeba i událost, kterou jste si sami nevybrali. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku, úplně od nuly? Co vám tehdy pomohlo udělat první krok? A jak se na svůj nový začátek díváte dnes? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Budu ráda za vaše příběhy. A teď vítám prvního posluchače dnešního dne a je to paní Vlastina z Krnova. Je to tak?
2: Dobrý večer.
1: Už jsme ve vysílání, povídejte.
2: Dobrý večer, paní Jarunko. Tady Vlastina z Krnova. A pozdravuju Pepína a jeho paní do Velký Karlovic. Mě kolikrát pozdravovali.
1: Tak Vlastínko, pojďme k tématu.
2: Pak Roberta z Olomouce a Danuš Blatné. Odjímávám. A teď bych chtěla říct. Já jsem se vzdávala, bylo mě 21 roku. A byla jsem vyučená kuchařka a chtěla jsem mít jako na lékařku. Bohužel mě to nebylo umožněno, protože náš tatínek nechtěl jít do KSČ. Tak mě nepustili, i když jsem měla samé jedničky, tak mě nepustili vůbec do toho učení. Tak jsem ze zlosti šla se vyučit kuchařkou, že to budu jednou v životě potřebovat a v momentě mě nic nenapadlo. Ale naše o tom nevěděli, přihlásili mě do zemědělské školy, ale já jsem šla na brigádu na rok do Kobyle nad Bidnavkou, aby si vydělala na to, aby měla na cestu, protože řekl mi tatínek, že kdyby šla do Prahy, že on by mě nemohl přispívat na to, že měli zemědělství, začínali. Že? Takže oni byli na nábor v 40. takže začínali. No a tak jsem třeba se vyučila tu kuchařku. Chvíli jsem ji dělala, ale pak jsem byla ve Velké Karlovicích na pouti a tam přijmuli dojičku do kravinu a že dostanou domeček rodinu jako.
1: Vlastníko, a o kterém konkrétním začátku si budeme povídat?
2: Tak se šla moje manžel, jsme šli do těch Velký Karlovic. Nešli, tak jsme chtěli jít a nevyšlo to. Už raz si přeběl. Tak jsem byla nešťastná z toho, ale to nevadí. Stejně jsme od sebe odešli, proto byl krutej člověk, takže bohužel musela jsem od něj. Doktoři mi to nedoporučili, takže musela jít od něj. No pak jsem si našla druhého partnera a ten zase se mi zabil v autě. Já jsem malýho Honzika půlročního, on se zabil v autě. Takže jsem měla samou svůj, ale do práce jsem chodila postivě, protože jsem dělala v té kuchyni, v Olomouci. Jo.
1: Ano, vlastním tématem ovšem není práce, ale nové začátky, tak vy těch začátků jste měla hodně, těch pracovník, jak jste o tom mluvila, určitě po ztrátě partnera, to musel být obrovský zásah do života a obrovský velký začátek. Tak který začátek byste chtěla probrat, abyste nám popsala, kdo vám pomohl, co vám pomohlo? Třeba se někdo bude nacházet z posluchačů Českého rozhlasu v podobné situaci.
2: Já na ústřelku je to lepší, ale neslyšela se vás pořádně. Jo. No, pomohli mě hodně, měla jsem dobrý kamarádky, ty jsme začínali, já už 62 roku, jsou věrna Českému rozhlasu, takže první jsme začínali chodit na třídní, na srazy, to bylo nádherné, když si to užili.
1: Dobře, tak Vlastínko, děkujeme za to, že posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, že jste nám věrná dlouhou dobu, jak o tom teď vyprávíte. A poslouchejte dál, protože pro vás máme krásné písničky, které nestárnou. Teď Marcela Holanová, Jestli je na nebi Bůh. I pro vás ze Zlína do Krnova. Loučíme se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Druhou šanci můžete dostat v práci i v osobním životě, ale někdy je také doslova od života. Dostali jste ji někdy vy a znamenala pro vás co? Že jste museli začít opravdu od nuly? Volejte Noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Máme 8 minut po půlnoci.

0: Krásný večer v noční lince Českého rozhlasu. Kolikrát se podle vás dá během jednoho života začít znovu? Jednou, dvakrát nebo klidně mnohokrát? Kdy jste začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Hynek, který volá z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já jsem začínal několikrát, protože to vyžadovala situace. A malý moment se asi zasnula, jo?
0: Dobře, potom se k nám vraťte, teď se to
1: tak,
0: poslechneme.
1: Tak, už jsem tady. Já jsem se vyučil číšníkem, protože jsem si nedovedl představit, že bych stál někde u mašiny a obsluhoval ji od rána do večera. Takže jsem se dal tady na to povolání a měl jsem je rád. Ale potom přišlo manželství, přišlo dítě a zjišťoval jsem, že prostě je z toho čišnického platu asi budu problematicky vyhýbovat. Takže jsem se vydal do stavebnictví, když se vedle nás začala stavět jaderná elektrárna Dukovany, tak jsem se tam vydal na stavění věží. To byl hodně velký zlom a hodně lidí se mě divilo, jak to, že já vlastně z tepla a se z relativní pohody jdu do stavebnictví, kde teda vlastně začínala zima. No, ale stalo se, že...
0: A co bylo nejtěžší? Ta fyzická práce nebo naučit se něco úplně nového? Nebo možná i ty komentáře lidí kolem vás?
1: Zaprvé ta fyzická práce a v chladu, v podmínkách venkovních. No, ale postupně jsem se vypracoval až na vedoucího skladu, takže jsem se do toho tepla zase dostal a tam se mi líbilo. Jenže přišla doba, kdy Dukovany měli všechny čtyři věže postavené a odjížděli do Temelína. A protože jsem v té době současně začal stavět dům, tak povídám, hoši, já s váma nepojedu. A začal jsem hledat zase jiné zaměstnání.
0: No tak vrátil jste se k tomu číšníkovi?
1: Nevrátil jsem se, nebo dal jsem se na cestu hasičiny. Hasič s povoláním.
0: Aha. A to je další teda velký krok a skok. Ale to nevím, jestli jste si pomohl tím, že jste musel pracovat na směny, ne? Nebo jak to bylo?
1: No tak to zkusil jsem se přizpůsobit tomu, vlastně tam jsme byli ve dne v noci, že jo, takže to tam se sloužily 24-hodinové směny a ten režim byl úplně o něčem jiným prostě. Ale zase postupem času jsem se vypracoval až na pozici, kterou jsem chtěl dělat, protože se mi to líbilo, a sice spojařinu, a dostal jsem se na místo dispečera.
0: A to je zase v teple, to se vám líbilo?
1: Zase to bylo v teple samozřejmě, ale bylo to zase náročné po psychické stránce a dostal jsem se do toho tak dobře, že jsem tam vydržel až do důchodu. No. A tam už jsem dneska, samozřejmě. Je mě 70 let, takže už jsem důchodce.
0: Tak to byly skoky opravdu velké. Číšník, stavebnictví, hasič. Dělal jste teda na dispečingu, jestli jsem to pochopila dobře.
1: A mám ale tu paměť, že jak pravý klasik, všetím jsem byl rád.
0: Tak to má být. Hynku, a když se ohlednete zpátky, bylo rozhodnutí opustit tu svou původní profesi správné?
1: Já si myslím, že ano, protože postupem musel jsem tomu něco věnovat, určité znalosti znovu pochytit a zapracovat se, a potom se jelo dál, že? Takže nemůžu naříkat, jak říkám, skončil jsem v důchodě vlastně od té hasičiny jsem odešel do důchodu po 32 letech, takže to si myslím, že je dostatečně dlouhá doba.
0: Tak těch nových začátků jste zažil opravdu několik, tak vám děkuju, že jste nám o nich dnes v noci vyprávěl v noční lince, a přeji, ať vás už čekají jen samé dobré životní změny a hlavně žádné velké. Naslyšenou, pane Jinku.
1: Ta změna bohužel přišla, když jsem přišel o manželku a zůstal jsem tady sám, takže to byla poslední a radikální změna, ale bohužel to už je život. No.
0: Tak to nás mrzí, ano. Tak já vám přeju, abyste i tady tuto životní změnu zvládlo stejně jako ostatní lidé, mnozí posluchači, kteří jsou na vašem místě. Vážím si toho, že jste se s námi o to podělil. Přeji hodně sil a klidnou noc.
1: I vám hezkou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: K novému začátku někde potřebujeme odvahu, jindy nám život příliš na výběr nedá, stejně jako teď třeba o tom hovořil, o té poslední změně, pan Hynek. Jak to bylo u vás? Začínali jste někdy od začátku? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat.

0: Někdy až s odstupem času zjistíme, že konec něčeho starého byl vlastně začátkem něčeho dobrého. Stalo se vám to? Museli jste někdy začít úplně od začátku? Pan Franta ze Vsetína je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Až teď jsme, pane Franto, ve vysílání, takže zdravíme vás a rádi si poslechneme vaše vyprávění.
1: Tak já jsem to měl daleko horší, jak to tady všichni říkají. Já jsem přišel z vojny, za rok jsem se oženil, tak jsem si koupil. Za ten první rok, co jsem dělal postenky, šaty, býval jsem doma s rodičema a s bráchama. A když jsem došlo, tak jsem se měl ženit za ten rok, bylo to v červenci, 29. července. Tak jsem si ty šaty a to, a tak jsem mě nabídla kmotřenka, abych šel bývat k ní. Protože doma jsme měli dvě místnosti a takovou malučku, jenom tam spával tatka. Tak jsem šel spávat k motřence. Manželku jsme neměli nic, vůbec peněz. Nám bylo po svatbě 300 korun a svatbu nám platili. Ten měl rodiče, nebyla to nějak veliká svatba, ani taková skromnější. Měli jsme to na dědině. Tam v Lidečku, jak se řekne. Tak jsme spávali na... Motra nám tam nechala jenom postel, šporák, kde jsme si museli nosit dřevo, topit. Tak jsme spávali na té takové železné posteli, jak byli v nemocnici. Ona to nějak neměla vybavené. My jsme měli chudobní, nás bylo mamka do 35 roku. Onemocněnám po dvoře 100 korun brala od národního výboru, tatka dělala sám na dráze. Tak my jsme neměli nic dobrého. Cukrové jsme dostavili tam měsíc balíček a jedno cukrové. My jsme něco dělali, pomáhali, někom dal nám korunu, stalo kino tedy. Takže jsem byl v bídě. První půl roku jsme dělali, jsme si koupili televizu černou. Tak dále jsme pokračovali, až její rodiče, protože moja manželka byla sama, měla ještě bráchu, tak měli trošku výpad, nám koupili ložnicu. A já jsem na rok dostal byt na té dědiny, jsem šel bývat na Vsetín. Jako stava jsem dělal pozemní staveb. Tak nám koupili ložnicu. No a já jsem denně přišel z práce a do večera na fuškách a pomáhal jsem tak, abych si mohli zařídit tak zápas na rok a půl, dva roky jsme si zařídili obývák. Dětský pokoj se nám narodil. Kluk, co se nám narodil. Právě před svátka po novém roku a na svátky mě zemřela moja mamka v té dědině. Aha. Tak toho ani syna se tak těšila, se nedočkala. Tak o to jsme to měli těžší zase. A do druhého roku ta matka mojí onemocněla rakovinu, umřela také na svátky, tak jsme zostali sami. A moja manželka byla taková ještě trošku z dědiny, tak měla trošku to oba přebalování a tak se naučila. Musela zůstat doma chvílku. Potom nám hlídali sousedi dětku, aby jsme si něco přijeli a tak jsme dělali. Dělali společně všechno šetří, pak jsem měl dělat do světa, do Prahy, do Německa, abych vydělal peníze, ona dělala tady doma, to vždycky bylo ve školce, my jsme měli jedno, druhé už jsme nemohli mít, protože měla něco na prosok, nejaký tento, tak nedoporučili druhé děcko, tak jsme měli to jedno. Tak jsem vydělával penížky, jsme šetřili, všechno koupili jsem si a auto. Jsem měl dokonce 4 auta, jsem si koupil podle doby, aha, jak postupovali. jsem jezdil do Prahy autem, aj do Německa, aj do Liberca, do Bratislavy, všude se dělal. Tak jsem něco vydělal. No a tak jsme zařídili, žilo se nám to celkem dobře. Skoro to, že manželka byla dost často doma sama.
0: Ano, to, když jste pracoval ve stavebnictví, tak to bohužel tak bývá. No, měl jste těžký manželský rozjezd. Z nuly jste s manželkou ale vybudovali domov pro své dítě, takže to stálo za to. A měl jste naštěstí kolem sebe ty, kteří vám pomáhali, jako třeba ta vaše teta.
1: Tak dělal takového šéfa, tak jsem měl 20 lidí pod sebou. Tak jsme tady na Stepině zateplili, kde jsem dělal nemocnicu, tak chlapi mě to pomohli zateplit. A i tady ten barák, jak děláme z těch 20-16 rodinného studie, že to udělali zadarmo, manželka jim navařila. Tak jsme ušetřili, tady neměl nikdo nějakých peněz moc tedy. To jsme šli šetřit do jednoho baráku mladí lidi, co jsme tam nastoupili kolem těch 25 roků. Si ženatí s dětskem jedný nebo bez dětek. No, žije nás tu už tak polovica. Já jsem žil v manželku 55 roku, teďka před dvouma, třema rokama mě zemřela. Tak to jsem nesl tak těžce, že jsem chtěl skončit životem. Protože jsem byl na ní zvyklý, jsem byl v důchodě, tak jsme si pomáhali. Máme tady před sebou na posteli před obrazem moju fotku velikou vystavenou a i všechny fotky. Protože já jsem velice nemocný, mám neuropatii. Teďka jsem, včera jsme byli u doktora, mě zavezli kamarád, protože sanitka nebyla v dispozici a špatně mě nakládají, tak mě na vozíčku dal do auta, tak mě převezl tam. Jsme jeli na neurologii. Uh-huh. Paní doktorka mě objednala. Loni jsme si už objednávali tu postel polohovací.
0: Dobře. Franto, s dovolením vám do toho vstoupím. Tak 3 roky to mohou znít jako dlouhá doba, ale když člověk s někým prožil velkou část života, tak se to nedá měřit kalendářem. Já děkuju, že jste se nám svěřil, že jste o tom dokázal mluvit, že jste si s námi povídal. Z vašeho vyprávění je znát, jak důležitá pro vás manželka byla, pořád je. Tak přeju, aby těch těžkých chvil postupně ubývalo a přibývalo těch, kdy si na společné roky dokážete vzpomenout i s úsměvem. Mějte kolem sebe svoje blízké, jsme tady i my, Český rozhlas, zavolejte někdy znovu, budu se na vás těšit. Ano, Franto?
1: Mám vám zavolat?
0: Určitě, určitě se zase ozvěte, budeme čekat a hlavně se budeme těšit. Teď zaspívá Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: začít znovu se dávat 20, v 50 i v 70. Začínali jste někde od začátku i vy a bylo to s přibývajícími roky těžší nebo naopak snazší? Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Ledušku, která volá tady od nás z Moravy, z Rakové. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásnou noc. Doufejme, že už nebude tak horká, jak byly ti předchozí.
0: Liduško, musíte si bohužel stlumit to rádio.
1: Jo, vidíš, co dělám. No, zapomínám.
0: Zapovídali a nestlumili. No a potom se těšíme na vaše povídání, jestli jste se někde musela zbalit kufra a odjet někam, kde jste to třeba vůbec neznala. Uvidíme, z jaké strany se k tématu postavíte. Tak povídejte, jak vypadal váš začátek.
1: Jo. A jak se říká, že on není peříčko. A já jsem teď poslouchala toho pana Františka ze Vsetína. Tak se mě srdce rozbušilo, protože moje první láska se jmenoval z hodou okolností taky František. No a znali jsme se dlouho, chodili jsme spolu a nechodili asi 17 let. Nakonec jsem poznala manžela, dal si Jindera, no a jsme se seznámili. Vzali jsme se a přišla jsem do Zlína, kde jsem to měla trochu ulehčené tím, že jsem tady měla kmocenku, to byla maminčina sestra. A ta se mě ujala, protože jsem dala výpověď, já pocházím z Karolínky, tak tam jsem pracovala v kartonáři ve sklárně a dala jsem výpověď, že když jsme se vzali s manželem, no a přišla jsem do Zlína, no a tady hledení z toho bydlení nebylo, manžel býval na internátě, že jsou by svobodný. Tak jsem se musela navštěhovat zatím na internát. Manžel býval na druhém, já na čtvrtém. Tak jsme čekali, že manžel byl v družstevní byt zažádané, teda o družstevní byt. Tak jsme čekali, chodili, žádali jsme se, protože manžel nemohl za mnou, já za ním na internát tenkrát. Se to nesmělo. No a děvčata, jako co mě tam znali na internetě, tak říkali do prčic, už já vem tedy, už se tři roky nacházáte, koukáme na vás tady, jak se lůčíte na rohu internetu a já říkám, buďte v klidu, já už tři roky ani hodana. No tak jsme čekali na byt, a stavili se byty na jejich Šmavíř, tak konečně se dočkali po třech letech. No, tak jsme si ho zařídili, protože já jsem měla ohromné rodiče, kteří mě šetřili, že já jsem vlastně dělala s maminkou v kartonáři, ale ne, jako ne, no, jestli jsem přispívala, nebo ne, to bylo na našich. Oni mě prostě ty peníčky zčádali, takže když jsme se vzali, tak jsme si jenom objednali nábytkovou stěnu do obyvacího pokoje a měli jsme to uskladněné u našich. No a když jsme potom dostali konečně ten byt dvoupokojový, tak náš manžel pocházel z velké rodiny z 9 dětí a byl nejmladší, takže ohromná rodina, která dobře se vdala, že mě přijali mezi sebe, tak nás pomohli na odstěhovat ten nábytek do toho bytu. No a žili jsme spolu, jak se říká, dobrým veřlem, jelikož nám nebylo psáno, že jsme neměli děti. Ale manžel mě je bratra a ten byl taky bezdětný, a taky doopatřoval manželku, ta zemřela a potom pár let po ní zemřel taky. A, no a nakonec jsme spolu byli 43 roku, až do roku 21, kdy přišel ten hrozný covid. No, manžel se dostal do nemocnice a už bylo pozdě, že ta nemoc už byla v takém stádiu, že mu nemohli pomoct, mě říkal potom primář, tak zemřel v pondělí, jako se dostal do nemocnice a 24. března 21 zemřel. No a já na druhý den přišel na noc domů, si říkala, kde je, že on neměl šatnu, on chodil, on byl zaměstnancem magistrátu, oni se starali o čistotu města. No nepřišel, no tak jsem si lámala hlavu, kde by mohl spát. No a na druhý den ráno v 9 hodin zvonili policie. No tak jak jsem nežela, jsem ho měla taky, samozřejmě nabízali v jedné domácnosti, neměli pronajatý byt. No a přišla jsem jim otevřít jenom, jak jsem byla mlční košili a v županu. No a nevím, jako jak se to stalo, nebo prostě jsem se ocitla v nemocnici, byla jsem měsíc v komatu. A když mě potom překládali na LDN-ku, tak mě říkala sestřička, paní Horáková, vy jste nám dala zabrat. Vy jste utekla hrobníkovi z lopaty.
0: Paní Leduško,
1: a já jsem si dělala ještě legraci, jsem se aspoň konečně vyspala.
0: No, tak těch nových začátků vám život přinesl opravdu hodně, to, že berete některé s humorem, jako teď, že jste se dobře vyspala po měsíci v komatu, tak to je jenom dobře. No, ale ten nejtěžší nový začátek jste se nevybrala. Přišel se ztrátou manžela. O to víc vám přeji, aby už před vámi byly jenom změny, které si sama zvolíte a které vám přinesou něco hezkého. Děkuji, že jste nám zavolala a přeji klidnou noc, paní Lidko.
1: Dobře, já vám taky děkuji a přeji všem klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste změnili profesi, přestěhovali se, nebo vybudovali nový domov po letech. Kdy jste měli pocit, že skutečně začínáte od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Emma, která volá z Javorníku.
1: Javorníku, Jeseníku, abyste
0: ano.
1: upřesnila, už jsem párkrát s váma mluvila. Jako nový život jsem začala, opravdu. Já jsem se ve 30 letech poprvé vdala, narodili se mi dva synové a po 5 letech jsem zjistila, nebo jsem, no, našla manžela s nevěrou, což jako jsem zásadně proti. Takže manželství skončilo. A když měli synové 10 a 11, tak jsem díky pošťačce, která mě chodila, poznala jejího tatínka, který byl vdovec, a získala jsem pro své děti výborného tátu, výborného partnera. Už jsme spolu 25 let a musím říct, že i když jsem se toho, už jsme i manžele 15 let, 10 let jsme spolu žili, a když můj nejmladší syn slavil 20 let a udělal maturitu a měl narozeniny, maturitu, všechno, tak říkám manželovi, nebo manželovi, říkám Františkovi, ty, a co kdyby jsme jako kulturní vložku vložili naši svatbu? On říká, já nejsem proti. Tak jsme se na narozeniny mého syna vzali a můžu vám říct, že lepší život jsem si opravdu neměla představit. I když po rozvodu s první manželem jsem si říkala, že už v životě chlapa nechci vidět, že se vychovám děti, budu se jim věnovat, tak jsem šťastná.
0: Jste,

0: restauraci. Vyzkoušela jsem spoustu restaurací, ale 26 let pracuji v Jeseníku v jedné restauraci a jsem nadměru spokojená, chodí mi stáli klienti, vracíjou se mi turisti a to vždy řešíme. A kam na výlet? Říkám, kde je do Javorníku, na náš krásný zámek, na Sančírnu, na Rači údolí. A pak oni večer přijedou a říkají, no, paní Emo, super, super, dnesně jsme Borůvkovou, zítra jdeme na Borůvkovou. Prostě já tou práci žiju, ale to není téma práce, to je téma jako začít nový vztah. Bala jsem se toho nového začátku a to. Ale musím říct, že nelituji, lepšího manžela bych v životě asi nepotkala. Díky němu jsem získala i dceru, vnoučata, už jsem jí prababičkou díky tomu. Dcera mi říká normálně maminko, protože František byl do vězení, jsme se poznali. Vnoučata mi říkají babičko, pro vnoučata taky babičko, jo. A já jsem prostě se ve mně byl úplně spokojená, šťastná.
1: To je krásné.
0: Máme krásnou rodinku.
1: A já jsem se nemohla přát lepší závěr dnešní noční linky. Paní Emo, moc vám děkuju, že jste zavolala.
0: A jestli bych mohla, tak bych strašně ráda. Do Krnova pozdravila jednu paní. Bylo nějaké téma, jako vaše rodné město a to. A já pocházím původně jako z Valach, ze Vsetína. A ona to potom volala, že taky ze Vsetína. Tak jestli poslouchá, tak paní ze Vsetína strašně zdravím, protože když jedu na Valachy a projedu Vsetínem a blížím se k Hovězímu a to a takom vidím ty naše kotáry, já brečím, já jsem tak šťastná, že jsem zase doma, jako, když jsem to třeba podařit díky práci a tomu, že manžel je vážně nemocný po rakovině jednou, dvakrát do roka, ale prostě jak jdu na Valachy, tak
1: Přijďte někdy k nám. Děkuju, že jste zavolala a loučím se i s vámi, milí posluchači. Celou noc jsme poslouchali vaše příběhy o chvílích, kdy jste museli začít znovu. Někdy z vlastního rozhodnutí, jindy proto, že život prostě rozhodl za vás. Z vašich vyprávění bylo znát, že nový začátek nemusí být vždycky snadný, ale často s odstupem zjistíme, co všechno nám přinesl. Děkuju, že jste zavolali, napsali nebo jenom poslouchali. Loučí se Jarka Barboříková ze zlínského studia. Zdravím ale do celého Česka. Klidnou neděli přejím a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
2: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
2: To jste velice laska, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
1: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
2: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
1: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
2: A jste si tím opravdu jistý?
1: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
2: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79. V Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumseis, Element, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který my musíme splnit.
4: To je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No jo, no to já chápu, ale...
3: Co máš,
4: když,
3: co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný, co? Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí
3: další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jedinej hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No jo.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale... To když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu jí do zadnice. Herrgott, do nevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně, jasně, jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No,
4: no. Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom černém dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní, soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě záměry 5. sjezdu. Jasně. A pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda?
3: Je to pod, co? Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: To já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... nikdo si nezávidí, že?
4: No, ale přece jenom, soudru, teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo, jo, jo.
3: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden, cestou porazili svině. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale no, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
3: Co?
4: Nebudeš rodit, ne.
3: Ne, ne, ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně, jasně. No jo, a tak a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
3: Dívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: no, neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
4: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: Ha, sousede! Ne, soudruhu, Gottwalde, zachraň mě!
4: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gottwald, ne, ne, ne!
4: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne, ne, ne!
4: A vyženeme jednou provždy vás!
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy, drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku, chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: O jo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takové hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti mi to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak ti řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabyle pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: Taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klinec třeba o Ferdovi, to je jedno. No tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda
3: třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo? A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No a vím, takhle tam u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Jo, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, jsou. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu. Hele,
3: ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední.
4: Dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro dnešek
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel. Teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasně. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát u divadla.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl. Moment.
1: Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezkej štěpnej verš. Seifert žije.
3: Promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký
3: tady
1: šek?
3: Někde, počkejte.
1: Co děláte, prosím?
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více
3: to
5: autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, prosím. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo co vy dejte mu? Vidíte, že to je počuk.
3: Jaká mám na mysli.
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání, Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo-fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore! Stývá! Stývá! Ježitem, stývá! Co jsi dal? To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefon.
6: Myslíte?
2: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem, že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Vy jste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, ale to bylo zarazené.
3: Ne, krásná, dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011. Bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a

0: hvězdička, která už se na to nemohla koukat. A něco se stalo a všechno dobře dopadlo. Že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit. Že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
1: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
0: Já si myslím, že to tak bude. No a ta hvězdina je hvězdy, ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
1: když existuje. Takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
0: To nevím právě.
1: Já nevím.
0: Ty netušíš. Říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
2: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.